0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

žasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Fine.
1: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu.
0: Praha.rozhlas.cz.
1: Komu dáte hlas tentokrát?

0: nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: YouTube živě v Paříži na Hippodrome Vincennes. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na rádiu Praha.
0: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vyprávěj nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka s hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes dorazila zpěvačka Olga Lounová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já se hned z čerstva zeptám na vlastně největší novinku, kterou teď připravujete, a to je druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
2: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou, prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije. Takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co já jak funguji jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no, je to tak.
1: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
2: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechovýho času, kterýho je málo. A já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budem, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu, no. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, dva. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
1: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
2: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako Vánoc. Set. To tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale takového toho oddechového. Bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem. Budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy. Prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaní jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak. Takže to bude určitě nový, no.
1: A všechno to bude tedy 5. listopadu.
2: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl. No. Musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci. Tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jo, jak jsem se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem si úplně říkala, Ježíš Maria, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím miminem. To byl takový jakože první moment, a pak už se to rozjelo a člověk, jako jsme to měli všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné.
1: Nastane ta nejzábavnější v úvozovkách v rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
2: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupají. To je nádherný.
1: Říká Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku od té doby, co jsem optimistkou a jak se to jako stane, to si člověk řekne tak a teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala a vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo třeba jako rodiče dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak taťka je takový srandičkář, jo, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jako vy opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak do sebe začala tohle všímat, jo? Že člověk jako jede, teď prostě začne hroutit do sebe, něco se mu stane, ztratíte klíče nebo peněženku zapomenete někde, tak prostě začnete se hroutit, teď začnou ty negativní myšlenky a už se utápíte a už se vám chce brečet, protože si vzpomenete, že před 4 měsíci jste, já nevím, přišla o práci svých snů, protože zrovna to nevyšlo. A teď si najednou uvědomíte, sakra, co děláš, jako když jedeš na skvělý koncert nebo jedete někam a teď vlastně to je dobrý. Jenom ta myšlenka, ta blbá peněženka a už se hroutíte, jo, už se prostě to tělo hroutí a je vám zle a začnou se vám dít i špatné věci podle mě. Já se to tak jako nějak z toho všímám.
1: Že se to člověk jakoby přivolá tím, že jo, drží tu negaci.
2: A nebo vlastně i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkali Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
1: A pak to hned naskočí.
2: A pak to naskočí. Ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně. Takže naskočí to a aspoň během té písně se to člověk přeladí.
1: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
2: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě za sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá, že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si je jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak, tak to pomáhá hrozně.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě jsem mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem se připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se mnou může jako stotožnit a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu v šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinují, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládá v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že jo, si myslím, že hodně zpívalo o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic. Jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu. Jo. Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All The Barrels, jo, Škoda lásky prostě. Nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven. A mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuju nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takové ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodý. A prostě když už někdo od vás má rád takový pop rock, a tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu.
2: No, já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo. Takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles. A vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím, jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat. Takže jako jo, vydáte to a lidi se to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no a já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě, takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat a teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu a Memento Mori a teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličku to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec, no, je to tak, a jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu, jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no, nechci to být jenom jako, jo, mně se to líbí, tak teď si trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a dvě ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no, mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud budu potřeba nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu a přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že jsem musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
0: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u Břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem Břevnovského posvícení je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hry o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám, jako rozhodně asi tak, samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti, že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby se prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc s těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomují, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou, teď tam překřikují, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě ji dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak ji dostane prostě, když ji potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.

0: až na dřeň.
1: Před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc a jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s vaším vlastně prvním vlastním filmovým počinem?
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví. Protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární. A tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační. To znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl. Jo? Představ si třeba snowboardáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: začali... Chodící inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou... A natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýrsky správně provedený a zároveň jsem tam měla vlastně jako by mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. A studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání, byly různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lajnu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem i režírovala, některý ne a vlastně tohle to je jako pro mě větší formát a hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte. A teď si zatím jako jdete, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost, jako, no. Co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála. Já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy, já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundil z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamelený Vltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě, takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý. No.
1: To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: Já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadním tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr pověste, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha,
2: Je to hezký, to je hezký. Vlastně scénář je kniha, takže...
1: Bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo? K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně, to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Emma
1: Jogger.
2: No, já
1: jsem se skoro bála ptát, co je ve vašem šuplíku.
2: Ale to je vlastně pořád stejný. Jo? Ono jako psát text je krátký příběh, scénář je vlastně krátký příběh, kniha je vlastně jakoby rozepsaný příběh. Je to pořád předávání těch emocí, ale není to jako, že bych najednou šla dělat, já nevím, kvantovou fyziku, jo? Nebo že bych šla dělat jako fakt jako kuchaře nějakého úplně masterchefa. Já se pořád pohybuju v nějaké té škatulce, takže nebojte se, když to vypadá, že dělám jako 100 profesí, tak je to vlastně jako jedna profese, která má víc odnoží. Mě baví malovat a baví mě obraz filmovej. A je to prostě podobný, to je pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
0: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Prah.
2: Na Rádiu Prah.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha
0: 107,1 FM.

0: Je 6 hodin, ve studiu se mnou už je připravený Václav Miller, máme pro vás dnešní první zprávy Rádia Praha a přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno. Vláda obnovila regulace cen paliv, platí ode dneška minimálně do konce měsíce. Poslanci by měli dnes hlasovat o nedůvěře vládě, včerejší jednání přerušili. Nejvyšší soud v Izraeli dnes přezkoumá vyloučení arabských stran z parlamentních voleb. A bude jasno až polojasno později přibývání oblačnosti teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíc za 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Vláda proto také snížila spotřební daně na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marži obchodníků na 2,5 korunách za litr paliva. Jednání sněmovny o nedůvěře vládě bude pokračovat i dnes. Mimořádnou schůzi se poslanci už druhý den přerušili. O slovo se jich hlásilo ještě 37. Schůzi nechali svolat opoziční kluby kvůli hospodaření Česka v příštím roce. K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlasů. Přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců, říká Samuel Volpe z Pirátů.
4: I ty samotní koaliční poslanci by měli být prostě znechucení z toho, jak vláda přistupuje k mnoha otázkám, jak se například šetří. My v dnešní době bychom do obrany měli investovat mnohem větší částky, než investujeme.
1: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO čelí hlasování o nedůvěře už po druhé za 8 měsíců. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Blčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působí už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Legera vybral ze 3 kandidátů. Izraelský nejvyšší soud bude dnes rozhodovat o vyřazení arabských stran z parlamentních voleb, které se v zemi konají na konci října. Ústřední volební komise před týdnem hlasovala pro vyloučení islamistické konzervativní strany RAM a aliance arabských stran nazvané Sjednocená kandidátka. Uskupení chtějí rozhodnutí zvrátit u soudu.
5: Stížnosti k volební komisi podalo několik subjektů, včetně strany Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Arabské strany obvinují z toho, že popírají existenci Izraele jako demokratického státu, podněcují k rasismu nebo podporují ozbrojený boj proti Izraeli. Taková obvinění ale vyloučené strany odmítají. Krok považují za snahu omezit palestinské zastoupení v izraelském Knesetu a odradit arabské občany od hlasování ve volbách. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervou Pardubic na první místo tabulky Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a navíc mají oproti nejbližším soupeřům utkání k dobru. V Praze bude jasno až polojasno odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to bude dneska ráno v dopravním infocentru sledovat kolega Jakub Vodička. Zdravím tě.
6: Hezké ráno, tak v Praze je zatím poklidný provoz bez zásadních komplikací. Menší zdržení je v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Říčan. Nové omezení pak je na konci Nuselského mostu. Silničáři tam před Venzigovou uzavřeli prostřední pruh. Projíždí se pouze levým a pravým a může to překvapit. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad na 34. kilometru bylo noční omezení do jednoho pruhu. Už je odklizené, ale kolona z kilometru 38 se rozjíždí jen pomalu. Teď to zdrží na Prahu je asi 20 minut.
0: To byl Lukáš Miller, proč ses neozval, když jsem tě překstil na Jakuba vodičku?
6: Já jsem tady inkognito, kolega Kuba je u zubaře, tak mu držíme palce, ať mu to dobře dopadne.
0: Jo, budeme. Díky Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno taky.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6 minut po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha. Máme 1. října a svátek má Igor a Ivar. Ivar, jo? OK. Tak všechno nejlepší, kluci. A co nás čeká? Taylor Swift, Shake It Off. Zas mám strach, když ztrácíš cestu. A taky třeba Hodiny a souhvězdí. Hezké ráno.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a

0: Hodiny a souhvězdí ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně proti sobě stojí Muse s deskou The Wow Signal a na druhé straně Faith No More s deskou Angel Dust. Rozhodněte o tom, co zahrajeme v pondělí 5. října Eliškám k svátku v 9 večer ve Vinilu. No a v pondělí se budeme těšit. Dneska je ale čtvrtek 1. října a v Praze bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Lukáš Miller nám teď řekne, jak to vypadá na silnicích.
1: Hezké ráno, tak v Praze už je sílí provoz směrem do centra, pomalej se jede tradičně v Liberecké, od sjezdu na prosek do Holešoviček, zatím zdržení 5 až 10 minut, plní se i Štěrboholská spojka, to od sjezdu na Štěrboholi k průmyslové Europarku je to také asi na 5 minut, kratší zdržení pak čekejte i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic Říčan, na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 sjezdu na Ořech, kolona od Jinočan asi na 5 minut k Ořechu a na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha u Poděbrad na 34. kilometru už omezení nepřekáží, bylo tam do jednoho pruhu a ta kolona se rozjíždí jen velmi pomalu, zatím to zdržení z kilometru 38 asi na 20 minut.
0: Lukáši, děkuju, měj se.
1: Taky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině

0: Drákula v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravil Václav Miller.
1: Dobré ráno. Maximální prodejní cena nafty je dnes 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu 46 korun a 14 haléřů za litr. Uvedlo to ministerstvo financí. Vláda k opětovné regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Poslanci se ani druhým dnem nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi přerušili do dneška. Během včerejška se ke slovu dostali hlavně opoziční politici. Ti vládu ANO, SPD a motoristů kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně soudů. Zástupci koalice hlasování označují za předvolební kampaň opozice. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně zrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Ten tak zpřesnil svůj předběžný odhad z konce srpna, podle kterého mělo tuzemské hospodářství růst o 1,9%. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pikeové, rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. A v Praze bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz směrem do centra, pomalu se jede v Liberecké ulici, aktuálně z Letňan až do Holešoviček, zdržení 15 až 20 minut, na Štěrboholské spojice asi 15 minut pojedete v nesouvislé koloně od Černého mostu Průmyslové. Kolona popojíždí také po magistrále do centra, a to okolo od konce D1 k nájezdu na jižní spojku, zdržení Schodová asi 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru, a to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově to zdržení v nesouvislých kolonách okolo 15 minut. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy kolona u Poděbrad na 34. kilometru, tam pracují silničáři. Fronta na Prahu skoro na 20 minut z kilometru 39. Směrem na Hradec čekejte asi 15 minut navíc v koloně.
0: Lukáši, děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V ranní Praze po 6:30 Sam Smith, I'm not the only one. Chtěl by si víc všechno bez. A taky Miraj a Afterlife.
4: Ranní Praha.
2: A Honza Klan.
5: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Švédští Roxette na Rádiu Praha se songem Run to You ve 6:45 a před námi je řidičská abeceda. Dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii a slovo má samozřejmě jako vždycky Vašek Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
2: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
1: A existují i jiné podmínky oznámení?
2: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 10 a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Lukáš Miller je v dopravním infocentru. Lukáš, máš slovo.
3: Jsem tady, hezké ráno, děkuji. Tak v Praze je ranní špička, kolony už jsou, ale zatím se jezdí tedy bez hlášených nehod. Hodně plná je třeba na severu Liberecká, z Letňan do Holešoviček. Zdržení směr tunely Blanka asi 30 minut kvůli regulaci. Plní se i Štěrboholská spojka, tam je to od Černého mostu Průmyslové na 20 minut směr Lanový most. 15 minut se popojíždí také na spojce v opačném směru od Spořilovské k Průmyslové. Kolony pak čekejte na magistrále směrem do centra. První je od konce D1 Schodová k nájezdu na jižní spojku na 10 minut a 10 minut se pak stojí i dál na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, stojí se od Rudné ze 6. kilometru a to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, je to asi na 30 minut a na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy kolona u Poděbrad na 34. kilometru, tam pracují silničáři obou směrně, fronta na Prahu skoro na 20 minut, směrem na Hradec zdržení přes 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: Sam Smith, I'm not the only one. Je 7 hodin, ve studiu se mnou už je Vašek Miller. Máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Dobré

0: Od dneška v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot, vláda také zastropovala marže pumpařů. Poslanci budou pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Německý Volkswagen vypoví většinu dohod o podmínkách práce, od nových si slibuje nižší náklady. V Praze bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
2: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
0: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, tak stát za měsíc přijde o více než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Jestli je čerpací stanice dodržují, bude kontrolovat specializovaný finanční úřad. Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat třetím dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se svými projevy budou střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. K hlasování už ale podle něj dnes dojde.
3: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
0: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun nebo údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Agentura Czech Tourism od dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
4: Dva roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jak o tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách doprava připravený je s ní Lukáš Miller.
7: Jsem tady, hezké ráno, tak v Praze je silný ranní provoz, kolony na obvyklých místech, zatím tedy pouze provozem bez nehod, hodně plná je Liberecká ulice, na příjezdu do Holešoviček a do Blanky stojí se z Letňan skoro 30 minut, na Štěrboholské spojice se 20 minut jede krokem z Černého mostu Průmyslové a 15 minut se popojíždí v nesouvislých kolonách i na jižní spojice od Spořilovské k Průmyslové. Plní se už i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, pomalej se jede jak po jižní spojice, tak i ve Strakonické skoro z Lahovic. Kolony jsou jsou pak na magistrále do centra, první od konce D1 k nájezdu na jižní spojku, tam je to na 10 minut a 10 minut se pak stojí také na Nuselském mostě do centra, tam je navíc nové omezení, ke konci mostu se projíždí pouze levým a pravým pruhem. Silný provoz je i v Karlovarské od Pražského okruhu na křižovatku Vypich. Na dálnici D5 více než půlhodinové zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně, ty kolony jsou odrudné ze 6. kilometru až na okruh Ořechu a na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové velmi dlouhé kolony u Poděbrad před omezením na 34. kilometru, kolona na Prahu skoro na 50 minut, na Hradec se stojí od Sadské asi půl hodiny.
6: Já ti moc děkuju, Lukáši, měj se.
7: Taky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do čtvrtka 1. října. Máme 6,5 minuty po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. A budou taky Coldplay a jejich We Pray.
5: Rádio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Ray Dalton, Go That High. Milovníci letadel zase dneska obklopí letiště Václava Havla. Emirates totiž plánují ode dneška znovu nasazovat Airbus A380 na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Pokud vás tedy letadla baví, návratu tohohle dvoupatrového stroje se věnuje také server iRozhlas v článku s vyjádřením pražského letiště. No a předpokládám, že dneska si to budete taky vyfotit. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. Před 135 lety v roce 1891 přivítala první studenty slavná kalifornská Stanfordova univerzita. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Milion Němců se podle plánu operace Tajfun vrhl na sovětské hlavní město, které bránil 1,25 milionu vojáků. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. 12 nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k smrti, 3 na doživotí. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Walt Disney World byl na Orlandu na Floridě otevřen v roce 1971, to je 55 let. A mimochodem je to největší a nejnavštěvovanější rekreační oblast světa. 50 milionů návštěvníků si loni nenechalo utéct pohled na Popelčin zámek. První CT, tedy klinický výpočetní tomograf na světě, byl představen ve Velké Británii v laboratořích EMI taky v roce 1971. Za otce tohoto vynálezu je považován anglický inženýr Godfrey Newbold Hounsfield. Za vývoj počítačové tomografie získal i Nobelovku. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude pěkný, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 10 a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
4: Hezké ráno a ten den je teď ráno také ucpaný v Praze. Je radní špička, silný provoz na hlavních tazích, třeba v Liberecké ulici, tam ta kolona stále je z Letňan do Holešoviček a do Blanky, asi na 30 minut zdržení pouze provozem. Bez nehod na spojkách na Jižní a Štěrboholské jsou kolony vždy před Průmyslovou z Černého mostu, to zdržení je o něco delší, od IKEA asi na 20 minut, 15 minut se stojí od Spořilovské, 15-minutová kolona je pak i v Průmyslové ulici, tam se stojí de facto z Kbelské a pak také také se Českobrodské až k jižní spojice, je to na čtvrt hodiny. Kolony jsou i na příjezdech Barandovskému mostu směr Smíchov, větší zdržení teď ve Strakonické od Lahovického mostu, je to asi na 15 minut. Na dálnici D5 plný příjezd do Prahy z Plzně, kolona od Rudné ze 6. kilometru pokračuje na Pražský okruh Ořechu, je to hodně kamionů, tam stojí v pravém pruhu a kolony jsou pak na okruhu i směr Letiště a to od Vesce přes oba tunely ke sjezdu na Barandov. A ještě dálnice D11, ta je hodně ucpaná mezi Prahou a Hradcem Králové v okolí Poděbrad. Na 34. kilometru je omezení vždy pouze do jednoho pruhu a ty kolony na Prahu jsou na 50 minut, na Hradec asi na půl hodiny.
0: Já ti děkuju, Lukáši, hezké ráno.
4: Hezké ráno taky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Olivia Dean a So Easy to Fall in Love. Je půl osmé, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, maximální povolená cena nafty je dnes 48,72 Kč haléřů za litr, vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu můžou pumpaři prodat nejvýše za 46 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo určovat nejmín do konce měsíce. Ode dneška taky vláda snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže prodejců na 2,5 korunách. Sněmovna bude dnes projednávat návrh o vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně se bude hlasovat. Po vystoupení vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala opozice. Ta kabinetu vyčítá hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. Opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů, aby nedůvěru prosadila. Vláda má totiž se 108 poslanci ve sněmovně většinu. Úřad pro zahraniční styky a informace od dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posolodu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila, žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. A v Praze bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
3: Je to tak hezké ráno, tak v Praze silná ranní špička, kolony třeba v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček z Letňan, zdržení směr tunely Blanka asi 30 minut. Kolony jsou pak i na spojkách na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou. Je to asi na 20 minut obou směrně jak z Černého mostu, tak teď také od magistrály a z Pořilovské ulice. Stále silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu, větší zdržení je ve Strakonické, tam se stojí de facto od Zbraslavy, je to na 20 minut směr Smíchov. V Karlovarské ulici kolony začínají na příjezdu po Karlovarské dálnici D6 u Pražského okruhu, pokračují pak na Bílou horu, je to na 20 minut. A kolony jsou na dálnicích v okolí Prahy. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné se stojí ze 6. kilometru až na Pražský okruh, to zdržení je teď skoro 40 minut. A na dálnici D11 velmi dlouhé kolony mezi Hradcem Králové a Prahou v okolí Poděbrad na 34. kilometru pracují silničáři obou směrně. To zdržení na Prahu je skoro na hodinu od sjezdu na Libice nad Cidlinou. Z Prahy zdržení přes půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Měj se, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Adonis a Game ve 7:45 na Rádiu Praha. Řidiči v Česku ode dneška opět tankují levnější benzín a naftu. Ceny pohonných hmot jsou totiž zastropovány. Vláda tak reaguje na zdražování z posledních týdnů způsobené konfliktem na Blízkém východě. Jaká je situace na pražských čerpacích stanicích? To sleduje náš kolega reportér Mikuláš Bochoska. Zdravím tě!
1: Dobrý den, od dneška platí maximální cena benzínu 46 korun a 14 haléřů za litr, u nafty je strop nastavený na 48 a 72 haléřů. Pro řidiče aut to znamená jistou úlevu, protože v posledních dnech se například průměrná cena dieslu pohybovala okolo 50 korun. Zastropováním se ceny začaly hýbat, například tady na čerpací stanici na městském okruhu v Krči klesla cena nafty ze včerejších 51 korun a 90 haléřů za litr na 48,70. Benzín tu včera stál 47 korun a 50 haléřů a dnes je to 46 korun a 10 haléřů. Na nedaleké lokální pumpě za sjezdem z městského okruhu včera benzín stál necelých 40 korun a nafta necelých 50 korun. I tam ceny klesly. Cestou po Praze jsem si všiml, že největší změny cen u jednotlivých stanic jsou u benzínu. Ceny nafty se pohybují okolo toho maximálního stropu.
0: Mikuláši, jaká konkrétní pravidla vlastně stát pro prodejce paliv ode dneška zavedl?
1: Takto opatření omezuje marže čerpacích stanic na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty navíc od dnešního dne platí na měsíc snížená spotřební daň o 2 koruny a 35 haléřů. Cenové stropy bude ministerstvo aktualizovat v cenovém věstníku každý pracovní den podle toho, jak se bude vyvíjet velkoobchodní ceny na burze.
0: Co to znamená pro řidiče v praxi na silnicích?
1: Tak například se snížily rozdíly v cenách mezi běžnými benzínkami a dálničními úseky, kde se cena nafty nedávno dostala i vysoko přes 50 korun. Analytici ale upozorňují, že jde o krátkodobé opatření. Trh s ropou totiž kvůli napětí na Blízkém východě dál výrazně kolísá a tak se podle nich cenové stropy mohou v příštích dnech opět posouvat.
0: Stát opět reguluje ceny pohonných hmot. Mluvili jsme o tom s reportérem Mikulášem Bochoskou, který sleduje ceny paliv v Praze. Já ti děkuju, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: Dneska budeme mít v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, maxima 23 až 25 stupňů Celsia. Teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. A ještě Lukáš Miller a dopravní informace.
2: Hezké ráno, tak v Praze velmi silný ranní provoz na severu metropole, velmi ucpaná oblast Liberecké ulice, ta stojí z Čakovic až do Holešoviček a směrem k tunelům zdržení celkově provozem pouze 40 minut a hodně plné je tam i celé širší okolí, třeba Prosek, Stříškov nebo také Kobylisy směr centrum. Na jižní a štěrboholské spojice také výrazné zdržení vinou silného provozu, a to od Černého mostu se stojí na půl hodiny a od Spořilovské na 15 minut, ty kolony jsou vždy k průmyslu. Slovek Europarku. Plní se i příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov, a to jak na jižní spojice od sjezdu na Podolí, tak také ve Strakonické, tam se zpomaluje už u Lahovického mostu. Na dálnici D5 velké zdržení na příjezdu do Prahy od západu, tedy z Plzně, kolona je od Rudné ze 6. kilometru a krokem se pokračuje na Pražský okruh, celkově je to skoro na 40-50 minut. A na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Prahou velmi ucpané příjezdy do Poděbrad na 34. kilometru, tam na dálnici pracují silničáři, zdržení na Prahu skoro na 50 minut a směrem na Hradec se stojí Ocacké přes půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha. Pražákům je hej na Rádiu Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Alexa Faithless a New Religion v 8 hodin na rádiu. Nevypínej si ten mikrofon, když mluvíš. Teď si dáme zprávy s Vaškem Millerem, hezké ráno.
1: Hlavně mi nevypni mikrofon, dobré ráno. Na pražské letiště znovu přiletěl největší dopravní letadlo světa. Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. Poprava odsouzené Kristy Pajkové ve státě Tennessee se nezdařila, ženu převezli do nemocnice. Bude jasno až polojasno později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Airbus A380 dnes znovu přistane na letiště Václava Havla v Praze. Největší dopravní letadlo světa se vrátí na pravidelnou linku do Dubaje. Nahradí tak menší Boeing 777, který mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty letal kvůli nižšímu zájmu cestujících od března. Pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmanková.
3: Návrat Airbusu A380 znamená pro pražské letiště navýšení kapacity až o 200 míst denně v jednom směru na této lince před zahájením zimní sezóny, což je období oblíbené pro exotické dovolené jak na Blízkém východě, tak například v jihovýchodní Asii.
1: 6 různých dotačních programů na příští rok vyhlásila Praha 5. Lidé budou moci zažádat o podporu třeba pro školní, sociální nebo volnočasové projekty. Více než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila pro oblast sportu. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří i protidrogové a komunitní akce.
4: V environmentální oblasti podpoříme ochranu a rozvoj veřejného prostoru, včetně společenských aktivit, například grilovací místa. Zahrnuje to také péči o zeleň, založení komunitních zahrad i péči o odložená či handicapovaná zvířata.
1: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Golding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Golding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení při šetření případu i pomalý postup advokáta České obce Sokol. Kolské, říká pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
1: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee, zůstala naživu po 2 dávkách smrtící injekce, z vězení převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
6: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Pajková měla být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let. Hokejisté Colorada vstoupili do nové sezony NHL vítězně. Nad Los Angeles vyhráli 8-4 i díky asistenci Martina Nečase. Premiéra v novém ročníku se nepovedla gólmanovi Philadelphia Danielu Vladařovi, který neodvrátil porážku 0-7 s Pittsburghem. Toronto si poradilo s New Yorkskými Islanders 2-1. A ještě se podíváme na počasí. Bude jasno až polojasno odpoledne a večer. Od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
0: Tak já si nejdřív vypnu mikrofon na začátku a ty na konci zapomeneš na počasí. Hezký.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No, někdy se prostě nedaří. Ahoj Lukáši.
7: Hezké ráno, no já bych řekl, že řidičům v Praze dnes do smíchu moc není, protože ty kolony jsou opravdu velmi dlouhé, třeba v Liberecké ulici, tam se stojí už z Čakovic, konce dálnice D8, a to až do Holešoviček, za Bulovku do tunelu Blanka, zdržení skoro 40 minut a celý sever metropole je hodně ucpaný, třeba Prosek, Stříškov nebo také Kobylisy směr centrum. Na jižní a Štěrboholské spojce kolony od Černého mostu na půl hodiny, od Spořilovské na 15 minut, ty kolony končí vždy u Průmyslové. Pomalý provoz je na západě v Karlovarské, a to od Pražského okruhu na křižovatku Vypich, stojí se v několika kolonách přes Bílou horu asi 20 minut a kolony jsou na dálnicích u Prahy, na D11 z Hradce Králové do Prahy, velmi dlouhé zdržení u Poděbrad, je to kvůli omezení na 34. kilometru, je tam průjezdný jeden pruh, kolona na Prahu skoro na 50 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona se táhne od Rudné ze 7. kilometru až na okruh k Ořechu, je to na 50 minut. 50 minut se stojí i na samotném okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. Na D5C pak kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku, na 34. je omezení, kolona na 15 minut, a ještě dálnice D7, výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova u letiště je také omezení, kolony v obou směrech na čtvrt hodiny.
0: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6,5 minuty po 8. posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 1. října. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Sabrina Carpenter, Espresso. A budou taky Nico Vince, Am I Wrong.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: Desiree Annett Weeks, narozená 30. listopadu 1968, a.k.a. britská zpěvačka Desiree, vydala tuhle pecku 2. června 1998 live a Desiree na rádiu Praha ve 8:45.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu Art Deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dneska bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, furt jsme na 11 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Lukáš Miller v dopravním infocentru.
2: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze silný ranní provoz a navíc nehoda nově překáží na jižní spojce směrem na Černý most za Spořilovskou, se tam srazila 3 osobní auta, překáží, no a kolona je tak od magistrály na 15 minut a ucpává se i samotná magistrála na příjezdu k jižní spojce odchodová, to je dalších 15 minut navíc. Na jižní a Štěrboholské spojce pak čekejte kolony vždy k Průmyslové, a to od Lanového mostu a zejména z Černého mostu, tam to zdržení skoro na půl hodiny. Na severu metropole hodně ucpaná třeba Liberecká, z Čakovic se jede krokem až do Holešoviček skoro 40 minut a ucpané celé širší okolí, tradičně Prosek, Střížkov, Kobylisy směr centrum. Silný provoz je v Karlovarské, pomalu se jede od Pražského okruhu až k Vypichu, je to skoro na 20 minut celkově. Na dálnici D5 hodně plný příjezd do Prahy z Plzně, ty kolony začínají v okolí Rudné na 7. kilometru, zdržení pak na okruh Ořechu skoro 50 minut a 50 minut se stojí i na okruhu od letiště od Karlovarské D6 k Ořechu. A ještě dálnice D7, výjezd a příjezd do Prahy, do Slaného a Chomutova. U letiště je tam omezení kolony v obou směrech na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
2: Taky hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Sabrina Carpenter Espresso v 8:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravil je Vašek Miller.
1: Dobré ráno. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákupu vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Maximální prodejní cena nafty je dnes 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46 korun a 14 haléřů. Uvedlo to ministerstvo financí. Vláda k opětovné regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Ten tak zpřesnil svůj předběžný odhad z konce srpna, podle kterého mělo tuzemské hospodářství růst o 1,9%. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Na Ukrajině platí od dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrineho. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony. A bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, to teď doplní Lukáš Miller.
3: Dneska ráno stojí se a také se už bourá. Třeba nehoda překáží na jižní spojce směr Černý most, kousek za Spořilovskou. Tam stojí 3 auta po kolizi v levém pruhu, na místě policisté. No a pomalu se jede od magistrály na asi 15 minut, je to zdržení. Na Štěrboholské spojce zdržení z Černého mostu Průmyslové na 30 minut a hodně zaplněná je pak o kus dál i jižní spojka směr Smíchov. Tam ta kolona začíná u sjezdu na Pankráca a pokračuje za Barandovský most. Je to asi na 30 minut do Dobříšské ulice. Ucpává se Liberecká na severu z Čakovic do Holešoviček, tam také překáží nehoda u Bulovky, 2 auta, zdržení skoro 40 minut a ucpané celé širší okolí na severu metropole Proseke, Stříškov, Kobylisy, směr centrum hodně plné. Na dálnici D5 příjezd do Prahy z Plzně, kolona začíná u Rudné na 7 kilometrů, pokračuje k Ořechu, je to na 50 minut. 50 minut se stojí i na samotném okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. A na dálnici D7 kolony na výjezdu a také příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště, zdržení od Evropské i Kněžovsi asi 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofien Mečmeč. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Only One Republic a Love Runs Out. Je 8:45 a to znamená, že přichází Jirka Štefa.
1: Podívejte se do výstavní síně Mánes, kde můžete nahlédnout do budoucnosti bydlení v hlavním městě. Uvidíte více než 150 současných a připravovaných rezidenčních projektů z různých částí Prahy. Prohlédnout si můžete architektonické modely, fotografie a návrhy nových domů i celých městských čtvrtí. Výstava ukazuje, jak se může měnit okolí, veřejný prostor i množství zeleně. Zajímavá může být nejen pro milovníky architektury, ale pro každého, koho zajímá, jak bude Praha vypadat za několik let. Výstava je v Mánesu otevřená denně od 12 do 20 hodin a vstup je zdarma. A v Centru současného umění DOX startuje festival umění, literatury a vzdělávání FOL. Letošní ročník se zaměří na téma naděje a nabídne diskuze, autorská čtení i setkání se spisovateli, umělci a dalšími tvůrčími osobnostmi. Těšit se můžete taky na komentované prohlídky výstav a program pro děti a celé rodiny. Festival navštivte do neděle. Mimochodem část programu se odehraje i ve vzducholodi Gulliver. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Středeční poledne bylo na Praze o komunikaci. Mým hostem byl totiž ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar. Původně vystudoval územní plánování. Jak se ke komunikaci dostal?
4: Hrozně jednoduše. Já pracuji pro lidi, co projektují, dělají architekturu, dělají obrovské stavby, obrovské projekty. A tím, že ta stavařina vlastně ovlivňuje velké množství lidí, tak ty manažeři, co to mají na starosti, musí umět komunikovat s různými skupinami, s různými městskými částmi, se stavebními úřady, se sousedy, s různými lidmi na té stavbě. To jsou všechno úplně jiné struktury lidí a musí to umět se všema dobře, aby ten dům pak nakonec mohl stát. Takže byť nejsem psycholog, tak mám to spíš tak jako odkoukaný přímo z té praxe.
3: Čtvrteční poledne bude na Praze hudební. Dorazí totiž zpěvák Slávek Fam. Budu moc rád, když se nás poslechnete. Začínáme po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dneska budeme mít v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, maxima mezi 23 a 25 stupni Celsia, furt jsme na 11 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno, tak v Praze stále silný provoz, ucpává se třeba Liberecká ulice kvůli nehodě v Holešovičkách u Bulovky, tam se srazila dvě auta, stojí sice stranou, ale i tak se projíždí velmi pomalu kolona z Čakovic, skoro na 40 minut a hodně ucpané celé širší okolí, třeba Prosek, Střížkov nebo Kobylisy, směr centrum jsou stále hodně plné. Lepší situace je ale na jižní spojce směrem na Černý most, za Spořilovskou tam byla hromadná nehoda, ta už je pryč, kolona se rozjíždí. Hodně silný provoz je na Štěrboholské spojce na příjezdu k Průmyslové ulici. Ty kolony začínají u nákupní zóny IKEA na Černém mostě, to na půl hodiny. Další půl hodinu pak naberete už na jižní spojce směr Smíchov. Tam ta kolona je od Vídeňské odcizdu na Krč za Barandovský most, je to také na těch půl hodiny. Na dálnici D5 hodně plný příjezd do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná za Loděnicí na 8. a pokračuje na Pražský okruh Ořechů. Je to skoro na 55 minut a 40-minutová kolona je pak na Pražském kruhu od letiště na D1, začíná u Karlovarské D6, pokračuje k Ořechu.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
8: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
6: Praha žije.

Rádio Praha. 107,1 FM. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: David Guetta, tady Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone v 9 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy, které připravil Vašek Miller. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun. Centralizace onkologické péče může omezit využití robotů v menších nemocnicích. Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. A v Praze bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické ženýní nebo průzkumné vozy. O plánu nakoupit až 185 vozidel informovala loni v červnu tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ta záměr zařadila mezi strategické projekty české armády. Chtěla vybavit ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a vojenskou policii. Nafta v Česku dnes kvůli obnovení cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzin zlevnil jen někde, za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv určuje ministerstvo financí. Dnes pozdě podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daně na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí i ode dneška nejmíň do konce října. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba Příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
2: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
3: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
2: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano.
4: Některé nemocnice v minulém roce provedly například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na ně ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
5: Mamografie byla v pořádku.
6: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra Fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
5: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
6: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
7: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
6: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Tenista Tomáš Macháč končí na turnaji v Pekingu v prvním kole. V čínském hlavním městě se po vyřazení v kvalifikaci dostal do hlavní soutěže po odhlášení jednoho z účastníků, ale hned na úvod prohrál po setech 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře Macháč od srpnového návratu po zranění a více než dvouměsíční pauze kvůli trhlině v noze prohrál na okruhu 5 ze 6 zápasů. A Praze bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Po zprávách si dáme dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
9: Hezké ráno, tak v Praze stále silný provoz u Cpaná Liberecká ulice na příjezdu do Holešoviček z Čakovic. Je to kvůli nehodě u Bulovky a zdržení skoro 40 minut. Ucpává se stále i širší okolí, třeba také Povltavská na příjezdu k Bulovce, tam je to provozem, a plní se i Zenklova ulice směrem do centra okolo Palmovky do směrem na Karlín. Na jižní spojce směr Černý most překáží nová nehoda u sjezdu na Vídeňskou. Na krč srazila se dvě auta, kolona od Barandovského mostu na 15 minut. 25 minut pak naberete i na Štěrboholské spojce od Černého mostu Průmyslové, zdržení provozem. Na magistrále více než půlhodinová kolona na příjezdu do centra směrem z jižního města. Kolona začíná na Pankráci, pokračuje za Nuselský most. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně stále kolony od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh Ořechů. Je to skoro na 40 minut. A dálnice D7 je ucpaná na výjezdu z Prahy do Chomutova. Je to kvůli omezení u letiště. Kolona je od Evropské, a to skoro na 20 minut.
10: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
9: Hezké ráno.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Máme 6,5 minuty po deváté a vy jste ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno, za chvilku Kalen Scott Our Roots. Break it up, break it up, break it up, break it up, my love. A taky třeba Scooter a Break It Up.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Scooter, Break It Up ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. Před 135 lety v roce 1891 přivítala první studenty slavná kalifornská Stanfordova univerzita. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Milion Němců se podle plánu operace Tajfun vrhl na sovětské hlavní město, které bránil 1,25 milionu vojáků. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. 12 nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k smrti, 3 na doživotí. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovali TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Walt Disney World byl na Orlandu na Floridě otevřen v roce 1971. To je 55 let. A mimochodem je to největší a nejnavštěvovanější rekreační oblast světa. 50 milionů návštěvníků si loni nenechalo utéct pohled na Popelčin zámek. První CT, tedy klinický výpočetní tomograf na světě, byl představen ve Velké Británii v laboratořích EMI taky v roce 1971. Za otce tohoto vynálezu je považován anglický inženýr Godfrey Newbold Hounsfield. Za vývoj počítačové tomografie získal i Nobelovku. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude jasný až polojasný, odpoledne a večer od západu bude přibývat oblačnosti, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak stále ještě silný provoz, ale postupně začíná ta doprava lehce slábnout. Ucpaná zůstává ale Liberecká ulice, aktuálně z Letňan do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka teď už pouze provozem. Nehoda, která byla u Bulovky, už nepřekáží. Zdržení je pak ale v celém okolí, třeba v Povltavské na příjezdu k Bulovce nebo také v Zenklově přes Palmovku až do Karlína, také tam čekejte kolony. Na Štěrboholské spojice se jede krokem z Černého mostu od nákupní zóny IKEA k průmyslové k Europarku, je to asi na 30 30 minut, půl hodiny naberete i v koloně na magistrále, a to na příjezdu do centra z Pankráce do Legerovy za Nuselský most, a kolony jsou i na dálnicích u Prahy, třeba na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta je od Rudné ze 6. kilometru až na pražský okruh Ořechů, je to celkově skoro na 40 minut. 40 minut se stojí na okruhu také od Karlovarské D6 k Ořechů směrem od letiště. A na pražském okruhu jsou kolony i směrem na letiště, tedy v opačném směru od Vesce přes tunely ke sjezdu na Barrandov, je to asi celkově na 20 minut. A na dálnici D7 na výjezdu do Prahy z Chomutova kolona začíná u Evropské a 15 minut se jede pomalu až do omezení u letiště.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno taky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Miley Cyrus a End of the World v 9:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, přišel s nimi do studia Vašek Miller.
1: Hezké dopoledne. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzin zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Sněmovna bude dnes projednávat návrh o vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně se bude hlasovat. Po vystoupeních vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala opozice. Ta kabinetu vyčítá hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. Opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasu, aby nedůvěru prosadila. Vláda má totiž se 108 poslanci ve sněmovně většinu. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila, žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. V Praze bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silný provoz, ale začíná slábnout. Kolona v Liberecké ulici se lehce zkrátila. Ty dělci jezdu na Prosek až do Holešoviček, je to asi na 20 minut. Stále ale zůstává ucpané širší okolí na severu metropole, třeba v Povltavské se 15 minut jde krokem k Bulovce a plní se i Zenklova přes Palmovku směrem do Karlína. Na Štěrboholské spojce kolony začínají už na Černém mostě u nákupní zóny IKEA a přes 30 minut se pak jde krokem ke sjezdu do Průmyslové ulice. Půlhodinová kolona zůstává na magistrále, a to z Pankráce za Nuselský most do Legerovy. Na dálnici D5 příjezd do Prahy směrem z Plzně, pomalý provoz je od Loděnice z 9. kilometru, stojí tam hlavně kamiony až na Pražský okruh k Ořechu. Osobním autem se dá projet o něco rychleji. Velká kolona je pakhle na Pražském okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu, to je na 40 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony i směrem na letiště od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, to je na 20 minut, a ještě dálnice D5 z Prahy do Plzně u Žebráku na 34. kilometru omezení, kolona na 20 minut je z kilometru 30.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha Damiano David, The First Time. A bude Ava Max a Sweet But Psycho.

0: 9:45, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 1. října. A začíná 16. ročník Dne architektury. Letos nabídne nejrůznější podoby bydlení. Na komentovanou procházku s architekty můžete vyrazit třeba na Pražskou Letnou. Víc už v reportáži naší letající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: My se spolu potkáváme na Letenské pláni, na Letné, koukáme spolu na obrovský komplex funkcionalistického vlastně domu, kterému se říká Molochov.
2: Ano, Molochov je takový koráb, který je zaporkovaný na severní hraně Letenské pláně a vlastně ji definuje. Je tady z toho severu.
3: Říká historička architektury Vendula Hnítková.
2: A není to vlastně jeden obytný dům, je to několik činžovních domů, které ale jsou zahaleny sjednocující fasádou. Takže tady vlastně bylo několik individuálních investorů a architektů, kteří ale vlastně všichni přistoupili na řešení architekta Havlíčka, který vlastně jakoby ošatil celý ten komplex do toho funkcionalistického vnějšího hávu.
1: Původně ho navrhli židovští architekti, nebo už byla tady část židovské obce.
2: Ano, to je vlastně asi jakoby výraz nastupujícího antisemitismu, který už předcházel druhou republiku, kdy vlastně bratři Kohnové byli přizváni, aby navrhli celý ten obytný komplex a posléze nevíme přesně jak, ale vlastně z toho jejich řešení se ustoupilo a ta zakázka byla svěřena architektu Havlíčkovi.
1: Pak tady byli nacističtí pohlaváři, potom komunističtí pohlaváři.
2: Ano, to je určitě velice důležitá fazeta, nejen tady ta samotná architektura, ale právě nájemníci, kteří tomu domu vtiskli určitý charakter, protože samozřejmě ta lokalita je naprosto prominentní a není to prominentní jenom z hlediska jakoby té koruny nad městem, ale zároveň vlastně v meziválečném období se opakovaně kalkulovalo s Letenskou plání jakoby s mocenským centrem, kde bude stát budova parlamentu, ministerstva, státní instituce, Národní galerie, čili to byla taková opravdu jako důležitá součást rozvoje moderní Prahy.
1: Co je teda možná dobré zmínit i ta druhá strana vlastně Molochova, protože ta je poměrně odlišná od té přední.
2: Já myslím, že kdyby si někdo dal ten čas a zašel vlastně za Molochov, tak tam je teď nově upravená ulice, která vlastně odhaluje tu identitu těch jednotlivých domů, že vlastně Molochov skutečně je komplex nájemních domů. Že to není jedna stavba s jedním investorem, s jedním architektem, ale že tam je velká různorodost a právě ze zadu jsou ta střeva mnohem lépe vidět.
3: Festival nabídne do středy 7. října akce napříč celou republikou i Slovenskem. Kromě komentovaných prohlídek taky výstavy, debaty nebo filmové projekce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, to teď ještě doplní Lukáš Miller.
4: Hezké ráno, tak ten provoz už pozvolna slábne, ale stále ještě jsou kolony na obvyklých místech, třeba v Liberecké ulici, tam se stojí od sjezdu na Prosek do Holešoviček, zdržení stále 20-25 minut, ucpává se stále také Povltavská na příjezdu k Bulovce směrem od Balabenky nebo také Zenklova směrem od Bulovky přes Palmovku až do Karlína. Na Štěrboholské spojice jsou kolony zejména nákladních aut, a to z Černého mostu k Průmyslové ulici k Europarku, pro osobní auta zdržení 15 minut. 30 minut se stále stojí v koloně na magistrále, tam ta kolona je z Pankráce, pokračuje přes Nuselský most až do Legerovy, tam je navíc omezení na konci Nuselského mostu, průjezdné jenom levý a pravý pruh, prostřední pruh zabrali silničáři. Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolony jsou od Rudné až na Pražský okruh Ořechu, je to asi na 25 minut a na dálnici D5 pak čekejte kolonu i z Prahy do Plzně u Žebráku na kilometru 34. Je omezení do jednoho pruhu, kolona začíná na 30. kilometru a je pak asi na 20 minut.
0: Lukáši, díky, měj hezký čtvrtek.
4: Taky přeji hezký den.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Čtvrtek 1. října Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Je 10 hodin.
2: Na pražské letiště znovu přiletí největší dopravní letadlo světa. Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. Německo snížilo o půlnoci daň z pohonných hmot, řidiči by měli ušetřit v přepočtu až 4 koruny na litr nafty nebo benzínu. Bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Airbus A380 dnes znovu přistane na letiště Václava Havla v Praze. Největší dopravní letadlo světa se vrátí na pravidelnou linku do Dubaje. Nahradí tak menší Boeing 777, který mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty letal kvůli nižšímu zájmu cestujících od března. Pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmanková.
4: Návrat Airbusu A380 znamená pro pražské letiště navýšení kapacity až o 200 míst. Denně v jednom směru na této lince před zahájením zimní sezóny, což je období oblíbené pro exotické dovolené jak na Blízkém východě, tak například v jihovýchodní Asii.
2: Praha 13 opraví budovu bývalých sběrných surovin na Šostakovičově náměstí ve Stodůlkách. Místo bylo podle radnice dlouho opuštěné a chátralo. Nově tam vznikne víceúčelový sál, podkrovní galerie a venkovní pergola s komunitní zahradou. Městská část teď začne připravovat projektovou dokumentaci, říká její mluvčí Lucie Steinerová.
5: Hlavním cílem plánované proměny je rozšíření kapacit stávajícího domu dětí a mládeže v Chlupově ulici, který je v současné době kapacitně přetížen. Nové detašované pracoviště poskytne tolik potřebný prostor pro kroužky, zájmovou činnost a další setkávání.
2: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů, když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové žádají policii o navrácení 8 milionů korun, které vyšetřovatelé zajistili na bankovních účtech Elišky Kolding. Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun.
6: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
7: Kancléř Friedrich Merz už před dvěma týdny prohlásil, že tzv. Tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Hokejisté pražské Sparty budou hrát předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první výhru v domácím prostředí v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání v soutěži přivítají svěřenci Patrika Augusty od 18:30. V tabulce 4. motoru se v Libinské hale dlouhodobě nedaří. 12krát v řadě tam prohrál, Spartě patří aktuálně 9. pozice. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, slabý jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má kolega Lukáš Miller.
8: Hezké dopoledne, tak v Praze už skončila ranní špička, ale stále můžou být komplikace na některých místech, třeba na Štěrboholské spojce, silný transitní provoz z Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržení asi 20 minut, osobní auta projedou rychleji a poměrně zaplněná je pak i samotná Průmyslová, tam je nesouvislá kolona už od sjezdu na Českobrodskou ulici až k jižní spojce, je to na 15 minut. Na jižní spojce směr Černý most, komplikace za Spořilovskou, u Autopalace je tam hlášená nehoda, kolona na spojce od Magie magistrály a plní se i Spořilovská od Olcechodově, to vždy na 15 minut. 15 minut pak naberete i v Liberecké ulici od sjezdu na Prosek do Holešoviček, 10 minut se stojí třeba v Povltavské k Bulovce nebo také na Rohanském nábřeží směrem do centra u Šaldovy je hlášená nehoda. Na magistrále pak čekejte kolony jak ve Vlzenově od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě směrem do centra a na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně u Žebráku na 34. kilometru je omezení, kolona má 4 kilometry, zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5 minut po 10. hodině začíná čtvrteční dopolední Praha. Děkuju, že posloucháte. Dnes první říjnový den, babí léto, ale končit nehodlá. I o víkendu se teploty dostanou přes 20 stupňů Celsia a většinu času bude svítit slunce. Jak dlouho to teplé počasí vydržím, řekneme už za chvíli. Do té doby další muzika, třeba Crash Test Dummies z Jennifer Lopez a nebo zpěvačka Kateřina Marie Tichá. S tou tu dnešní dopolední Prahu odstartujeme. Hezký poslech vám od mikrofonu, přeje Vojtěch Přívětivý, ladíte 107,1 FM.

0: To byly Crash Test Dummies, posloucháte Rádio Praha, 10 hodin 15 a 3 čtvrtě minuty, to je aktuální čas. Dobrý den. Praha dnes vstala do dalšího krásného, skoro až letního dne a dobrá zpráva, babí léto bude pokračovat i během prvního říjnového víkendu. Ještě dnes se můžou teploty dostat nad letních 25, od západu ale začne přibývat oblačnosti, v pátek pak bude hlavně v Čechách zataženěji a ojediněle může slabě zapršet, výrazné ochlazení se ale nechystá, o víkendu se znovu vrátí slunce. V sobotu meteorologové čekají odpoledne 20 až 24 stupňů, v neděli maximálně 23. Teplé počasí by navíc mohlo pokračovat i během první poloviny příštího týdne. Výraznější změna se podle současných modelů rýsuje až kolem jeho poloviny, kdy by mohlo od severozápadu dorazit chladnější vzduch. Meteorologové ale upozorňují, že takto vzdálený výhled je zatím nejistý. Takže minimálně nejbližší dny budou v Česku dál patřit babímu létu. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Praha je nej.
1: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Praze silný provoz na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení kolem čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most, komplikace u Spořilovské, u Autopalace je hlášená nehoda, kolona je od magistrály na asi 10 minut. 15 minut se stojí i v Liberecké do centra, z Letňan do Holešoviček, 10 minut se jede v koloně na Nuselském mostě do Legerovy a to asi 10 minut na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví u Rudné na 6. kilometru až na pražský okruh k Ořechu, zdržení kolem půl hodiny. Na pražském okruhu kolony i směrem na letiště od Vestce přes tunely ke sjezdu na Barrandov. Celkově se zdržíte asi 20 minut v koloně a na D5 kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku na kilometru 34 je omezení a kolona na 20 minut se táhne z kilometru 30. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: To byly Meduza a James Carter. Dobrý den, posloucháte Rádio Praha. Tomáš Kulus nebo Genesis už za chvíli, teď je 10.30 a připravené jsou krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Zámek Štiřín se nepodařilo majetkovému úřadu prodat ani na 10. pokus. Jak vyplývá z aukčního webu, do elektronické dražby se nikdo nepřihlásil. Vyvolávací cena v elektronické aukci byla 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cenu nastavil na 3 miliardy a 300 milionů korun. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Litevské a americké tajné služby varovaly šachového velmistra a Putinova kritika Garyho Kasparova před možným ohrožením života. Aktivista má podle pokynů přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje. Před Putinem se ale nehodlá skrývat. Podle nezávislého portálu Moscow Times chtěli agenti v létě zavraždit Kasparova a dalšího opozičního aktivistu Iliu Ponomarjova. V Praze dnes jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne i ode mě, tak v Praze. Čekejte komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. U Spořilovského autopalas je tam hlášená nehoda. Kolona je od magistrály asi na 10 minut. Silný provoz pak čekejte stále na Štěrboholské spojce v opačném směru, a to z Černého mostu Průmyslové. Jsou to tam převážně kamiony v pravém pruhu. Osobním autem se to dá projet rychleji. 10 minut se jede v koloně na Nuselském mostě do Legerovy a 10 minut naberete také v Bělohorské z centra před Vypichem nebo ve Velzonově od Florence k muzeu. Na D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Na 10. kilometru stojí auto v prostředním pruhu a zpomaluje se. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně jede hodně kamionů. Poprvé se stojí u Rudné na 6. kilometru a pomaleji se pokračuje až na Pražský okruh Ořechu. Na Pražském okruhu pak jsou kolony také směrem z D1 na letiště, a to od Vesce přes oba tunely ke sjezdu na Barrandov. Je to na 20 minut v koloně. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Žebráku na 34. kilometru je omezení do jednoho pruhu. Kolona začíná na 30. kilometru a je pak asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A téměř 4 minuty po půl 11. pokračuje první říjnová dopolední Praha. Obnovená Millerova vila v pražských Střešovicích je ode dneška znovu otevřená pro návštěvníky. To je téma, kterému se budeme věnovat už za chvíli. Teď vám ale jdeme dál hrát. Tady je Tomáš Klus a hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: Eda Sheerana jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den vám přeju. Lidé můžou ode dneška znovu navštívit Millerovu vilu v pražských Střešovicích. Víc než roka půl procházely její interiéry i terasa renovacemi. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
1: Právě procházíme Millerovou vilou s kurátorem Matějem Sladkým z Muzea Prahy.
2: My jsme se teď vlastně přemístili do patra, které bylo úplně soukromé. Stojíme v ložnici Millerových. Zachovala se tady původní tapeta i částečně nábytek.
1: Nově jsou pro návštěvníky přístupné také místnosti, do kterých se předtím lidé nemohli podívat.
2: V těchto prostorách, které byly nejméně dochovanou součástí vily, kdysi byly kanceláře, ty už máme v externí budově kousíček od Millerovy vily. Jeden z těchto pokojů je pokoj pro hosty, tam se nyní půjdeme podívat. Přesunuli jsme se do pokoje pro hosta, nikoli pro hosty, protože vidíte, že do postele by se víc hostů tady ani nevešlo. Je to prostor, kam si vlastně Millerovi umístili nábytek, který měli dříve ve svém plzeňském bytě. Losem prostě zavřel nábytek, který se už mu jinam do vily nehodil, takže i třeba starší koberce se potom umístěvaly právě do toho prostoru pro hosta.
1: Půjdeme se tedy podívat dál a stoupáme do vyšších pater.
2: Stoupáme po služebním schodišti, ale takto by se sem dostávali jenom zaměstnanci.
1: Míříme ještě na střechu, kterou restaurátoři taky obnovili. Vidíme tu krásný výhled na Prahu, tam v dále je Pražský hrad.
2: Je to Losův záměr opravdu takto zarámovat výhled na Pražský hrad. Udělal tady takový rám, takové neprosklené okno na terase. Ten boční pilíř je vlastně zároveň komín.
1: Hlavním důvodem k rekonstrukci byla právě chátrající střešní terasa. Podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka byla nynější obnova Millerovy vily nejrozsáhlejší za posledních víc než 20 let. Restaurátoři se zaměřili taky na interiéry.
3: Vlastně se tady vrátilo k všem dřevěným prvkům, malovalo se to, opravovali se okna, kupovali jsme nové koberce.
1: Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Muzeum Prahy ve vile taky plánuje nové prohlídky a doprovodný program, pokračuje Macek.
3: Budou tady prohlídky pro rodiny s dětmi, budou tady různé třeba i divadelní inscenace, noční prohlídky, pouze pod umělým osvětlením, abyste viděli, jak ten dům vypadá v noci.
1: Celkem stála obnova Millerovy vily zhruba 20 milionů korun. Z toho asi 15 milionů zaplatilo hlavní město. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Je silný provoz na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení kolem 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most, komplikace u Spořilovské, u autopala je hlášená nehoda. Kolona od magistrály je zhruba na 10 minut, 15 minut se stojí v Liberecké do centra z Letňan do Holešoviček. 10 minut se jede v koloně na Nuselském mostě do Legerovy ulice a to asi 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně poprvé se zastavíte u Rudné na 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu pojedete zhruba půl hodiny. Na Pražském okruhu samotném jsou potom kolony i směrem na letiště od Vestce přes tunely ke sjezdu na Barrandov. Celkově se zdržíte v koloně asi 20 minut a na D5 kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku. Na kilometru 34 je omezení, kolona je na 20 minut z kilometru 30.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
5: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Čtvrtek 1. října Praha vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Václave, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
2: Zámek Štiřín se opět nepodařilo prodat, do elektronické aukce se nikdo nepřihlásil. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. Policie ve Francii zadržela při protestech středoškoláků přes 600 lidí, 100 dalších je zraněných. Bude většinou polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Středočeský zámek Štiřín se státu opět nepodařilo prodat. Dnes se o to pokoušel už po desáté. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nepřihlásil žádný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedl, že se o prodej znovu pokusí co nejdříve. Stát se na zámek snaží prodat už od roku 2024. Tehdy za něj chtěl 3 miliardy 300 milionů korun. Oproti předchozím dražbám se dnes nabízený areál zmenšil. Majetkový úřad v září část pozemku převedl od obci Kamenice. V bývalé ubytovně z 60. let chce obec udělat mateřskou školu. Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevře ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce od začátku října, vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv, říká mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
4: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
2: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prismian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Pátá firma z kartelu vyvázla bez pokuty a šestá je momentálně v insolvenci. Po Francii se šíří protesty studentů středních škol. Stěžují si na málo peněz ve školství. Podle studentů jsou kvůli tomu přeplněné třídy. Chybí učitelé a školní budovy jsou ve špatném stavu. Na některých místech studenti zabarikádovali vstupy do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí.
5: Podle maturantky Fadíly z licea v Saint-Denis u Paříže nejsou ve škole okna, na chodbách jsou šváby a krysy a na toaletách chybí hygienické potřeby. Studenti tam během protestu zablokovali vstup do školy a zapálili přední popelnice. Během protestů v Paříži, Štrasburku nebo Lyonu bylo při potyčkách s policií zraněno přes 100 lidí a dalších několik stovek policie zadržela. Ministr školství Edouard Geffré násilí odsoudil, některé stížnosti studentů ale uznal. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Berkse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do dvou dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč po porážce se Slovákem Mojčanem 3-6 a 2-6. Kateřina Siniaková si v Pekingu poradila s Polkou Linetovou 6-4 a 6-3. V Praze bude většinou polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice a okolní dálnice se vydáme s Lukášem Millerem. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne ode mě, tak v Praze aktuálně opatrně na magistrále směrem z centra v ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku mrakodrapu je hromadná nehoda 5 aut v levém pruhu, vybočuje se bez kolon, ale může to překvapit. Silný provoz pak je na východě metropole, nejprve ve Kbelské a pak Novopatské a následně i na Štěrboholské spojce na trase z Letňan na Černý most a pak i Průmyslové. Jede hodně kamionů a ty postávají v pravém pruhu, osobní auta levým projedou rychleji. 10 minut se jede v koloně na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Tam navíc na konci Nuselského mostu je nové omezení v prostředním pruhu. 10 minut se zdržíte i ve Velzenově od Florence k muzeu. Na D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna na 12. kilometru. Řeší nehodu, kolona je od okruhu z 10. asi na 5 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolony stále začínají na 7. kilometru za Loděnicí. Pomalu se pokračuje na pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení pouze provozem okolo 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, první říjnový den trávíte s Rádiem Praha. Děkujeme za to. Ceny paliv, to je výrazné téma posledních dnů. Řidiči v Česku budou ode dneška tankovat levnější benzín a naftu. Stát opět zastropoval ceny pohonných hmot. I tomu se budeme na Praze po 11. věnovat. No a na pražské letiště se dnes vrací největší dopravní letadlo světa. Emirates znovu nasazují Airbus A380 na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Čím je tento obr výjimečný, připomeneme už za chvíli. Teď vám ale jdeme hrát další muziku. Tady je Mikolas Josef. Hezký poslech vám přejeme. 5,5 minuty po 11. hodině. Dobrý den.

0: To byly Nick Cave a Kylie Minogue v dopoledním vysílání Rádia Praha. Je 11:15, přejeme vám dobrý den. Na letišti Václava Havla dnes po více než půl roce znovu přistane Airbus A380. Emirates ho vracejí na každodenní celoroční spojení mezi Prahou a Dubají. Naposledy odsud tento typ pravidelně letal letos v březnu, potom ho na lince nahradil menší Boeing 777. A380 je největší dopravní letadlo světa. Ve dvou palubách dokáže v maximální konfiguraci přepravit přes 800 lidí, aerolinky ho ale kvůli rozdělení do cestovních tříd obvykle provozují s menší kapacitou. Airbus těchto letadel vyrobil celkem 254 a právě Emirates jsou zdaleka jejich největším provozovatelem. Ve flotile jich mají téměř 120. Výroba A380 skončila v roce 2021 a řada dalších aerolinek už od tohoto typu postupně ustupuje. V Praze ale bude ode dneška znovu k vidění každý den a pro fanoušky letectví se tak narozeně vracím jedna z nejvýraznějších siluet současné civilní dopravy. Podrobnosti je taky na našem zpravodajském webu. irozhlas.cz. Teď ale zpátky na zem, a konkrétně na pražské silnice v Praze opatrně na magistrále směrem z centra v ulici 5. Května před sjezdem na jižní spojku hromadná nehoda 5 aut v levém pruhu. Vybočuje se. Silný provoz na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Zdržení 15 minut, pomalu se jede i ve Kbelské z Letňan na Černý most, stojí kamiony v pravém pruhu. 10 minut se jede v koloně na Nuselském mostě do Legerovy, 10 minut se zdržíte i ve Vilzonově od Florence k muzeu. Nad jedna komplikace za výjezdem z Prahy do Brna na 12. kilometru řeší nehodu a kolona od okruhu z 10. kilometru je na cirka 5 minut a na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně jsou kolony, začínají na 7. kilometru a pomalu se pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení jen provozem asi 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
1: Praha žije.

0: byl Miles Smith, posloucháte Rádio Praha, 11.30, aktuální čas a taky největší čas dát se krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Nafta Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzin zlevnil jen někde. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Nafta dnes může stát na nejvýš 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické ženíní nebo průzkumné vozy. Generální prokurátor Spojených arabských emirátů nařídil vyšetřování incidentu na palubě letu společnosti FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu, který ve středu nouzově přistál v saudsko-arabském Tabuku. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Identita a motivy pilota, který napadl v kokpitu kapitána a zranil jej nožem, zatím nejsou podle agentur známy. V Praze dnes jasno až polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, začneme za Prahou. Na dálnici D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru je nehoda v pravém i levém pruhu. Na místě jsou záchranáři, hasiči, projíždí se pouze prostředním pruhem. Kolona začíná před pražským okruhem. Na 9. kilometru je asi na 20 minut a plní se i konec pražského okruhu na příjezdu od letiště. Na pražském okruhu jsou kolony z letiště na D1, také v úseku od plzeňské D5 k Ořechu, tam je to na 20 minut. Silný provoz pak v Praze v Novopatské směrem na Černý most, kolony jsou od sjezdu na Satalice až k nájezdu na okruh, zdržení 15 minut, 10 minut se jede v koloně na magistrále, jednak na Nuselském mostě do Legerovy ulice, tam navíc na konci Nuselského mostu přikáží i omezení v prostředním pruhu, 10 minut se zdržíte i ve Vlzonově od Florence k muzeu a plná je i ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha. Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré dopoledne, 4:15 po 11:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM nebo v DABu, nebo v aplikaci Můj rozhlas. Řidiči v Česku budou ode dneška tankovat levnější benzín a naftu. Stát opět zastropoval ceny pohonných hmot. Jak se to projevuje na čerpacích stanicích, třeba na Kladensku? To si povíme už za chvíli s naším reportérem. Do té doby třeba zpěvák Teddy Swims a nebo zpěvák George Ezra. Hezký poslech, mám přeju těch přívětivých.

0: Kygo a Parson James dozněli v dopoledním vysílání Rádia Praha chvilku před 11:45. Přejeme vám dobrý den. Zásadní téma posledních týdnů jsou ceny paliv, ceny pohonných hmot jsou ode dneška mimochodem opět zastropovány. Řidiči proto tankují levnější benzín a naftu. Ministerstvo financí tak reaguje na zdražování paliv ze začátku září. Na dálnici D6 na čerpací stanici Velká Dobrá Ukladna máme teď našeho reportéra Josefa Benedu. Josefe, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Tady na 16. kilometru dálnice D6 je cena nafty přímo na vládním stropu, tedy 48 korun a 72 haléřů. Oproti včerejšku je nižší téměř o 4 koruny. Zlevnil se tady i benzín, konkrétně asi o korunu a půl na 46,14. Třeba na čerpací stanici v nedalekém Jenči je cena ještě nižší. Nafta tam stojí 47,90 oproti včerejším 48 korunám a 90 haléřům. A na pumpě v Hostivici zase zůstala stejná cena benzínu jako včera, protože už byla pod vládním limitem. Cenové limity dodržují i ostatní stanice na dálnici D6 i v jejím okolí. Ještě doplním, že kromě cen regulaci podléhají i marže. Ty jsou omezeny na maximálně 2 koruny 50 haléřů za litr. A stejně jako na jaře je navíc snížená spotřební daň z nafty.
0: Jak velký zájem teď mají řidiči o tankování?
1: Podle obsluhy stanice dnes přijelo natankovat výrazně více řidičů než obvykle. Vysvětlují si to tím, že řidiči zkrátka čekali do dneška na příznivější ceny. Mluvil jsem také například s panem Lubošem z Unhoště, který zlevnění paliv oceňoval, ale ceny jsou podle něj i tak vysoké. Zároveň prý ale tankuje stále stejně, protože zkrátka musí denně jezdit do práce. Podobně je na tom i paní Iveta, která přijela sem na čerpací stanici u Velké Dobré z Karlových Varů, ale koupila si jen něco k jídlu. Natankovala prý už včera a ještě s nezastropovanými cenami, ale nemrzí je to. S vysokými cenami se podle ní nedá nic dělat a řidiči to musí vydržet.
0: Josefe, pojďme ještě připomenout, prosím, proč stát nová pravidla zavedl?
1: Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Tím hlavním důvodem je pokračující konflikt na Blízkém východě. Cílem je podle ministryně financí Aleny Schillerové to, aby Česko díky opatřením zůstalo mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv na nejpříznivější úrovni v Evropské unii. S postupem ale nesouhlasí Unie nezávislých petrolejářů, podle které způsobí vládní regulace v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty a naftu budou muset prodávat za nižší cenu, než za jakou ji dříve nakoupili na trhu.
0: Řidiči v celé republice ode dneška tankují levněji, stát začal regulovat ceny pohonných hmot. Mluvili jsme o tom s reportérem Josefem Benedou, který sleduje ceny paliv ve středních Čechách. Josefe, díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a na silnicích zůstaneme, jaká je ta aktuální situace. Na D1 komplikace za výjezdem z Prahy do Brna na 12. kilometru, nehoda v pravém i levém pruhu průjezdné, je to jen prostřední a kolona z 9. kilometru se táhne asi 20 minut, plní se i konec pražského okruhu na příjezdu do letiště. Od letiště. Silný provoz je v Novopatské směrem na Černý most, kolony jsou od sjezdu na Satelice k nájezdu na okruh, zdržení kolem 15 minut. 10 minut se jede v koloně na Nuselském mostě do Legerovy, 10 minut se zdržíte i ve Vilzonově od Florence k muzeu. Plní se i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova a na pražském okruhu kolony směrem z letiště na D1 asi 20 minut se pojíždí z konce plzeňské D5 k Ořechu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust, Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Čtvrtek 1. října Praha vysílá další aktuální zprávy. Teď ty polední. Ve studiu s nimi Václav Miller. Hezké poledne.
1: Hezké poledne.
0: Je 12 hodin.
2: Ceny nafty a benzínu od dneška reguluje vládní cenový strop. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za téměř 25 miliard korun. Do elektronické aukce zámku Štiřín u Prahy se nikdo nepřihlásil. Stát vyhlásí další kolo. V Praze bude jasno až polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vláda znovu registruje ceny pohonných, reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr. Za naftu 48 korun a 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
4: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
5: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za liter nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
5: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek, upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard a 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
7: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
8: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
7: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
9: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
7: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
10: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
7: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Stát ani na desátý pokus neprodal zámek Štiřín u Prahy. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nikdo nepřihlásil. O nemovitost v minulosti neprojevili zájem ani státní instituce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku snaží prodat od roku 2024, říká mluvčí úřadu Michaela Tesařová.
11: Do dnešního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej areálu zámku Štiřín nebyla složena žádná kauce a z toho důvodu byla aukce automaticky zrušena. Náš úřad proto co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení, přičemž veškeré informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.
2: Poprava Američanky Chrissy Pikeové se nezdařila. Žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pikeové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívána a znásilněna. Případ ve Spojených státech obnovil debatu o nařizování trestu smrti pro mladé trestance. Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Berkse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do dvou dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč po porážce se Slovákem Molčanem 3-6 a 2-6. Kateřina Siniaková si v Pekingu poradila s Polkou Linetovou 6-4 a 6-3. A v Praze bude většinou polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů, slabý jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s informacemi pro řidiče se teď přidá taky Lukáš Miller.
1: Hezké poledne, tak na dálnici D1 stále čekejte zdržení za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru byla nehoda, ta už nepřekáží, kolona se ale přesunula, a to do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. To zdržení je z 15. kilometru asi na 15 minut, bude se zkracovat. Na Pražském okruhu jsou nově komplikace směrem z D1 na letiště v omezení před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru stojí nepojízdný kamion. Je v zúžení v pravém pruhu, kolona je tam z D1 skoro na 30 minut. Na Pražském okruhu pak čekejte zdržení tradičně i z letiště na D1, a to na opačném směru Prahy. 20 minut se popojíždí z konce plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Přímo v Praze v metropoli jsou spíše menší kolony. 10 minut se stojí na Nusilském mostě na příjezdu do Legerovy. Tam navíc připomínáme na konci mostu nové omezení v prostředním pruhu. 10 minut se zdržíte i ve Vlzonově od Florence k muzeu, a kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské obou směrně před Vypichem. Šťastnou cestu.
12: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
13: A 6 minut po 12. hodině vám přeju krásný dobrý den. Je čtvrtek 1. října a prvním říjnovým hostem bude zpěvák. Někdo má sport nebo terapeuta, já mám písničky. Tak o své tvorbě mluví zpěvák Slavek Fam, co všechno je ochotný do svých textů pustit a kde už začíná soukromí jeho blízkých. I o tom budeme dnes popolední mluvit.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch.

0: Od zpívání doma prvních coverů přes vlastní písničky až k velkým pódiím. Zpěvák a songwriter Slavek Fam má za sebou rok, během kterého se jeho hudební cesta výrazně zrychlila. Hrál na Kaldozovo Ostrava, předskakoval americkému zpěvákovi Metzajovi a jeho společná skladba s Paulím Garandem se dostala i do velkých rádí. Jak se ale člověk od prvních písniček dostane až sem? I o tom bude dnešní polední rozhovor. Mým hostem, a moc si toho vážím, je zpěvák Slavek Fam. Ahoj Slavku.
1: Ahoj. Děkuji za pozvání.
0: Slavku, poprosím tě, jenom vem si ten mikrofon trošku blíž k sobě, ať tě lépe slyšíme. Slavku, pojďme rovnou začít lehkou historií. Pamatuješ si na moment, kdy jsi poprvé řekl, že nechceš jenom rád zpívat, ale že se tomu opravdu chceš věnovat?
1: Jo, já jsem začal psát písničky, když jsem si jako zlomil srdíčko a měl jsem to jako formou jako terapie, že jsem si prostě vypsal všechno, co mě jako bolí a tak dále, a pak jsem si říkal, že prostě když jako zpívám, tak bych tomu mohl rovnou dělat jako hudbu.
0: No a ty už jsi prý zpíval jako malé dítě, že jsi zpíval skoro všude, jsem někde četl, jako že doma, ve škole, o přestávkách.
1: Já jsem otravoval všechny.
0: Otravoval jsem
1: všechny? Jsem to otravný dítě, který prostě o hodinách nebo vlastně o přestávkách všichni otravuje tím, že prostě zpívá.
0: No tak ale evidentně to mělo svůj důvod. Jakoby padlo to potom na tu úrodnou půdu, protože ta kariéra se jako podařila.
1: Ty jo, asi jo.
0: A co jsi jako malej poslouchal za hudbu?
1: Já jsem vyrůstal na Disney Channel. Jsem hodně poslouchal Demi Lovato, Selenu Gomez a prostě písničky z Camp Rocku, High School Musical a takový věci. Takže jsem byl hodně popovej už od začátku. Ale moje chůva hodně ráda poslouchala rádio a byly tam třeba jako Vondráčková, Kabáti. Mm-hmm. Takže na pomezí jsem.
0: Takže od Seleny Gomez až po Helenu Vondráčkovou.
1: Přesně tak.
0: Rozumím tomu správně. Já jsem četl, že ses zároveň hlásil na hudební školu, ale nevzali tě. Pamatuješ se, jak moc tě to tehdy vzalo?
1: Hodně mě to vzalo, protože tam byl vlastně hodně velký očekávání od rodiny. Já když jsem dostudoval vlastně gymnázium, tak jsem si řekl, že možná nechci jít jako na vysokou, ale chtěl bych zkusit konzervatoř v Praze. Chtěl jsem studovat muzikál, protože mě bavilo jako zpívání, tancování. A rodiče si řekli, že OK, tak ho necháme jít prostě studovat konzervatoř. A pokud to nevyjde, tak prostě bude muset jít dělat něco jiného. Takže tam byl šílený jako pressure, nebo prostě takový...
0: Byl tam tlak
1: prostě od rodičů, že pokud se to nepovede, tak musím jít studovat třeba to, co jsem šel studovat, protože mě nevzali, že jo. Takže to bylo takový smutný.
0: No ale neodradilo tě to. Mimochodem zajímavost, Tomáš Klus, když studoval na DAMU, tak dostal 4 ze zpěvu. Jo, takže to je jenom taková malá motivace, že pokud tě nevzali na hudební školu, tak to nemusí vůbec nic znamenat. co tě vlastně nakonec u té hudby udrželo, i přesto, že ses nedostal na hudební školu, i přesto, že ses jako nedostal na konzervatoř, tak co vlastně jako byla taková ta vnitřní motivace, která tě dohnala k tomu toho zůstat?
1: Jako nějaká ta třeba vnější motivace, protože jsem chtěl zpívat, dělat hudbu, ale vlastně hodně jsem se chtěl vlastně bavit i o tom, že třeba když jsem vyrůstal, tak jsem neměl moc jako tady v Česku větnamský zpěváky, který by dělali nějaký stejné věci jako já, a chtěl jsem být ne ten první, ale prostě snažit se a být takovej ten, co to pomoc.
0: Co to trošku prošťouchne.
1: No co to trošičku rozvíří tady na tom českým trhu.
0: A myslíš, že se to povedlo? Že se to daří?
1: Tyjo, já jsem strašně rád třeba za René Danga. Ten je teď hodně populární a je skvělej. Ale pořád tu máme strašně málo jako větnamských umělců, co se týče třeba jako hudby. Jako dá se jich spočítat na jedné ruce. Což je jako smutný, protože třeba mý rodiče mi říkali, že nemůžu být nikdy jakoby úspěšný s hudbou kvůli tomu, že tady v Česku by mě nikdo neposlouchal, protože neznali žádného dalšího Větnamce, co by jako prostě zpíval. Takže jsem prostě měl takový to nutkání od malička prostě zpívat a dělat si to svoje, aby to třeba viděli další jakoby větnamští rodiče, aby to povolovali svým dětem.
0: Říká zpěvák a songwriter Slavek Fam, který je dnes mým hostem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá na výjezdu. Z Prahy po D1 čekejte kolonu od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek pojedete víc než 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště komplikuje provoz odstavené auto v omezení před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion, kolona z D1 je teď až na půl hodiny. A provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech z Nuselského mostu a v opačném směru od Florence pojedete na náměstí IP Pavlova kolem 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Olího Garanda a Slavka Fama jste poslouchali ve vysílání Rádia Praha a Slavek Fam, zpěvák, songwriter, je dnes mým hostem. Slavku, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
1: Zdravím, zdravím.
0: Jaký to je pocit slyšet svoji písničku v rádiu a u toho vlastně sedět v tom studiu toho rádia?
1: Je to šílený, jako jsem hodně nervózní.
0: Fakt.
1: A třesu se tak nějakým jako způsobem, ale je to takovej ten šťastný třes.
0: A jakože to vyvolala ta písnička? Nebo už to bylo před tím, když jsi sem přicházel?
1: Já jsem se při té písnice zadíval z toho okna a úplně jsem si říkal, jako, kde to vlastně jako sedím a že poslouchám svoji vlastní písničku v rádiu. Což je jako hustý prostě.
0: Když, Slávku, něco prožíváš, přemýšlíš už v té chvíli jako textář? Je to tak, že jedou hlavou nějaké myšlenky a už v tu chvíli si říkáš, že tohle by jednou mohla být písnička. Mm-hmm. Fakt?
1: Vždycky, když se něco stane, třeba buď něco strašně jako happy, anebo něco smutného, prostě nevím, rozchod, anebo někdo mě naštve, tak si úplně říkám, že to je strašně dobrý materiál na to napsat písničku. Mm-hmm. Takže tam jsou ty myšlenky a třeba když je ta inspirace hodně velká, tak prostě si musím sednout, vytáhnout poznámky a začít psát texty. Mm-hmm. Že to prostě takhle jakoby funguje můj mozek z nějakého důvodu, ale je to hezký, protože aspoň takhle můžu psát.
0: A melodii si prý nahráváš do hlasovek, do telefonu.
1: Jak to víš?
0: No tak jsem připravený.
1: Oh, wow. Jo, je to tak, no. Vždycky, když mi napadne nějaká hezká melodie, tak si dám jako hlasovky. Mm. Dřív jsem dělal to, že jsem si otevřel Messengeru prostě od Facebooku a tam jsem si dal tu hlasovku, ale teď už poznám.
0: Jakože sám sobě si to posílal?
1: Sám sobě, jasně. Vždycky se jedu Slávek Fam a tam si pošlu svoji hlasovku prostě.
0: Kolik takových hlasovek, ze kterých nikdy žádná písnička nevznikla, v telefonu máš?
1: Já si myslím, že jsem dost jako, že vždycky jako z každý hlasovky nebo z každého textu něco udělám. Uhum. Takže třeba tam není jako 90 jako písniček, co prostě nemám udělaných, ale třeba, nevím, každá druhá věc, co si napíšu nebo udělám melodii, tak to do něčeho přetvořím. Nebo snažím se.
0: A co vlastně vzniká první? Nebo je to úplně individuální písnička od písničky? Myslím tím, jestli první vzniká text, nebo jestli první dojde k tomu nahrání té hlasovky do toho telefonu, nebo...
1: Já dělám oboje zároveň.
0: Oboje zároveň.
1: Že melodii si vymyslím hned při psaní vlastně toho textu, jak by ta písnička, jakou by měla mít jako strukturu a tak dále. Mm-hmm.
0: Ty si pro časopis Louis kdy jsi velice hezky řekl, někdo má sport nebo terapeuta, já mám písničky. A ty už si to naznačil při té jedné z předchozích otázek, ale je pro tebe psaní pořád způsob, jak ventilovat věci, jak si je srovnat?
1: Mm-hmm. Samozřejmě. Já třeba moji nejosobnější písničku, Mami tati, jsem napsal díky tomu, že jsem hrál v divadle a rodiče nechtěli přijít na premiéru. Samozřejmě, protože pracovali a mě to nějakým způsobem vzalo a já jsem za jeden večer, za 20 minut se z toho vypsal. A strašně mi to pomohlo. A pak, když jsem to zpíval vlastně při těch hrách, tak jsem si říkal, že to je strašně vlastně krásný. Že z takového jako smutného pocitu jsem dokázal vytvořit něco možná i jako pěkného, co poslouchají další lidi a pomáhají mi to. Což je jako strašně krásný za mě. Podle mě.
0: Přišli ty rodiče nakonec na tu premiéru?
1: Nepřišli, oni to neviděli nikdy.
0: Ani žádnou reprízu?
1: Ne.
0: Ježišmarja.
1: No nevadí, no. Ale přišli na koncert.
0: Ale na to jsem se chtěl zeptat, jestli na koncerty chodí.
1: Viděli mě jednou. Ale to byl ten nejdůležitější asi koncert. To byl tady ten rok, bylo to na moje narozeniny.
0: V Kafe v lese?
1: V Kafe v lese.
0: Jasně, nevěšu víc.
1: A tam přišli, tam se mi zpívalo tu písničku Mami tati, já jsem se rozbrečel. No.
0: To muselo být velice emotivní.
1: Bylo to šílený.
0: Říká Slavek Fam, zpěvák a songwriter, který je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je muzikant Slavek Fam. Teďka jsem se vlastně zamyslel nad tím slovem muzikant. Dá se to použít? I co je ti vlastně jako komfortnější? Zpěvák, muzikant, hudebník? Co vlastně jako slyšíš nejradši, když tě tak lidi označí?
1: Asi zpěvák. Protože nevím, jestli bych se bral za třeba muzikanta a tak, protože já vlastně moc neumím hrát na nástroje.
0: Fakt? Jakože?
1: Já mám 3 akordy na kytaru a...
0: Počkej, ale se třeba akordama se to jako dá udělat spousta muziky do slova a do písmene.
1: Ale radši jsem spíš jako hudebník nebo jako zpěvák.
0: No. A jakože ty instrumenty tě nikdy ani nelákaly? Nebo ses k tomu prostě jenom nedostal?
1: Jo, já jsem hrál na kytaru, nebo učil jsem se na kytaru, když jsem byl mladší, ale mě baví hodně performovat a tancovat prostě na té stage, takže jsem spíš jako performer, než jako, že bych stál za kytarou a zpíval. Hmm. Že prostě skákám, tancuju, mám svoje vlastní choreografie a tak.
0: Na což se ostatně můžou lidi podívat třeba na tvém Instagramu, kde je spousta těch videí z těch koncertů. A ty jsi nicméně Slávku nezačínal jako česky zpívající zpěvák. A ta tvoje prvotní tvorba byla vlastně jako převážně anglická a ty jsi zmiňoval, že tě inspirovali Shawn Mendes, Troye Sivan, Conan Gray. A proč jsi vlastně původně psal anglicky? Připadá člověku paradoxně možná jednodušší říkat nějaké intimnější věci?
1: To je přesně
0: tou
1: ono.
0: Hudbou?
1: To je přesně ono, protože přišlo mi to méně osobní vlastně z nějakého důvodu. I když jako jsem chtěl být osobní v těch textech, tak jsem si pak jako vlastně říkal, že když jsem pak psal věci v té češtině, tak to je hodně jako osobní, že prostě tam dávám jako svůj vlastní jako rodný jako jazyk. Takže tak.
0: Ale... Akor třeba v písničkách jako mami, tati, která je jako velmi osobní. Hmm. Velmi osobní. A co a se...
1: Hlavně čeština je prostě krásný jazyk, no. Takže prostě tam dávat ty rýmy, metafory.
0: Co se vlastně změnilo, když jsi napsal první českou věc? Bylo to najednou jako v něčem pravdivější, předpokládám. Jak se cítil, když jsi napsal první českou věc, se kterou se rozhodl jít ven?
1: Já jsem to pak zpíval v divadle jako hodněkrát a dostával jsem tam hodně reakcí od těch lidí, co si to jako poslechli a pak jsem to hodně dával i na sociální sítě, kde to mělo takový jako menší boom a jsem si říkal, že to vlastně promluvá těm lidem víc třeba než nějaký jako anglický věci, i když to říkat takhle nechci, že vlastně mám rád anglický písničky, ale nějakým způsobem to bylo jakoby jednodušší pro mě jako hudebníka prostě si uvědomit, že prostě ta čeština možná někdy funguje líp než ta angličtina, co jsem dělal na začátku.
0: A děti... Je ti pořád blížší ta angličtina, nebo nechybí ti to?
1: Už mi to moc nechybí, tak většinou všechno píšu v češtině, no.
0: Právě, právě.
1: Ale kdyby se chtěl třeba přihlásit do Eurovize, tak tam to budu muset
0: tak tam anglicky. To bude muset být anglicky, chtěl bys do Eurovize.
1: Tyjo, bylo by strašně cool, kdyby Česko reprezentovalo někdo jako já. Ale nevím, asi by to bylo hezký, možná.
0: Říká Slávek Fam, zpěvák a můj dnešní host. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, situaci na nich sleduje Jakub Vodička.
2: Hezké odpoledne. Začnu výjezdem z Prahy po dálnici D1, kde musíte očekávat kolonu a zdržení. Popojíždí se už kousek před sjezdem na Velké Popovice, zhruba ze 14. kilometru a pomalu pojedete až na most Šmejkalka do dopravního omezení na 23. kilometru. Celý úsek je až na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D1 čekejte dlouhou kolonu, a to hlavně kamionu v pravém pruhu. Ta začíná už za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje za sjezd na Ořech. Osobní auta se v celém úseku zdrží jen 15 až 20 minut, ale pro kamiony to zdržení bude výrazně delší. Na Pražském okruhu směrem na letiště výrazná komplikace. Kousek před Jesenicí, zhruba na 80. kilometru, stojí v pravém pruhu v omezení nepojízdný kamion. Kolona začíná už ve sjezdu z dálnice D1, to zdržení minimálně na půl hodiny a provoz vázne stále na příjezdech do centra po magistrále obou směrů. směrně kolony z Nuselského mostu a v opačném směru od Florence jsou kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: Posloucháte Radio Praha, mým dnešním hostem je zpěvák Slávek Fam. Slavku, ty ses letos přihlásil do projektu Korzuj za snem, kam se přihlásila vlastně víc než stovka interpretů. Tebe potom vybral Polygarant s týmem kolem nového Korzo Records a vlastně z toho jednorázového projektu potom vznikla i dlouhodobá spolupráce. My jsme tady vlastně dokonce i slyšeli Chci si být jistý, krásný song, který vyšel v létě na Spotify a samozřejmě i všude jinde. A teďka je dokonce i v nějakých hitparádách, jsem koukal.
1: Je to tak, je to tak.
0: Pamatuješ si, Slávku, ten konkrétní moment, kdy ses do toho projektu přihlásil?
1: Pamatuju, mě to posílal vlastně kamarád, co je hodně velký fanoušek Polího Gananda.
0: Aha.
1: A poslal mi prostě ten příspěvek, co dával na Instagram. A já jsem si říkal, tyjo, tak to bych se asi mohl přihlásit. Takže jsem tam hodil své písničky, počkal jsem pár týdnů a pak jsem napsal Polygarant. No a the rest is history.
0: Prostě. Zbytek už je historie. Dál už to známe, jak to vypadá. A jaký to je pocit, když ti někdo zavolá, že ze stovky interpretů, nebo když ti přesně Polygarant napíše, že ze stovky interpretů vybírá právě tebe. Pamatuješ si i tenhle ten moment?
1: Pamatuju.
0: Jak to vypadalo?
1: Bylo, nevím, podle mě bylo 10:30 nebo 11:30 doma u mě v pokoji a najednou mi přistála zpráva na Instagramu, notifikace Polygarant. Já jsem se úplně lekl. Podíval jsem se na tu zprávu a tam bylo napsáno prostě slohovka a pak na konci jakože, jestli jako chci a byl jsem jako... Já jsem začal řvát po celém pokoji a začal jsem vyvolávat všem kamarádům, že jako mě vzal. Takže fakt jsem byl úplně radostí bez sebe.
0: Polygarant říkal, že vlastně nehledali člověka s jedním dobrým trackem, s jednou dobrou písničkou, ale vlastně komplexního umělce. Co myslíš, že v tobě viděl?
1: Já si myslím, že nějaký ten chtíč a drive vlastně tady to dělat. Dělat hudbu, nezastavovat se a prostě mít ten nějaký potenciál. Já sám o sobě říkám, že mám potenciál. Ne, to není potenciál, to je potenciál.
0: Potenciál, ano.
1: Tak potenciál.
0: Ale prostě. já osobně jsem se to naučil třeba před 2 lety, ten rozdíl, takže úplně chápu.
1: No, prostě pokračovat dál v té hudbě.
0: Jasně. A co ti ta spolupráce s Polygarantem dává, protože to je člověk, který je výrazně déle v té branži než ty, to musí být ohromně inspirativní.
1: Jako jsou to krásné zkušenosti, všechno, co jsme vlastně dělali, my jsme zpívali na Colorsech, měli jsme koncert na Kvifu a pak jsme měli koncert tady v Praze. Já jsem si úplně říkal, že na tady ty místa jsem dřív chodil jako nevím, fanoušek, že jsem se šel podívat tamhle na nějaký koncert.
0: Na svoje oblíbené internety.
1: Ano, a teď jsem tam zpíval, že jo, takže jsem si úplně říkal, to je šílenost prostě tady to, takže krásná zkušenost. A nějaký jsem rád vlastně i za ten mentoring vlastně, co mi dávají všichni, takže to je krásný mít se na někoho obrátit v té hudební branži.
0: Zpěvák Slávek Fam je dnes mým hostem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: A pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na výjezdu z Prahy po D1 začíná kolona už před sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek vám zabere až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 popojíždí kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru a pomalu jedou až na pražský okruh za Ořech. Osobní auta se zdrží v celém úseku 15 až 20 minut. Pro kamiony je to zdržení výrazně delší. Na pražském okruhu směrem na letiště klikuje provoz odstavené auto v omezení před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a kolona z D1 je asi na 30 minut. A provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech z Nuselského mostu a v opačném směru od Florence se zdržíte kolem 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a 2 pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Zpěvák Slávek Fam je dnes hostem Rádia Praha. Slávku, ty jsi loni říkal, že bys chtěl vyšlapat tu cestu postupně přes kavárny, menší kluby, po Roxy, až po třeba Fórum Karlín a tak dál. Když se podíváš na poslední rok, na posledních několik měsíců, nepřijde ti, že se ta cesta trošku rapidně zrychlila?
1: Jo, já si nemyslím. Jako pořád mám nějaký svůj třeba fanbase, prostě mám pár jako fanoušků, ale třeba jako, nevím, Fórum Karlín nebo Roxy bych teď určitě jako nevyprodal.
0: No ale ta ambice tam je.
1: Ta ambice tam je, ale třeba i za dva roky.
0: Ok.
1: Tak zatím ne.
0: A teďka se možná úplně pletu, to tady přiznám se, nemám napsané v přípravě, jenom jsem se na to vzpomněl, tebe teďka čeká nějaký koncert v Kafe v lese, že jo? Další, ano.
1: 30. října tam bude
0: 30. října v Kafe v lese. Mám Kafe v lese moc rád, protože to má nádhernou atmosféru a je to takové klubově intimní, ty už tam jednou vystupoval. A předpokládám, že se tam vracíš právě kvůli nějakému hezkému vztahu právě k té atmosféře, nebo proč se vracíš do Kafe v lese?
1: Já miluji Kafe v lese kvůli tomu, že tam začínají všichni umělci. Že všichni začínají v Kafe v lese a pak jdou výš a výš a to je přesně jakoby moje trajektorie. Já už si říkám, že bych třeba křest alba chtěl dělat ve Futurum prostě. Nebo v Lucerně, ale uvidíme, jak to bude populární, že jo?
0: Jasně, záleží na situaci.
1: Záleží na situaci, přesně tak.
0: Ještě jeden výrazný úspěch jsem si tady napsal, že bych se na něj chtěl zeptat, a to bylo, že jsi se vlastně stal supportem předskokenem Metzajovi v Meat Factory. Je před takovým vystoupením člověk schopný užít si ten moment a být teď a tady, nebo je prostě tak strašně nervózní, že jenom doufá, že to dobře dopadne?
1: Já jsem se naučil si to užívat, ty momenty. Já jsem dřív byl strašně nervózní a byl jsem strašný stresář, ale teď před tím Metzajem jsem byl jako 5 minut nervózní, ale pak jsem vystoupil prostě na tu stage a byl jsem jako, že tak teď jsem tady a teď si to chci využít s těma lidma. Takže mě to fakt jako bavilo.
0: Slávku, úplně na závěr, kdybychom se potkali přesně za rok, kdybychom se měli potkat v říjnu 2027, co bys chtěl, abych mohl v tom úvodu o Slávku Famovi říct, že se mu za ten uplynulý rok povedlo třeba.
1: Tak vyprodal Futurum, vydal album konečně a třeba nějaký nominace na ceny Anděl, ne?
0: No ne, ježišmarja, to je naprosto v pořádku.
1: Manifestujeme.
0: Manifestace, je to tak.
1: Ale album je to nejdůležitější.
0: A to album je teda teďka aktuálně v procesu.
1: Přesně tak.
0: A tušíš, kdy by to mohlo být?
1: Jako tušíme, říkáme si to třeba jako s celým týmem, ale dáváme tomu ještě nějakým způsobem jako čas, až to celý jako nějakým způsobem vyplave a vyplyne ze mě ty texty.
0: Dobře, no tak

0: Ahoj Vláďo a hezké odpoledne. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordními pokutami. Firmy mají zaplatit skoro 2 miliardy korun. Při akci Korund policisté zadrželi kanabinoidy a zařízení na jejich výrobu za více než 300 milionů. Poloviční jízda má přilákat Slováky do vlaků, provoz ale komplikují poruchy a výluky. Bude jasno až polojasno později přibývání oblačnosti, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. Čtyři firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prismian. To je nejvyšší sankce, jakou kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat. Podle Nejeschleba se společnosti víc než 10 let domlouvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
2: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
0: Úřad při stanovení pokut zohlednil hlavně to, jak dlouho kartel fungoval a jak velkých prodejů se týkal. Policie zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policisté udělali sérii zásahů, při kterých objevili tuny konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zajistili taky hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili tři cizince a stíhají i tři právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů děla v Polsku. Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevřejí hlavní město ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce od začátku října, vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
0: Na Slovensku od dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné.
4: Sleva má platit celý říjen a státní dopravce zatím neví, jak se projeví na počtu cestujících. Ode dneška proto sleduje prodej jízdenek a obsazenost vlaků. Pokud bude potřeba, může přidat další vozy nebo celé soupravy. Provoz ale na několika místech omezují výluky a problémy na tratích. Mezi Bratislavou a Půchovem třeba už několik měsíců nefunguje zabezpečovací systém. Expresy tam proto jezdí pomaleji a cesta trvá o víc než 20 minut déle. Na opravované trati Bratislava Kúty zase vlaky místy využívají jen jednu kolej a nabírají zpoždění. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. Ve vítězném kvalifikačním zápase s Bulharskem, kde si Češi zajistili účast v baráži, si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze. Hráče Slavie čeká několika týdenní pauza. Trenér 21 Michal Bílek už po závěrečném utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. A v Praze dnes většinou polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A doplníme aktuální dopravní informace. Ty má pro nás Kuba Vodička. Kubo, zdravím tě, pěkné odpoledne.
6: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Problémy jsou stále na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona začíná aktuálně před sjezdem na Velké Popovice, už kolem 13. až 14. kilometru. Pomalu se pak jede až do omezení na mostě Šmejkalka za Mirošovice na 23. kilometr. Celý úsek vám stále zabere kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 se čekejte popojíždějící kolonu kamionů v pravém pruhu. Ta začíná kousek před Rudnou na 7. kilometru a pomalu se sune až na Pražský okruh za nájezd od Ořechu. Osobní auta v levém pruhu jakž takž jedou, celý úsek projedou asi za čtvrt hodiny, ale pro kamiony to zdržení bude výrazně delší. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále komplikace před sjezdem na Jesenici. Kolem 80. kilometru stojí v omezení v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kamiony s problémem projedou a projíždí velmi pomalu. Kolonu čekejte už ve sjezdu z D1, je to asi na půl hodiny. A silný provoz je aktuálně v Radlické směrem do centra, zastavíte se kousek pod Valtrovku a dolů k Dobřížské k tunelům pojedete asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 13 hodina bezmála 6 minut a první říjnové odpoledne je zároveň čtvrteční, tak ať se vám dnešní den opravdu vydaří. Na Rádiu Praha si k tomu opět skvěle zahrajeme. Zásluhu na tom bude mít i The Weeknd. A taky Martin Garrix s Edem Sheeranem. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Takhle krásně to na rádiu Praha rozbalili rozbalovači z Red Hot Chili Peppers. Je krátce po čtvrt na dvě, krásné odpoledne. Dnes se začíná 16. ročník populárního festivalu Den architektury. Letos nese hlavní téma bydlení. Po celé Praze se tak otevírají běžně nepřístupné budovy a probíhají komentované procházky či přednášky s architekty. No a podrobný program Dne architektury 2026 najdete na oficiálním webu akce a další tipy i na našem webu praha.rozhlas.cz. Přidáme aktuální dopravní informace. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 vyjedete do Kolony před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Pomalu pojedete až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek vám zabere až půl hodiny. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20.5. kilometru řeší nehoda kamionu v pravém pruhu. V Koloně z 18. kilometru se zdržíte asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště jsou problémy před sjezdem na Jesenice na 80. kilometru. V omezení blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kolona z D1 je asi na půl hodiny. V Praze pojedete v koloně v Radlické ulici směrem do centra. Zastavíte se pod Valtrovkou a k Dobříšské je to asi na čtvrt hodiny. A provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech z Nuselského mostu a v opačném směru od Florence se zdržíte kolem 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádio Praha.
3: Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: Je půl druhé a na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Předseda představenstva příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Dnes ho z ní odvolali středočeští radní. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a asi v 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Vila Pele v Praze 6 otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily více než 400 knih, včetně příběhu Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná fascinaci umělce motocykly, vzducholoděmi a také českou krajinou. Rusko vyhostí nespecifikovaný počet maďarských diplomatů, informovalo o tom místní ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska dříve v září kvůli podezření ze špionáže. Maďarské ministerstvo zahraničí rozhodnutí Moskvy uznalo a uvedlo, že nemá zájem o další eskalaci diplomatických tenzí. Praze dnes většinou polojasno s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A taky dnes v tom jedeme s vámi. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Kuba Vodička. Kubo, tak jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne. Začnu kousek za Prahou, a to na dálnici D11 směrem na Hradec Králové, opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem, kde na 20.5. kilometru došlo k nehodě kamionu, který naboural do šipky silničářů. Zabírá to pravý jízdní pruh, projíždí se tak jen jedním pruhem. Kolona narostla už právě ke sjezdu na Lysou nad Labem na 17. kilometr. Čekejte zdržení až 25 minut. Problémy čekejte také na výjezdu z Prahy po D1. Do kolony vyjedete už před sjezdem na Velké Popovice kolem 14. kilometru a pomalu pojedete až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Celý úsek stále na 25 až 30 minut. Problém je také na pražském okruhu směrem na letiště. V omezení před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru stále blokuje pravý jízdní pruh nepojízdný kamion. Projíždí se velmi pomalu jedním pruhem. Kolona od sjezdu z D1 až na půl hodiny a pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl druhé a čtvrteční odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. Za okamžik se společně vydáme do terénu za naší letající redaktorkou Sabinou Voseckou, která dnes sleduje jeden opravdu netradiční závod. Tak si na to počkejte. A ještě muzika, to nabídne Cyril. I kapela Mirai.
5: Chtěl by si víc, všechno beztrestný.
0: Hezký poslech vám všem.

0: Tak tohle byla Jennifer Page v odpolední Praze, téměř ve 3/4 na 2. Přejeme pěkné 1. říjnové odpoledne. V běhu jde nejčastěji o rychlost a vytrvalost a hlavně o to, kdo doběhne do cíle jako první. Jenže soutěžit se dá opravdu v leda s čema, protože se o nás říká, že jsme národ milovníků piva, tak nejsou výjimkou i závody s pivem. Do centra Prahy teď míříme za naší létající redaktorkou Sabinou Vuseckou, která má pro nás podrobnosti. Přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne do studia, vlastně z centra Prahy, opravdu z úplného centra Prahy, protože já jsem na Jungmannově náměstí. Doufám, že mě teďka uslyšíte, protože jsem přímo u zdroje, tady u té soutěže, o které budeme mluvit, jsem u restaurace u Pinkasu, kde se tradičně koná soutěž v běhání z půl litry. O tu akci je poměrně velký zájem, protože se tu sešlo odhadem několik desítek lidí, turistů, kteří taky zvědavě přihlíží celému tomu soutěžnímu odpoledni. No a jsou tu pochopitelně taky soutěžící, protože před malou chvílí odstartovalo semifinále, kterého se zúčastnila 30 soutěžících účastníků. Ti mají za úkol načepovat 6 piv a oběhnout s nimi kubistickou lampu, která je asi 100 metrů od podniku, a zase se vrátit samozřejmě co nejrychleji a bez vylití piva zpátky na start. Z té 30 pak postoupí 15 nejlepších do toho odpoledního finále, které bude už vypadat trošku jinak, protože soutěžící budou mít za úkol načepovat pro změnu 10 piv a spolu s nimi pak vyběhnout celkem 41 schodů, které propojují to dolní a vrchní patro podniku. Podotýkám, že všechno se koná za úplné plného provozu.
0: Tak vypadá to, že se nám spojení přerušilo. Zatím tedy slyšíme se? Sabina Vosecká, naše létající redaktorka, zřejmě ulítla někam úplně mimo signál. Vypadá to, že už se víc nedozvíme. V každém případě jenom připomínám, že to byly závody s pivem a už se Sabi slyšíme. My jsme tě asi před půl minutkou ztratili, tak povídej.
1: Tak já se omlouvám, je tady možná horší signál a přiznám se, že nevím, ve který moment jsem skončila, takže jenom zopakuji, že jsem na soutěži v běhání s pivy, jsem v centru města na Jungmannově náměstí, kde teďka soutěžící podstoupili semifinále. Je to 30 soutěžících, kteří obíhají tady lampu, která je tady kousek od podniku, a odpoledne nás čeká finále. Tam postoupí z toho semifinále 15 soutěžících, kteří budou uvnitř podniku z toho přízemí do prvního patra běhat na čas celkem z 10 pivy a samozřejmě musí doběhnout bez vylití, bez rozbití půl litru. Všechno se to děje za plného provozu, tak jsme zvědaví, jak to dopadne.
0: Sabi, ty už se nám poměrně zevrubně vylíčila ta pravidla, ale mě teď napadá, někdo si možná položí otázku, co musí splnit, aby mohl v takovém závodu vyhrát.
1: No to je úplně jednoduché, vyhrává opravdu ten, který načepuje skvělé pivo, na to se taky hodně dbá a hledí. Doběhne před porotu s plným počtem půl litrů, tedy když budeme mluvit o finále, tak jde tedy o 10 půl litrů a samozřejmě nesmí mít žádnou ztrátu a nejrychlejší čas. To je asi ten nejzákladnější pravidlo, který musí ten vítěz splnit. Ještě zmíním, že v minulém roce zvítězil soutěžící z Polska, jeho čas byl něco málo přes minutu, což je podle porotců skutečně až neuvěřitelný výkon.
0: Tak tolik o závodech s pivem naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezké odpoledne.
2: Co se děje v Praze?
0: A dodáme taky, co se děje na silnicích. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20. a 5. kilometru řeší nehoda kamionu, který naboural do šipky silničářů. Projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 17. kilometru vás zdrží zhruba 25 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 vyjedete do kolony před sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru. Pomalu pojedete do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Celý úsek pojedete asi půl hodiny. Problémy jsou také na pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Blokoval pravý pruh nepojízdný kamion, ale máme dobré zprávy, ten byl před chvílí odtažen. Kolony ale zasahují až do sjezdu z dálnice D1 v obou směrech. Zdržení pro kamion je stále přes půl hodiny. Osobní auta projedou rychleji. V Praze se jede pomalu na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 až 15 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Teskomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Je 14 hodin na Rádiu Praha, čas na další zprávy. Ve studiu už je se mnou Mirek Kasan. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, dobré odpoledne.
2: Ceny nafty a benzínu ode dneška reguluje vládní cenový strop. Z opuštěné budovy bývalých sběrných surovin v pražských Stodůlkách bude dům dětí a mládeže. Ruští agenti podle amerických tajných služeb usilují o život kritika Kremlu Garyho Kasparova. A bude většinou polojasno s teplotami až 25 stupňů. Zítra čekáme víc oblačnosti a mírné ochlazení.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 640 korun a 14 haléřů za litr, za naftu 840 korun a 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
4: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
5: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za liter nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
5: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Praha 13 nechá opravit budovu bývalých sběrných surovin na Šostakovičově náměstí ve Stodůlkách. Místo bylo podle radnice dlouho opuštěné a chátralo. Nově tam vznikne víceúčelový sál, podkrovní galerie a venkovní pergola s komunitní zahradou. Městská část teď začne připravovat projektovou dokumentaci, uvedla její mluvčí Lucie Steinerová.
7: Hlavním cílem plánované proměny je rozšíření kapacit stávajícího domu dětí a mládeže v Krupově ulici, který je v současné době kapacitně přetížen. Nové detašované pracoviště poskytne tolik potřebný prostor pro kroužky, zájmovou činnost a další setkávání.
2: Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Garry Kasparov to napsal na síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat. O plánovaných ruských útocích informoval i nezávislý portál Moscow Times. Podle něj chtěli agenti v létě zavraždit Kasparova a dalšího opozičního aktivistu Iliu Ponomariova. Čeští fotbalisté mají za sebou v Praze poslední trénink před zítřejším odletem do Španělska, kde je v sobotu čeká další utkání Ligy národů. Dnes v elitní divizi vyzvou Němci od 8:45 večer v Mnichově Srby a budou na třetí pokus usilovat o premiérovou výhru pod koučem Kloppem, protože na úvod remizovali v Nizozemsku a pak prohráli s Řeckem. Pokračuje německý trenér Jürgen Klopp.
8: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou jižanskou mentalitou, takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
2: V dalších zápasech Ligy národů se Řecko představí proti Nizozemsku, Wales proti Norsku a Dánsko proti Portugalsku už bez Cristiana Ronalda. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s nejvyššími teplotami mezi 23 a 25 stupni Celsia. Zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální dění na silnicích v Praze a okolí pro nás stále sleduje Kuba Vodička. Kubo, tak jak to vypadá?
9: Hezké odpoledne. Začnu za Prahou, a to na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Za sjezdem na Lysou nad Labem na 20,5 kilometru se stále ještě řeší nehoda kamionu, který naboural do šipky silničářů. Průjezdný stále pouze levý pruh, kolona ze 17. kilometru až na 20 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte velmi silný provoz. Kolona začíná už za Pražským okruhem kolem 13. kilometru a v nesouvislé koloně pojedete až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr, celý úsek stále na 25 až 30 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se ještě stále rozjíždí kolony poté, co byl už odtažen před Jesenicí nepojízdný kamion v omezení. V tuto chvíli kolony zasahují hlavně na dálnici D1 před Pražský okruh, a to jak směrem z Prahy, tak do Prahy. Čekejte stále zdržení hlavně pro kamiony kolem 20 minut. Přímo v Praze se pak pomalu jede stále na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, kde je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zde je to až na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: V prvním dni nového měsíce je s vámi Rádio Praha už 14 hodin a 6,5 minuty. A říjnovou hudební nabídku v příštích minutách obohatíme o další známá jména z hudebního světa. Za těmi nejbližšími songy stojí třeba Loreen. Nebo Lady Gaga. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.
10: Odpolední Praha.

0: 14 hodin, 16,5 minuty. S vámi je stále Rádio Praha, přejeme nádherný den. Připomínám, že stále pro vás máme zajímavé informace, ale také připomínky třeba pro to, abyste hlasovali například do vinulu, protože další kolo hlasování do vinulu je v plném běhu a právě vaše hlasy v něm rozhodují, koho v pondělí večer na Rádiu Praha ve vinulu uslyšíme. Bude to tentokrát kapela Muse a její letošní deska The Wow Signal, nebo skupina Faith No More a léty prověřené album Angel Dust. Jako vždy hlasujte na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. A v tomto kole můžete své hlasy posílat do pondělí 5. října do 12 hodin. Vítěznou desku vám pak v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A na silnicích buďte opatrní, na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20. a 5. kilometru stále řeší nehoda kamionu, který naboural do šipky silničářů. Projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 17. kilometru vás zdrží kolem 15:45. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte kolonu, která začíná před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Pomalu se jede až za Mirovišovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Celý úsek je asi na půl hodiny. Problém je také na příjezdu do Prahy po dálnici D1 před sjezdem na Říčany na 12. a 5. kilometru se řeší nehoda dodávky s kamionem v pravém pruhu. Ze 14. kilometru pojedete v koloně až 10 minut. V Praze se jede pomalu na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 až 15 minut. A zdržíte se i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Od Břevnovského kláštera pojedete v koloně až 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: U2 živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a U2 na Rádiu Praha.
1: Praha žije.

0: Necelá minuta zbývá do půl třetí odpoledne na Rádiu Praha. Je už ve studiu připravený Mirek Kaslan se zprávami.
1: Hezké odpoledne. Červencová autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Trestný čin policie nezjistila. Poslanec za motoristy se srazil s nemocničním autem na křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle mluvčí Evy Kropáčové nasvědčují podezření, že se přestupku dopustili oba účastníci srážky. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153 miliardy a 900 milionů korun. Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Oznámila to estonská veřejnoprávní média. Jde o preventivní krok. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívali. Tallinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Pražská vila Pelle otvírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily víc než 400 knih a výstava připomíná i jeho nadšení pro motocykly, vzducholodě a českou krajinu. Česká mužská fotbalová reprezentace se v nadcházejících zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii bude muset obejít bez záložníka Adama Karabce. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím prohraném utkání s Anglií a nestihne se dát do pořádku. V Praze bude odpoledne většinou polojasno s teplotami do 23 až 25 stupňů Celsia. Zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jakubem Vodičkou se teď vracíme na silnice.
3: Hezké odpoledne. Opatrně na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Za sjezdem na Lysou nad Labem se stále řeší nehoda na 20.5. kilometru. Kamion zde naboural do šipky silničářů a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zhruba ze 17. kilometru stála asi na 20 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 stále čekejte kolonu, která ještě narostla. Aktuálně se brzdí už za Pražským okruhem na 12. kilometru a pomalu v nesouvislé koloně pojedete až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce na 23. kilometru. Celý úsek vás aktuálně zdrží už kolem 40 minut. Problémy čekejte také na příjezdu do Prahy po D1. Před sjezdem na Říčany na 12.5. kilometru řeší policie nehodu dodávky s kamionem v pravém pruhu. Zde je kolona kratší, ze 14. kilometru zdržení až 10 minut. A v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na ulici 5. května se srazil kamion s osobní autem, blokují pravý pruh, kolona od sjezdu na Vršovice aktuálně zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl třetí a s vámi je Rádio Praha. Operní pěvkyně, IT specialista nebo finanční analytička. O post senátora se v letošních volbách v senátním obvodu Praha 9 uchází 5 kandidátů. Už za chvíli vám je v našem předvolebním vysílání představíme. A další hity má pro vás Michal Schulte. A taky Eva Farná. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: To byla Eva Farná na rádiu Praha téměř ve 3:15. Krásné dnes čtvrteční odpoledne. O obsazení třetiny senátorských křesel rozhodnou voliči v říjnových volbách. První kolo bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Případné druhé kolo pak o týden později. Na území hlavního města se letos rozhoduje o třech senátorských postech v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu vám představujeme všechny kandidáty. A dnes ty v obvodu Praha 9.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu číslo 24 Praha 9 patří kromě této městské části i Praha 14, 19 a 20 a taky městské části Dolní Počernice, Klánovice, Satalice a Vinoř. V roce 2020 v tomto obvodě byla volební účast 33,5% v prvním kole a 19,5% v druhém kole. To proti sobě stály vojenský historik Edvard Stehlík za ODS a scénárista a dramaturg David Smoljak z hnutí STAN, který tehdy svůj mandát obhajoval po předchozím volebním období. Smoljak vyhrál se ziskem necelých 55%.
1: Volby 2026.
3: David Smoljak z hnutí STAN kandiduje do horní komory parlamentu i letos. Stejně jako ostatních kandidátů jsme se ho písemně zeptali, proč kandiduje právě v tomto senátním obvodu, co považuje za největší problém obvodu a jak by ho chtěl v senátu řešit, a taky jestli chce po zvolení pokračovat ve své dosavadní profesi.
2: Smoljak odpověděl, že v obvodě číslo 24 kandiduje, protože přes 20 let žije ve Vinoři a taky protože už dvakrát dostal od voličů důvěru. V obvodě by podle něj mohl být problém silný nápor na infrastrukturu kvůli rozsáhlé bytové výstavbě. Obává se dopadů nového stavebního zákona, který podle něj uvolňuje podmínky pro výstavbu velkým developerům. Řešit to případně chce i ústavní stížností. Nepředpokládá, že by se v případě znovu zvolení věnoval původní profesi, tedy scénáristice nebo režírování.
1: Volby 2026.
3: Další čtyři kandidáty představíme v abecedním pořadí podle jejich příjmení. O senátorské křeslo se uchází 44-letá finanční analytička Darina Batyová za hnutí Kruh. V obvodě kandiduje, protože žije v Praze 9 a chce v senátu prosazovat zájmy obyvatel z této oblasti. Za problém označila to, že při rychlé výstavbě selhává další městská infrastruktura. V senátu chce prosazovat změny zákonů, které posílí pravomoc obcí a městských částí v oblasti výstavby bytů. Prosadit by chtěla povinnost developerů finančně pomáhat s výstavbou škol, školek nebo dalších služeb. V případě volebního úspěchu by nevykonávala jinou profesi ani funkci.
1: Volby 2026.
2: Dalším kandidátem je 57-letý manažer v automobilovém průmyslu a dopravě Bedřich Laube ze Svobodných. Kandiduje za koalici Svobodných, SPD, Trikolory a strany Pro. Kandidaturu do senátu vnímá jako logickou s ohledem na to, že už 8 let je za svou stranu v zastupitelstvu Prahy 9. Největší problémy vidí v oblasti dopravy a bezpečnosti. V senátu chce podpořit návrh na časové vykázání z místa za výtržnictví, věnovat se chce podle svých slov taky boji proti nesmyslům, které se nám podle něj snaží vnutit Evropská unie. Původní profesi by v případě zvolení co nejvíc omezil.
1: Volby 2026.
3: Do senátu v Praze 9 kandiduje taky 65-letá operní pěvkyně a herečka Dagmar Pecková za ODS. V tomto volebním obvodě se o křeslo uchází, protože ho vnímá jako pestrý a nechce dál veřejné dění jen komentovat, ale naopak se na něm chce podílet. Jako společný problém všech částí v obvodě označila rychlý rozvoj, se kterým nestačí držet krok doprava, školy, zdravotní péče ani další veřejné služby. Jako senátorka by chtěla prosazovat například spravedlivé financování obcí a propojovat lokální a celostátní úroveň politiky. Pokud by ve volbách uspěla, nebrala by žádné stálé angažmá, ponechala by si ale několik vybraných koncertů a představení ročně.
1: Volby 2026.
2: Za hnutí ANO 2011 kandiduje 40-letý IT specialista a hudebník Radek Žalud. I když bydlí v jiné části Prahy, se senátním obvodem Praha 9 je spojen pracovně. Za jeho problém považuje, že doprava, služby a kvalita veřejného prostoru se nerozvíjí stejně rychle jako ostatní výstavba. Vnímá, že jako senátor nemůže nahrazovat práci radnic, ale v parlamentu chce ovlivňovat zákony a reprezentovat zkušenosti lidí z obvodu. V případě volebního úspěchu by se dál věnoval hudbě, ladění pian i práci s lidmi se zdravotním postižením, i když v menším rozsahu. Nechce ale přijít o kontakt s běžným životem.
1: Volby 2026.
3: Tímto jsme podle abecedního pořadí představili všechny kandidáty v senátním obvodě Praha 9.
2: První kolo senátních voleb bude ve stejném termínu jako ty komunální, tedy v pátek 9. a sobotu 10. října. Pokud žádný kandidát do Senátu nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Laura Hájková a Petr Kastner, Český rozhlas.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20,5 kilometru odstraňují následky nehody kamionu do šipky silničářů. Projíždí se jen levým pruhem a kolona z 18. kilometru vás zdrží kolem 15:15. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte kolonu, která začíná už za Pražským okruhem na 12. kilometru. Pomalu se jede do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Celý úsek vás zdrží asi 40 minut. Problém je taky na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Před sjezdem na Říčany na 12,5 kilometru se řeší nehoda dodávky s kamionem v pravém jízdním pruhu. Ze 14. kilometru pojedete v koloně zhruba 10 minut. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na ulici 5. května se srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice je na 10 minut. A pomalu se jede v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od Bulovky před tunel Blanka je to na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Kolega Mirek Kasan nikdy nesklame, je opět připravený ve studiu Rádia Praha se zprávami, tentokrát v 15 hodin. Ahoj Mirku.
1: Kéž bys měl pravdu, dobré odpoledne. Se nájemními smlouvami nebo se sepsáním závěti pomůžou lidem v Praze bezplatně studenti právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pražští hygienici evidují už skoro 400 případů v souvislosti s epidemií salmonelózy v Újezdě nad Lesy. Policisté podnikli

0: Několik operací zaměřených na kanabinoidy zadrželi vědci za 330 milionů korun. A bude většinou polojasno s teplotami kolem 24 stupňů. Zítra se zhruba o 4 stupně ochladí a oblačnosti bude víc.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevřelo ji hlavní město ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
0: V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdě nad Lesy evidují hygienici už skoro 400 případů. Nemoc zatím testy potvrdili u 72 z nich. Zdrojem nákazy byla zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Policie při razích zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policisté provedli sérii zásahů, při kterých objevili tuny konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zajistili také hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů děla v Polsku. Členské státy Evropské unie dnes definitivně schválily zpřísnění migrační politiky 27, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty ve třetích zemích, informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Nová pravidla při hlasování podpořilo 23 států Evropské unie, včetně Česka. Španělsko bylo proti, Belgie se zdržela a Dánsko a Irsko nehlasovali. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. Ve vítězném kvalifikačním zápase s Bulharskem, kde si čeští mladíci zajistili účast v baráži, si vykloubil rameno, které mu v nemocnici srovnali v narkóze. Teď hráče pražské Slavie čeká několikatýdenní pauza. Kouč 21 Michal Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího do týmu povolávat nebude. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s nejvyššími teplotami mezi 23 a 25 stupně Celsia. Zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A přinášíme aktuální dopravní informace, s těmi už je připravený Jakub Vodička. Kubo, tak jaká je situace na silnicích v Praze a okolí?
5: Hezké odpoledne. Začnu kousek za Prahou, a to na dálnici D11 směrem na Hradec Králové, kde se zase jezdem na Lysou nad Labem na 20,5 kilometru stále ještě řeší nehoda kamionu, která nabourala do šipky silničářů. Stále se projíždí pouze levým pruhem, kolona zhruba z 18. kilometru vás zdrží kolem čtvrt hodiny. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 stále čekejte velmi silný provoz a kolonu, která začíná na úrovni Pražského okruhu zhruba na 12. kilometru po pomalu se pak posouvá až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek vás stále zdrží kolem 40 minut. V Praze se řeší nehoda na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu do ulice 5. května se srazil kamion s osobním autem, blokují pravý pruh a kolona začíná kousek před sjezdem na Vršovice. Je to až na 15 minut a pomalu pojedete stále v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kde je kolona od Bulovky. Pomalu se jede až před tunel Blanka a i zde je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 15 hodin 6 minut a vaším čtvrtečním parťákem je stále Rádio Praha. A za chvíli se k nám připojí Dermot Kennedy. I Nico Santos. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Je po čtvrt na čtyři a tohle byla Anaka. Jubilejní 30. ročník celostátní kampaně Týden knihoven začal v úterý a trvá do neděle 4. října. Letošní ročník nese hlavní motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V Praze se do akce zapojují desítky poboček a institucí, přičemž zajímavý program v průběhu týdne nabízí například Městská knihovna v Praze. Součástí je třeba setkání nad tématem digitalizace historických a ohrožených dokumentů, netradiční street party přímo na tramvajové zastávce nádraží Holešovice nebo výměna knih mezi čtenáři a sdílení čtenářských tipů. Kompletní přehled akcí napříč republikou sledujte na oficiálních stránkách Týdne knihoven. Inspiraci pro vás máme i na našem webu praha.rozhlas.cz. A s Jakubem Vodičkou se teď vracíme na silnice.
1: Příjemné odpoledne. Začnu opět za Prahou na D11 se směrem na Hradec Králové, kde se stále za sjezdem na Lysou nad Labem na 20,5 kilometru nepodařilo odstranit následky nehody kamionu, který naboural do šipky silničářů. Průjezdný stále je na levý pruh, dálnice byla i na pár minutek uzavřená při natahování kamionu. Kolona narostla na 16. kilometr, zdržení asi 25 minut. Na výjezdu z Prahy po D1 stále čekejte velmi silný provoz a kolonu, která začíná hned za Pražským okruhem na 12. kilometru a pomalu pojedete až na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometru. Celkové zdržení asi 40 minut. Na Pražském okruhu čekejte zdržení v obou směrech před sjezdem na Ořech. Silný provoz je jak od Lovkovského tunelu, tak v opačném směru z konce dálnice D5 a v obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. Nesouvislá kolona popojíždí na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Zpomaluje se za podjezdem magistrály a pomalu se jede až k průmyslové, celý úsek je na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust, Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Bude 15:30 na Rádiu Praha, vám nabídneme další zprávy, je tady Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Nafta dnes v Česku zlevnila až o 3 koruny za litr. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát maximálně 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop na 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daně na naftu. Česká obec sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádějí v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu si Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun, později spáchala sebevraždu. Techniku za víc než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal víc než 1 000 000 korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. V věku 96 let zemřela bývalá prezidentka bosenských Srbů Biljana Plavšičová. Radikální nacionalistka přezdívaná Císařovna stála v době války v Bosně a Hercegovině 2 roky v čele Republiky Srbské. Za její roli v konfliktu a zločiny proti lidskosti ji Mezinárodní trestní tribunál odsoudil na 11 let. Po uplynutí 2/3 trestu byla Plavšičová podmínečně propuštěna. Velkou Pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října jen 10 koní. Méně účastníků měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku na dnešním losování na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Na startu Velké Pardubické nebude vítěz květnové kvalifikace 9letý ryzák Zarate, který se zranil v přípravě. V Praze bude odpoledne většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co nás teď čeká na silnicích v Praze a okolí, to nám připomene Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Problémy stále čekejte na dálnici D11 za Prahou směrem na Hradec Králové na 20,5 kilometru, kousek za sjezdem na Lysou nad Labem. Se stále odstraňují následky nehody kamionu, který naboural do šipky silničářů. Projíždí se stále jen levým pruhem a kolona zhruba ze 16. kilometru je na nějakých 20 až 25 minut. Silný provoz stále čekejte na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Kolona začíná kousek za Pražským okruhem na 12. kilometru a popojíždí se až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometr 23. Celkové zdržení až 40 minut. Na Pražském okruhu očekávejte velmi silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech od Lochkovského tunelu v opačném směru z konce D5. Je to stále asi na 15 minut. Nesouvislá kolona popojíždí také na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Auta zpomalují už kousek za magistrálou a k Průmyslové pojedete také asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 15:30, pěkné čtvrteční odpoledne. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradišťku u Štěchovic novou komedii. Ve filmu hrají třeba Lenka Termerová nebo Michal Isteník. A v příštích minutách vás na natáčení vezmeme. Na Rádiu Praha pro vás máme i další písničky. S nimi už čeká Ed Sheeran. Nebo Ray Dalton. Přeji vám pohodový poslech.
4: Odpolední Praha.
2: A Vláďa Maloší.
7: Let them march again.

0: Stále s vámi Rádio Praha, je 3:15, přejeme pěkné čtvrteční odpoledne. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradišťku u Štěchovic novou komedii Pořezat pár větví. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců Lenku Termerovou, Taťánu Dykovou, Michála Esteníka a Petra Lněničku. Dnes mají čtvrtý natáčecí den, na který se jel podívat i náš reportér Ondřej Mikušek. A s Ondřejem jsme teď ve spojení, přeji hezké odpoledne.
1: Pěkný den i ode mě.
0: Ondro, tak prozradili ti herci, o čem film bude?
1: Má to být příběh dvou stárnoucích bratrů. Jeden z nich má převážně negativní přístup k životu, ten druhý naopak vidí věci pozitivně. Lenka Termerová hraje jejich maminku, která má oba syny ráda, ale jednoho o trošku víc. Bratři se mezi sebou proto pošťuchují a tím vznikají různé úsměvné, možná i absurdní situace. Celé to má být vlastně až tragikomedie o tom, že jednotliví členové této rodiny se mezi sebou mají rádi, ale nevědí, jak si to navzájem říct. Režisér Tomáš Pavlíček to popsal tak, že každá scéna filmu bude zároveň malou tragédií a současně vtipným gegem. Zásadní roli bude mít také sousedka, kterou hraje Taťána Dyková. U ní mi ale zatím nikdo neprozradil, jak přesně bude ten příběh ovlivňovat, takže na to si budeme muset počkat a nechat se překvapit, až film vyjde.
0: Jak vlastně ta tvoje návštěva vypadala? Dostal ses i přímo na plac k natáčení nějaké scény?
1: Ano, tady v Hradišťku se natáčí na pozemku malého domku, kde ve filmu žije maminka obou pánů. Zrovna jsem sledoval scénu, kdy všechny čtyři postavy dorazily z nemocnice, protože jeden z bratrů si pořezal nohu. A hádám, že to asi souvisí i s tím názvem filmu. Po cestě se bratři pohádali a ten zraněný v podání Petra Lněničky řekl, že i se zraněnou nohou radši dojde domů pěšky. Hlavní roli v té scéně měl ale Michal Esteník. Ten svou roli popsal jako muže, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když už nějaké nastanou, tak je vyřeší jediným slovem. To slovo je pivečko, je to totiž spolumajitel pivovaru. Sám herec svou roli s úsměvem popsal jako charakter, kterým by většina z nás chtěla být.
0: A kdy se můžeme těšit, že film uvidíme?
1: Měl by vyjít zhruba za rok, lidé ho uvidí v kinech. Dnes to byl teprve čtvrtý natáčecí den a tak je celý proces na samém začátku. Podle štábu zatím všechno jde až překvapivě hladce, především díky ideálnímu počasí. Pochopil jsem, že v Hradištku se bude odehrávat většina filmu, nicméně později se přesune i na další lokace. Nejdál z nich bude nemocnice v Ostravě. A když jsem se ptal Michala Esteníka, na co konkrétního by diváky nalákal, tak odpověděl, že to nebude nějaká crazy komedie s lacinými vtipy, ale naopak s chytrým humorem pro celou rodinu.
0: O natáčení komedie Pořezat pár větví režiséra Tomáše Pavlíčka jsme si povídali s reportérem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný zbytek čtvrtka.
0: A na co bychom si měli dát pozor na silnicích, to už nám prozradí Jakub Vodička.
2: Příjemné odpoledne. Problémy přetrvávají na dálnici D11 za Prahou směrem na Hradec Králové na 20.5. kilometru, to je za sjezdem na Lysou nad Labem, se stále odstraní následky nehody kamionu, který narazil do šipky silničářů. Stále se projíždí jen levým pruhem, kolona zhruba ze 17. kilometru na 20 minut. Silný provoz stále na výjezdu z Prahy po D1. Počítejte s tím, že se zastavíte už na úrovni Pražského okruhu asi na 11. kilometru a velmi pomalu se jede ve 12-kilometrové koloně až na most Šmejkalka na 23. kilometr. Celý úsek aktuálně asi na 3/4 hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak z konce D5, tak od Lochkovského tunelu. V obou směrech je to asi na 4 hodiny. Nesouvislá kolona pak popojíždí ještě na jižní spojice směrem na Štěrboholy. Zpomaluje se už před sjezdem na Vršovice. Pomalu se jede až k Průmyslové a je to také asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 16 hodin, na rádiu Praha pro vás máme další zprávy a přináší je Mirek Kasan. Mirku, jsem rád, že jsi dorazil.
1: To jsi hodný, dobré odpoledne. Policie uzavřela prověřování autonehody poslance Filipa Turka. Trestný čin nezjistila. Praha 5 vyhlásila dotační programy na příští rok, rozdělí v nich 10 milionů korun. Zámek Štiřín se znovu nepodařilo prodat. Do elektronické aukce se nikdo nepřihlásil. A bude většinou polojasno s teplotami až 25 stupňů. Zítra čekáme víc oblačnosti a mírné ochlazení.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy v Praze podle policie nebyla trestným činem. Turkovo auto se v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova srazilo s nemocničním vozem jedoucím pod majáky. Jeho řidič utrpěl zranění, Turkovi se nic nestalo. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
3: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání

0: přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Filip Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. 6 různých dotačních programů na příští rok vyhlásila Praha 5. Lidé budou moci žádat o podporu třeba pro školní, sociální nebo volnočasové projekty. Víc než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila pro oblast sportu. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří i protidrogové a komunitní akce.
2: V environmentální oblasti podpoříme ochranu a rozvoj veřejného prostoru, včetně společenských aktivit, například grilovací místa. Zahrnuje to také péči o zeleň, založení komunitních zahrad i péči o odložená či handicapovaná zvířata.
1: Středočeský zámek Štiřín se státu ani na 10. pokus nepodařilo prodat. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se dnes nepřihlásil žádný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedl, že se o prodej znovu pokusí co nejdřív. Štiřínský zámek se snaží prodat už od roku 2024. Tehdy za něj chtěl 3 miliardy a 300 milionů korun. Oproti předchozím dražbám se dnes nabízený areál zmenšil. Majetkový úřad totiž v září část pozemků převedl obci Kamenice, která chce z bývalé ubytovny ze 60. let udělat mateřskou školu. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech přerostly v potyčky s policií. Policisté zadrželi už stovky lidí a někde použili i slzný plyn. Studenti od začátku týdne protestují proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek pedagogů a schátralé budovy.
3: V Marseille studenti donutili vystoupit hasiče z jejich vozu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak poté vůz hoří a vznáší se nad ním dým. V Nantes od hořící popelnice vzplála školní budova a ve Štrasburku je omezená hromadná doprava. Ministr školství Edouard Geffrey vyzval dotčené školy, aby zavedly distanční výuku. Na začátku týdne kvůli nedostatku financí ve školství stávkovali učitelé. Vadí jim plánované zmrazení platů, které od příštího roku v rámci úspor navrhuje vláda. Studenti na příští úterý svolali celostátní protesty, kterých by se měli zúčastnit i vysokoškoláci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Česká cyklistika přišla před evropským šampionátem v Lublani o Matyase Vacka. Český závodník si při pádu na mistrovství světa v Montrealu zlomil nos a kvůli velkému otoku nemůže závodit. Cyklistický svaz o Vackově neúčasti informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra a potrvá do středy. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Zítra se mírně ochladí, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jsme opět ve spojení s Jakubem Vodičkou, který je v dopravním infocentru a sleduje vše důležité na silnicích. Kubo, jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne. Silný provoz stále očekávejte, pokud míříte z Prahy na Brno po dálnici D1. Kolona začíná stále u křížení s Pražským okruhem na 11. kilometru a pomalu se jede až na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometru. V koloně je navíc teď ještě problém zhruba na 20. kilometru před sjezdem na Mirošovice, kde v prostředním pruhu zůstal stát nepojízdný kamion. Celý úsek vás stále zdrží 40 až 45 minut. Problémy jsou také na D11, pokud je míříte z Prahy na Hradec Králové, za sjezdem na Lysou nad Labem se na 20. a půltém kilometru stále kolem následku nehody jezdí pouze levým pruhem. V tuto chvíli kolona asi ze 17. kilometru na 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu čekejte zdržení v obou směrech před sjezdem na Ořech. Popojíždí se jak z konce D5, tak od Lohkovského tunelu, v obou směrech je to asi na čtvrt hodiny a nesouvislá kolona je stále na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Od magistrály k Průmyslové pojedete 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezké odpoledne, máme 6 minut po 16. hodině a v příštích chvílích se k nám na Rádio Praha přidá kapela OMD. A taky Miles Smith. Dokonalý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
7: Odpolední Praha.

0: Tak tohle byla kapela OMD na Rádiu Praha, je 16 hodin 16 minut a teď něco takřka na poslední chvíli. Běží další kolo hlasování do hitu týdne. Co v naší hitparádě uslyšíte, tak to opět určujete vy svými hlasy. Tradičně se i v tomto kole hlasuje do dnešní, tedy čtvrteční půlnoci a opět vybíráte z 15 singlů a tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. No a k hlasování opět využijte náš web praha.rozhlas.cz. Hit týdne uslyšíte na Rádiu Praha jako vždy už v neděli, hned po zprávách v 21 hodin. A pokud to nebudete stíhat v neděli, tak v repríze v pondělí po 22. hodině. Díky za vaše hlasy. Praha žije hudbou. Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. A máme pro vás aktuální dopravní informace, jak to vypadá teď. Po čtvrt na pět na silnicích v Praze a okolí, to nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Velmi silný provoz stále očekávejte na výjezdu z Prahy po D1. Brzdí se na úrovni Pražského okruhu na 11. kilometru a velmi pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. V koloně navíc opatrně před sjezdem na Mirošovice na 20. kilometru, kde v prostředním pruhu zůstal stát nepojízdný kamion. Celý úsek od okruhu na Šmejkalku vám zabere asi 45 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stále očekávejte kolonu od sjezdu na Lysou nad Labem ze 17. kilometru. Pomalu se jede až na 20.5. kilometr, kde se stále ještě odstraňují následky dopravní nehody. V tuto chvíli zdržení kolem 20 minut. Na Pražském okruhu kolony před Ořechem v obou směrech od Lohkovského tunelu a z konce D5 pojedete 15 až 20 minut. A provoz vázne aktuálně také v Radlické směrem do centra od Valtrovky k Dobříské, je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně

0: půl páté, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás další zprávy a přináší je Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliardy korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Technici razí více než 800 metrů dlouhou průzkumnou štolu naplánované středočeské dálnici, části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Středočeská dálnice D3 bude dlouhá 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnic i chce začít stavět v roce 2028. Pražské letiště Václava Havla otevírá v prostorech terminálu 2 výstavu fotek prvního českého prezidenta. Vybrané snímky předních českých fotografů připomínají historické události nebo osobní okamžiky ze života Václava Havla. Snímky vybral za společnost Czech Photo Dan Materna. 90. výročí narození Václava Havla připomenou na ruzyňském letišti ještě další dvě výstavy. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z jeho poslední vyhrané finálové série NBA vydražili za rekordní sumu. Jeden ze zájemců za bílý trikot s číslem 23 zaplatil v online aukci více než 12 milionů dolarů, v přepočtu tedy přes 260 milionů korun. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme nejvýš 8 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dopravu v Praze a okolí má doslova pod drobnohledem náš kolega Jakub Vodička. Kubo, jaká je současná situace?
3: Hezké odpoledne. Provoz je poměrně silný, a to nejen v Praze, ale také za Prahou. Velmi silný provoz čekejte třeba na výjezdu z Prahy na Brno po dálnici D1. Zastavíte se už na úrovni Pražského okruhu zhruba na 11. kilometru a velmi pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Stále je to asi na 3/4 hodiny. Na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové opatrně za Prahou, konkrétně kousek za sjezdem na Lysou nad Labem, kde se na 20.5. kilometru stále ještě nepodařilo dořešit nehodu kamionu se šipkou silničářů. Průjezdný pouze jeden pruh, nesouvislá kolona ze 14. kilometru zhruba na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se také zesílil provoz. Auta se zastavují za sjezdem na Rudnu na 4. kilometru, pomalu se jede na Pražský okruh k Ořechu, je to asi na půl hodiny. Nesouvislá kolona pak popojíždí ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy, zpomaluje se už za podjezdem magistrály jak průmyslové, je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení. I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: K dnešnímu prvnímu říjnovému dni patří čtvrtek a taky pravidelná inspirace pro volný čas. Tu pro vás máme už za okamžik. No a taky si opět skvěle zahrajeme. Pomůže nám v tom třeba skupina Opět a Radeček.
6: I tak to za to stojí. Když to někdy bolí.
0: I Sabrina Carpenter.
7: Nejde.
0: Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Rádiu Praha doznívá Sabrina Carpenter, je téměř 4:45, je s vámi čtvrteční a dnes taky první říjnová odpolední Praha. No a teď už má slovo Jirka Štefl s pražskými tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Odstartoval Den architektury, to je akce, díky které poznáte architekturu kolem vás úplně z jiného pohledu. Podíváte se do budov, které nejsou běžně přístupné a navíc se můžete vydat i na zajímavé filmy do kina. Třeba v pátek v programu najdete snímek Building on the Edge. Ten vám přiblíží stavbu budovy na samém konci světa v těch nejextrémnějších podmínkách. Vědci, frustrovaní nevhodným designem, degradujícím materiálem a omezeními rozpočtu a studenti architektury bažící po praxi spojí své síly. Pro všechny je to velká výzva. Dokument začíná v kině Světozor v pátek ve 20:15. A Karlínské náměstí se v pátek promění v místo plné autorské módy, šperků, keramiky a originálního designu. Na chvíli tam můžete zpomalit, objevit tvorbu českých značek a užít si podzimní den s příjemnou atmosférou a taky výbornou kávou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A na co byste si měli dát pozor na silnicích v Praze a okolí, to připomene Kuba Vodička.
2: Hezké odpoledne. Začnu výjezdem z Prahy po dálnici D1, kde je stále velmi dlouhá kolona. Ta začíná na úrovni Pražského okruhu na 11. kilometru a velmi pomalu se jede až za Mirošovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Celkové zdržení v této koloně stále asi 3/4 hodiny. Problémy očekávejte také na D11 za Prahou, pokud směřujete na Hradec Králové na 20.5. kilometru za sjezdem na Lysou nad Labem se stále ještě řeší nehoda kamionu, který naboural do šipky silničářů, průjezdný pouze levý pruh. Kolona zhruba ze 14. kilometru stále asi na 20 minut. Problémy jsou aktuálně v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Na začátku tunelu se v levém jízdním pruhu srazila 2 osobní auta. Kolona v tuto chvíli ze Strakonické od Barandovského mostu asi na 20 minut. A problémy jsou ještě na jižní spojce směrem na Černý most. Nesouvislá kolona od magistrály po pojíždí až na Štěrboholskou spojku, zdržení asi 25 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: První říjnový den Rádio Praha nekončí už za chvíli. Hned po zprávách v 17 hodin se s vámi přivítá moje kolegyně Lenka Vahalová. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Informace.
1: Informace.
2: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď už zprávy na 17. hodinu a ve studiu je Mirek Kasan, zdravím tě.
3: Ano, je s námi Lenka Vahalová, ahoj Lenko. Ceny nafty a benzínu od dneška reguluje vládní cenový strop. Prezident Pavel na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnictví nebo mezigenerační spolupráci. Satelitní snímky ukázaly další domy nebo modlitebny zničené v pásmu Gazy už po uzavření křehkého příměří. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s teplotami kolem 20 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
3: Vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr, za naftu 48 korun a 72 haléře. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
4: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
5: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
5: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů, včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví 100. narozeniny. Prezident Pavel všem zúčastněným seniorům

0: Rům poděkoval za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává smysl jejich životu. Praha 3 připomene příběhy tamních seniorů z 50. a 70. let minulého století. Panelovou výstavu lidé najdou od začátku října na náměstí Jiřího Zlobkovic a v Perunově a Radoštské ulici. Podle mluvčího 3. městské části Petra Habáně je součástí výstavy i literární a výtvarné zpracování vzpomínek pamětníků.
1: Letošní ročník přináší příběhy Anny Zajícové z náměstí Jiřího Zlobkovic, Karla Jelínka z Perunovy ulice a Anny Bečvářové z ulice Radhoštské. Vzpomínají na sousedy, na cesty do práce tramvají, na obchody a jejich otvírací dobu, nebo také na to, jak se tehdy žilo v konkrétních domech a konkrétních ulicích Prahy 3.
0: Nové satelitní snímky služby Google Maps odhalily rozsah zkázy v pásmu Gazy. I přes podepsané příměří z loňska Izrael pokračuje v útocích na toto území. Podle britského Guardianu jsou nejnovější snímky z letošního června. Ukazují další ničení domů, podniků, mešit i infrastruktury. Je na nich také vidět, že většina volného prostoru v Gaze je plná provizorních chatrčí nebo stanů. V nich žijí víc než 2 miliony lidí. Podle agentury OSN pro palestinské uprchlíky Izraelci během tříletého konfliktu poškodili asi 82% staveb v pásmu Gazy, tedy zhruba 200 tisíc budov. Přibližně 2/3 z nich jsou úplně zničené. Spartianští hokejisté se dnes pokusí o první domácí výhru v tomto ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola přivítá od 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou vyhrála jediný z 5 posledních duelů. Pokračuje kapitán Filip Chlapík.
2: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí, myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme gola a jak kdyby se rozbořil svět.
3: Hrajeme za Spartu, já si myslím, že tam ty emoce musí být a akorát, když se nedaří a za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
0: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno a postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích města teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět pohled na silnice a slovo už má Kuba Vodička. Krásné odpoledne, Kubo.
6: Ahoj Lenko, hezké odpoledne. Velmi silný provoz a stále očekávejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Brzdí se už na úrovni Pražského okruhu zhruba na 11. kilometru a velmi pomalu se jede až do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. V koloně navíc stále překáží nepojízdný kamion před Miroševicemi zhruba na 20. kilometru v prostředním pruhu. Celý úsek asi na 45 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se zase jezdem na Lysou nad Labem na 20.5 kilometru stále ještě odstraňují následky nehody kamionu do šipky silničářů, průjezdný pouze levý pruh, kolona ze 14. kilometru stále asi na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5C čekejte kolonu od sjezdu na Rudnou, zastavíte se zhruba na 4. kilometru, pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechu, celé je to stále minimálně na půl hodiny. A nesouvislou kolonu očekávejte na jižní spojce směrem na Černý most, zpomaluje se před sjezdem na Vršovice, pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku za kousek za Štěrboholy, zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, je čtvrtek 1. října a 6 minut po 17. Jaká bude muzika v následující půl hodině? Patrik Malý a Sebastian. Taky Thomas Robin. Nebo Zoe Wies. Teď ale Chainsmokers a Coldplay. Krásné odpoledne.

0: happy. Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme krátce po 17:15. Začíná den architektury s motem Bydlím tedy sem. Představí vily, kolonie, sídliště i rezidence. Podrobnosti a i nějaké fotky najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je aktuálně situace na silnicích, to už nám řekne Kuba Vodička. Hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne. Začnu výjezdem z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, kde je aktuálně asi nejdelší kolona v okolí Prahy. Brzdí se už u Pražského okruhu na 11. kilometru a velmi pomalu se popojíždí až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. V koloně navíc stále překáží nepojízdný kamion před Mirošovicemi na 20. kilometru v prostředním pruhu a celý úsek vám stále zabere asi 3/4 hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5C také očekávejte kolonu, auta se zastavují zase zde na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za Ořech. I zde se zdržíte minimálně půl hodinu. Nesouvislá kolona popojíždí na jižní spojce směrem na Černý most, zpomaluje se už před sjezdem na Vršovice, pomalu se pak jede až za Europark na Štěrboholskou spojku, je to minimálně na 20 minut. A provoz vázne také na jižní spojce směrem na Smíchov, pomalu se jede od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, před tunel Zlíchovský, v tuto chvíli zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
4: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Krásné odpoledne, 17.30, připravili jsme na Rádiu Praha další zprávy, je tu Mirek.
1: Dobré odpoledne. Ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr nafty bude oproti dnešku levnější o 14 haléřů. Čerpací stanice ho budou moci prodávat maximálně za 48 korun a 58 haléřů. Litr benzínu zlevní na 45 korun a 92 haléře. To je o 22 haléřů míň než dnes. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot zatím do konce října. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto částečně redukuje počet směn. Automobilka neupřesnila, o kterého dodavatele a komponenty jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Česká mužská fotbalová reprezentace se v nadcházejících zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii bude muset obejít bez záložníka Adama Karabce. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím prohraném utkání s Anglií a nestihne se dát do pořádku. V Praze bude večer a v noci oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme nejvýš 8 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách opět na silnice. Kubo, jak to vypadá na silnicích?
3: Hezké odpoledne. Velmi silný provoz musí řidiči stále očekávat na výjezdu z Prahy po D1. Kolony začínají aktuálně kousek za Pražským okruhem kolem 12. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometru 23. V tuto chvíli zdržení stále až 40 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D5. Auta v tuto chvíli brzdí za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje za sjezd na Ořech. Celý úsek je asi na půl hodiny. A nesouvislou kolonu čekejte na jižní spojce směrem na Černý most. Brzdí se v tuto chvíli před sjezdem na Vršovice. Pomalu se jede přes Lanový most až k Průmyslové. Celý úsek je asi na čtvrt hodiny. A pozor v tuto chvíli také na Strakonické směrem do centra, a to před vjezdem do Zlíchovského tunelu přímo uprostřed vozovky mezi jízdními pruhy stojí nepojízdné osobní auto a v tuto chvíli na místě už také odtahová služba. Zpomaluje se a v koloně od Barandovského mostu se zdržíte několik minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A na Rádiu Praha pro vás budeme mít za chvíli řidičskou abecedu a tentokrát si povíme něco o tom, kdy k nehodě volat policii.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Osvěžte si s námi opět pravidla silničního provozu. Celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
2: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
1: A existují i jiné podmínky oznámení?
2: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
0: Dodává Jan Straka, zástupce ředitele dopravní policie, a natáčel s ním Václav Drážek z redakce Zelené vlny. A zítra si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. To ale až zítra. A jaká je teď situace na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
3: Příjemné odpoledne. Provoz se stále výrazně vázne na výjezdu z Prahy po D1. Kolona začíná za Pražským okruhem na 12. kilometru, kde brzdí všechny pruhy a pomalu se jede až za Mirošovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Celý úsek vám stále zabere více než půl hodinu. Problémy jsou také na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde se auta zastavují kousek za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru a pomalu se popojíždí až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Zabere vám to aktuálně asi 35 minut. Nesouvislá kolona popojíždí stále i na jižní spojce směrem na Černý most. Od sjezdu na Vršovice k Průmyslové pojedete asi 15 minut. Pomalu se jede také v ulici v Holešovičkách směrem do centra od Bulovky před tunel Blanka. Je to na čtvrt hodiny. A provoz vázne v tuto chvíli také v Radlické směrem do centra. Mezi Valtrovkou a Dobřížskou naberete zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha, teď už zprávy na 18. hodinu a ve studiu je Mirek. Krásný podvečer.
1: Hezký podvečer přejeme s Lenkou. Hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Nový šéf hasičů leg nerechce zásahové týmy specializované na požáry nebo tornáda. Ruský dron zasáhl kyjevský jaderný ústav. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s teplotami kolem 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po 10 letech končí festival Metronom Prague. Podle organizátorů ho nenavštěvovalo dost lidí. Pořádání hudební akce také komplikovaly stížnosti narušení nočního klidu.
3: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
4: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
3: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Nový generální ředitel

0: Hasičského záchranného sboru České republiky Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravené k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmů bude 5 a každý bude mít na starost jinou část Česka. Podle Martina Legnera tak mají být na místě a schopné zapojení do akce zhruba do 3 hodin od povolání.
1: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Martin Legner je generálním ředitelem hasičů ode dneška. Nahradil Vladimíra Vlčka, kterému po 5 letech ve funkci skončil mandát v polovině července. Ruský dron včera zaútočil na areál Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o tom informovali dnes a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun nedopadl do bezprostřední blízkosti výzkumného reaktoru a nepoškodil ho.
2: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji v Pekingu do druhého kola. Kazachstánce Bublika porazil 2-0 na sety. Už dříve uspěl v japonské metropoli Tokiu taky Jiří Lehečka, který zdolal Belgičana Berkse 2-1 na sety. Naopak Tomáš Macháč vypadl v Pekingu hned v prvním kole po prohře se Slovákem Molčanem 3-6 a 2-6. V Číně mezi ženami uspěla v prvním kole Kateřina Siniaková, která porazila Polku Linetovou 2-0 na sety. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno a postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích metropole teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách se vracíme na silnice a slovo už má Kuba. Jak to vypadá, Kubo?
5: Příjemné odpoledne, provoz pomalu slábne, ale stále máme několik míst, kde se zdržíte. Kolona stále popojíždí třeba na výjezdu z Prahy po D1, i když se zkrátila a aktuálně auta brzdí až před sjezdem na Velké Popovice zhruba na 4. kilometru, tak se stále jede velmi pomalu ve skoro 10-kilometrové koloně až na most Šmejkalka na 23. kilometr a stále vás to zdrží kolem půl hodiny. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D5, kde se provoz zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se pak jede až k Pražskému okruhu, kde kolona pokračuje až za sjezd na Ořech. Celé vám to stále zabere 30 až 35 minut. Pomalu pojedete ještě v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kde je kolona od Bulovky až do Nové Povltavské před tunel Blanka. Zde je to asi na 15 minut. A provoz vázne stále i v Radlické směrem do centra. Kolona se sice zkrátila, začíná na úrovni metra Radlická, ale dolů k Dobřížské je to stále asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
12: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update
4: začíná 7 minut po 18. Řidiči ode dneška ušetří za tankování u některých stanic až o 3 koruny za litr. Vláda totiž opět zastropovala ceny pohonných hmot. Podrobně už za chvíli.
13: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Update. Řidiči v Česku ode dneška zaplatí u čerpacích stanic méně. Za benzín je to nově maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr a za naftu 48 korun a 72 haléřů.
1: Jezdím každý den, dělám střechy, jo, potřebuji to k práci, vezu materiál, že jo, každý den někam na stavbu, takže neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu za 4 tisíce teďko plnou nádrž, takže určitě je to znát, no.
2: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě před zastropováním řidiči zaplatili například za naftu i o 3 koruny a 18 haléřů více. Podle pana Františka, který tankoval do pracovního auta, není zastropování dostatečné.
3: Jakož jsem zaměstnanec, tak mě cena nafty moc nezajímá jako spotřebitele. Jo, ale prostě není to nic výraznýho cenově.
2: Kromě cen reguluje opatření vlády také marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
4: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dobře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
2: Ty navíc platí na měsíc snížená spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Cenové stropy bude ministerstvo aktualizovat každý pracovní den podle toho, jak se budou vyvíjet velkoobchodní ceny na burze. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. A přesně ve 6:45 opět na silnice. Kubo, jak to vidíš?
6: Hezké odpoledne. Kolonu stále čekejte na výjezdu z Prahy po D1, pokud míříte na Brno. Aktuálně se brzdí na úrovni sjezdu na Velké Popovice mezi 14. a 15. kilometrem a pomalu se pak popojíždí až na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometru. Celý úsek je stále až na půl hodiny. Provoz vás nestále také na příjezdu do Prahy po D5, kde auta brzdí už za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a velmi pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje za sjezd na Ořech. Celé vám to stále zabere 25 až 30 minut. Zdržíte se aktuálně také v Patočkově ulici směrem do centra, kde je velmi pomalu jedoucí kolona od Břevnovského kláštera až na Malovanku před vjezd do tunelů. Zdržení asi 20 minut. Pomalu pojedete ještě v Holešovičkách směrem do centra mezi Bulovkou a tunelem Blanka. Je to na čtvrt hodiny a provoz stále vázne i v Radlické směrem do centra mezi zastávkou metra Radlická a Dobřížskou. I zde je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18:10 na Rádiu Praha.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Ode dneška, tedy od 1. října, můžete znovu navštívit Millerovou vilu v Pražských Střešovicích. Víc než rok a půl procházely interiéry i terasa renovacemi. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lóze a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
2: Právě procházíme Millerovou vilou s kurátorem Matějem Sladkým z Muzea Prahy.
3: My jsme se teď vlastně přemístili do patra, které bylo úplně soukromé. Stojíme v ložnici Millerových. Zachovala se tady původní tapeta i částečně nábytek.
2: Nově jsou pro návštěvníky přístupné také místnosti, do kterých se předtím lidé nemohli podívat.
3: Přesunuli jsme se do pokoje pro hosta, nikoli pro hosty, protože vidíte, že do postele by se víc hostů tady ani nevešlo. Je to prostor, kam si vlastně Millerovi umístili nábytek, který měli dříve ve svém plzeňském bytě. Lóz prostě zavřel nábytek, který se už mu jinam do vily nehodil, takže i třeba starší koberce se potom umístěvaly právě do toho prostoru pro hosta.
2: Míříme ještě na střechu, kterou restaurátoři taky obnovili. Vidíme tu krásný výhled na Prahu, tam v dále je Pražský hrad.
3: Je to Lósův záměr opravdu takto zarámovat výhled na Pražský hrad. Udělal tady takový rám, takové neprosklené okno na terase. Ten boční pilíř je vlastně zároveň komín.
2: Hlavním důvodem k rekonstrukci byla právě chátrající střešní terasa. Podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka byla nynější obnova Millerovy vily nejrozsáhlejší za posledních víc než 20 let. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Muzeum Prahy ve vile taky plánuje nové prohlídky a doprovodný program, pokračuje Macek.
4: Budou tady prohlídky pro rodiny s dětmi, budou tady různé třeba i divadelní inscenace, noční prohlídky pouze pod umělým osvětlením, abyste viděli, jak ten dům vypadá v noci.
2: Celkem stála obnova Millerovy vily zhruba 20 milionů korun. Z toho asi 15 milionů zaplatilo hlavní město. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, 18.30, stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha a teď už je tu souhrn pražských zpráv.
1: Hezký podvečer. Červencová autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Trestný čin policie nezjistila. Poslanec za motoristy se srazil s nemocničním vozem na náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle mluvčí Evy Kropáčové nasvědčují podezření, že se přestupku dopustili oba účastníci srážky. Lidé v Praze se můžou od října obracet na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevřelo ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv nebo třeba se sepsáním závěti. Praha 13 nechá opravit budovu bývalých sběrných surovin na Šostakovičově náměstí ve Stodůlkách. Místo bylo podle radnice dlouho opuštěné a chátralo. Nově tam vznikne víceúčelový sál, podkrovní galerie a venkovní pergola s komunitní zahradou. Městská část teď začne připravovat projektovou dokumentaci. Pražská vila Pelé otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily více než 400 knih. Výstava připomíná i jeho nadšení pro motocykly, vzducholodě a českou krajinu. Záložník pražské Slávie Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. Ve vítězném kvalifikačním utkání s Bulharskem, kde si čeští mladíci zajistili účast v baráži, si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze. Teď Kačora čeká několikatýdenní pauza. V Praze bude večer a v noci oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů Celsia. Na okrajích města ale naměříme nejvýš 8 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kubo, krásný podvečer, jak to vypadá na silnicích?
3: Hezký podvečer. V Praze provoz už poměrně zeslábl. Máme už jen několik málo problémů. Dva z nich se týkají hlavně okraje Prahy. Jeden z popojížděte v koloně, stále budete ještě na D1 směrem na Brno za Prahou, a to před mostem Šmejkalka, před omezením na 23. kilometru. Aktuálně se brzdí na úrovni sjezdu na Velké Popovice kolem 15. kilometru. Stále čekejte zdržení až 25 minut. Problém je také na příjezdu do Prahy po D5, kde je velmi silný provoz už od Rudné, zhruba ze 4. kilometru, a pomalu se popojíždí v obou pruzích až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. I zde se zdržíte nějakých 20 až 25 minut. Pozor aktuálně v Povltavské ulici směrem do centra, a to ještě před odbočkou k Bulovce. Stojí zde nepojízdné auto a musí se projíždět Kyvadlově v obou směrech kolony na 10 minut. A pomalu pojedete stále v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona popojíždí od Bulovky až do Nové Povltavské před tunel Blanka. Je to asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
7: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádio Praha.
6: Praha žije.

0: think twice.
1: She ain't gonna hurt Flanders.
2: I have a dream.
3: Bernden, Rádia Praha.
4: Zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. Před 135 lety v roce 1891 přivítala první studenty slavná kalifornská Stanfordova univerzita. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Milion Němců se podle plánu operace Tajfun vrhl na sovětské hlavní město, které bránil 1,25 milionu vojáků. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. 12 nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k smrti, 3 na doživotí. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Walt Disney World byl na Orlandu na Floridě otevřen v roce 1971, to je 55 let. A mimochodem je to největší a nejnavštěvovanější rekreační oblast světa. 50 milionů návštěvníků si loni nenechalo utéct pohled na Popelčin zámek. První CT, tedy klinický výpočetní tomograf na světě, byl představen ve Velké Británii v laboratořích EMI taky v roce 1971. Za otce tohoto vynálezu je považován anglický inženýr Godfrey Newbold Hounsfield. Za vývoj počítačové tomografie získal i Nobelovku. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Pražský advent. Slavné vily, historické činžovní domy, panelová sídliště, ale také houseboaty a další stavby. Začíná v pořadí už 16. ročník festivalu Den architektury, který letos nabídne nejrůznější podoby bydlení. Na komentovanou procházku s architekty můžete vyrazit třeba na Letnou, více už v reportáži naší redaktorky Sabiny Vosecké.
1: My se spolu potkáváme na Letenské pláni, na Letné koukáme spolu na obrovský komplex funkcionalistického vlastně domu, kterému se říká Molochov.
2: Ano, Molochov je takový koráb, který je zaparkovaný na severní hraně Letenské pláně a vlastně ji definuje tady z toho severu.
3: Říká historička architektury Vendula Hnítková.
2: A není to vlastně jeden obytný dům, je to několik činžovních domů, které ale jsou zahaleny s jednocující fasádou. Takže tady vlastně bylo několik individuálních investorů a architektů, kteří ale vlastně všichni přistoupili na řešení architekta Havlíčka, který vlastně jakoby ošatil celý ten komplex do toho funkcionalistického vnějšího hávu.
1: Původně ho navrhli židovští architekti, nebo byla tady část židovské obce?
2: Ano, to je vlastně asi jakoby výraz nastupujícího antisemitismu, který už předcházel druhou republiku, kdy vlastně bratři Kohnové byli přizváni, aby navrhli celý ten obytný komplex. A posléze nevíme přesně jak, ale vlastně z toho jejich řešení se ustoupilo a ta zakázka byla svěřena architektu Havlíčkovi.
1: Pak tady byli nacističtí pohlaváři, potom komunističtí pohlaváři.
2: Ano, to je určitě velice důležitá fazeta, nejen tady ta samotná architektura, ale právě nájemníci, kteří tomu domu vtiskli určitý charakter, protože samozřejmě ta lokalita je naprosto prominentní a není to prominentní jenom z hlediska jakoby té koruny nad městem, ale zároveň vlastně v meziválečném období se opakovaně kalkulovalo s Letenskou plání jakoby s mocenským centrem, kde bude stát budova parlamentu, ministerstva, státní instituce, Národní galerie, čili to byla taková opravdu jako důležitá součást rozvoje moderní Prahy.
1: Co je teda možná dobré zmínit, i ta druhá strana vlastně Molochova, protože ta je poměrně odlišná od té přední.
2: Já myslím, že kdyby si někdo dal ten čas a zašel vlastně za Molochov, tak tam je teď nově upravená ulice, která vlastně odhaluje tu identitu těch jednotlivých domů, že vlastně Molochov skutečně je komplex nájemních domů. Že to není jedna stavba s jedním investorem, s jedním architektem, ale že tam je velká různorodost a právě ze zadu jsou ta střeva mnohem lépe vidět.
3: Festival nabídne do středy 7. října akce napříč celou republikou i Slovenskem. Kromě komentovaných prohlídek taky výstavy, debaty nebo filmové projekce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A já možná ještě doplním, že další informace ke Dni architektury se dozvíte přímo na našem webu praha.rozhlas.cz.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A my stále sledujeme situaci na silnicích, ale Kubo, vypadá to, že už je toho pomálu.
5: Hezký podvečer, přesně tak, přímo v Praze už těch výraznějších kolon moc není, dá se říci, že se výrazně zdržíte už jen v Patočkově ulici, kde jsou kolony v obou směrech, ale jen tak na 10 minut zdržíte se směrem z centra před Vypichem a směrem do centra před vjezdem do tunelu před Malovankou, ale říkám zdržení maximálně na 10 minut. Větší problémy stále máme za Prahou, zdržíte se na D1 směrem na Brno před omezením na Šmejkalce před 20. třetím kilometrem, ta kolona aktuálně od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru asi na 20 minut a pomalu se jede ještě před Prahou na D5, kde se popojíždí od Rudné ze 4. kilometru a ta kolona pak pokračuje na Pražský okruh kousek za Ořech. I zde se zdržíte kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a já samozřejmě sleduji, jaké bude v noci a zítra počasí. Večer a v noci bude v Praze a okolí oblačno až polojasno, postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů. Na okrajích města teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: Informace.
1: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 19. hodinu a ve studiu je Mirek, ten si vyleštil brýle, aby na to lépe viděli. To tak, Mirku?
2: Podařilo se. Dobrý večer. Pražští hygienici evidují už skoro 400 případů v souvislosti s epidemií salmonelózy v Újezdě nad Lesy. Praha 5 vyhlásila dotační programy na příští rok, rozdělí v nich 10 milionů korun. Majetkovému úřadu se ani na podesáté nepodařilo v aukci prodat zámek Štiřín. Zkusí to znovu. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s teplotami kolem 20 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
2: V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdě nad Lesy evidují hygienici už skoro 400 případů. Nemoc zatím testy potvrdili u 72 z nich. Zdrojem nákazy byla zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
2: Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. 6 různých dotačních programů na příští rok vyhlásila Praha 5. Lidé budou moci žádat o podporu třeba pro školní, sociální nebo volnočasové projekty. Víc než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila pro oblast sportu. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří i protidrogové a komunitní akce.
4: V environmentální oblasti podpoříme ochranu a rozvoj veřejného prostoru, včetně společenských aktivit, například grilovací místa. Zahrnuje to také péči o zeleň, založení komunitních zahrad i péči o odložená či handicapovaná zvířata.
2: Středočeský zámek Štiřín se státu ani na 10. pokus nepodařilo prodat. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se dnes nepřihlásil žádný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedl, že se o prodej znovu pokusí co nejdřív. Štiřínský zámek se snaží prodat už od roku 2024. Tehdy za něj chtěl 3 miliardy a 300 milionů korun. Oproti předchozím dražbám se dnes nabízený areál zmenšil. Majetkový úřad totiž v září část pozemků převedl obci Kamenice, která chce z bývalé ubytovny ze 60. let udělat mateřskou školu. Technici razí více než 800 metrů dlouhou průzkumnou štolu pro tunel Prostřední vrch na plánované středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Dálnice D3 ve středních Čechách bude dlouhá 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnic ji chce začít stavět v roce 2028. Hotová má být za 4 roky a předpokládané náklady přesáhnou 170 miliard korun. Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Dnes zemřela školačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Ještě ve škole na následky zranění zemřela 61-letá učitelka, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje pro úkladnou vraždu, motiv zatím nezveřejnila. Zadržený 13-letý žák 8. třídy je teď v psychologickém detenčním ústavu. Památku obou obětí útoku dnes uctili slovenští poslanci minutou ticha. Hokejistům Kladna bude v pátečním extraligovém zápase proti Hradci Králové chybět útočník Niko Juhany Ojameky. Disciplinární komise ho potrestala zákazem startu v jednom utkání za faul na třineckého Patrika Kocha. Finský hráč ho v úterním zápase zasáhl do oblasti hlavy a krku a dostal trest do konce utkání. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno a postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích města teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno.

0: přechodně až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Teď opět na silnice. Kubo, jak to vidíš?
3: Hezký podvečer. Kolonu stále očekávejte za Prahou na D1 směrem na Brno, a to před omezením na mostě Šmejkalka. Popojíždí se aktuálně mezi 17. a 23. kilometrem a je to až na 20 minut. Pomalu se ještě jede stále na příjezdu do Prahy po D5. Kolona se ale zkrátila, začíná za sjezdem na Rudnou, ale až kolem 3. kilometru, a pomalu se jede na Pražský okruh k Ořechu. Ta kolona už je nesouvislá a je to zhruba na čtvrt hodiny. Zdržíte se přímo v Praze už pouze v Radlické výrazněji, kde se popojíždí směrem do centra od zastávky metra Radlická až dolů k Dobřížské, ale to zdržení je na 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásný večer, 4 minuty po 19. a Rádio Praha stále s vámi. Dovedete si představit hvězdného Toma Cruise s pleší a velkým pupkem? Přesně tak ho můžete vidět v americko-mexické černé komedii Digger. Za chvíli vás na tento snímek pozveme. Z muziky Rosé a Bruno Mars.

0: Krásný večer. Do kin dnes vstoupila černá komedie Digger, ve které se Tom Cruise představí ve zřejmě nejšílenější roli své kariéry. Jako výstřední miliardář musí vyžehlit obří globální průšvih. A pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Is a man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
2: Miliardář Digger Rockwell je ropný magnát považovaný za jednoho z nejmocnějších lidí planety. Spustí obří průmyslový projekt, kterým ale neúmyslně odstartuje rozsáhlou globální a ekologickou krizi na ledovci.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
2: Situace se vymkne kontrole a lidstvu hrozí katastrofální následky celosvětových rozměrů. Sobeckému magnátovi se sice zpočátku nechce zastavit miliardový biznis, ale jelikož krizi sám způsobil, nezbývá mu než jedna. Vydává se na zoufalou a bláznivou misi s cílem napravit své fatální chyby. Rozehrává riskantní hru, ve které se snaží lidstvo přesvědčit, že právě on je jeho jediným a nepostradatelným spasitelem. Černá komedie Digger je kousavá satyra, která si utahuje ze starých vládních struktur a lidské chamtivosti. Tom Cruise v hlavní roli zcela popírá jeho obvyklý vzhled akčního hrdiny. Maskéři využili protetické masky, které mu přidali hluboké vrásky a změnili rysy tváře. Snímek natočil mexický režisér Alejandro González Iñárritu, který získal už 5 Oscarů. V novince Digger ukazuje, že největší hrozbou pro lidstvo jsme často my sami.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
6: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, začal Den architektury. Podrobnosti uvidíte na našem webu praha.rozhlas.cz a také uslyšíte v našem vysílání už za chvíli od Jirky Štefla. Řekne vám podrobnosti a hlavně, kde tuhle akci můžete všude navštívit. No a také sledujeme, jaké bude počasí zítra a v noci samozřejmě. Tak večera v noci bude v Praze a okolí oblačno až polojasno. Postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů. Na okrajích města teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo a teploty kolem 20 stupňů.

0: U Praha krásný večer, je tu Jirka Štefl a zve na Den architektury a na akce a místa, která jsou právě s touhle akcí spojená.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Odstartoval Den architektury, to je akce, díky které poznáte architekturu kolem vás úplně z jiného pohledu. Podíváte se do budov, které nejsou běžně přístupné a navíc se můžete vydat i na zajímavé filmy do kina. Třeba v pátek v programu najdete snímek Building on the Edge. Ten vám přiblíží stavbu budovy na samém konci světa v těch nejextrémnějších podmínkách. Vědci frustrovaní nevhodným designem, degradujícím materiálem a omezeními rozpočtu a studenti architektury bažící po praxi spojí své síly. Pro všechny je to velká výzva. Dokument začíná v kině Světozor v pátek ve 20.15. A Karlínské náměstí se v pátek promění v místo plné autorské módy, šperků, keramiky a originálního designu. Na chvíli tam můžete zpomalit, objevit tvorbu českých značek a užít si podzimní den s příjemnou atmosférou a taky výbornou kávou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně je najdete na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Čtvrtečním poledním hostem Rádia Praha byl zpěvák Slávek Fam a mluvili jsme například o tom, jak vznikají jeho texty.
4: Vždycky, když se něco stane, třeba buď něco strašně jako happy, anebo něco smutného, prostě nevím, rozchod, anebo někdo mě naštve, tak si úplně říkám, že to je strašně dobrý materiál na to napsat písničku. Takže tam jsou ty myšlenky a třeba když je ta inspirace hodně velká, tak prostě si musím sednout, vytáhnout poznámky a začít psát texty. Je to prostě takhle jakoby funguje můj mozek z nějakého důvodu, ale je to hezký, protože aspoň takhle můžu psát.
5: A melodii si plín hlava a nahráváš do hlasovek, do telefonu.
4: Jak to víš?
5: No tak jsem připravený.
4: Oh, wow. Jo, je to tak, no. Vždycky, když ti napadne nějaká hezká melodie, tak si dám jako hlasovky.
3: No a v pátek tradičně všechny hosty tohoto týdne zrekapitulujeme. Začínáme po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýhživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď už zprávy na 20. hodinu. Ve studiu je Mirek Kasan. Zdravím tě, krásný večer.
1: Díky, Lenko, hezký večer.

0: Vláda ustála hlasování o nedůvěře, dál bude vládnout s podporou dolní komory parlamentu. Policie uzavřela prověřování autonehody poslance Filipa Turka, trestný čin nezjistila. Ruští agenti podle amerických tajných služeb usilují o život kritika Kremlu Garyho Kasparova. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s teplotami kolem 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech 83 přítomných opozičních poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo podle nich nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše. Debata ve sněmovně trvala dohromady 3 jednací dny. Autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy v Praze podle policie nebyla trestným činem. Turkovo auto se v polovině července v křižovatce na náměstí IP Pavlova srazilo s nemocničním vozem jedoucím pod majáky. Jeho řidič utrpěl zranění. Turkovi se nic nestalo. Podle policejní mluvčí Evy Krpáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
2: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
0: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Filip Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Policie při razích zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policisté provedli sérii zásahů, při kterých objevili tuny, konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zajistili také hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů děla v Polsku. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Garry Kasparov to napsal na síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat. O plánovaných ruských útocích informoval i nezávislý portál Moscow Times. Podle něj chtěli agenti v létě zavraždit Kasparova a dalšího opozičního aktivistu Ilju Ponomarjova. Fotbalová liga národů dnes pokračuje dalšími zápasy elitní divize. Za necelé 3/4 hodiny začne v Mnichově utkání Německa se Srbskem. Domácí budou usilovat o první výhru pod trenérem Jürgenem Kloppem. Ve stejný čas začnou také zápasy Řecka s Nizozemskem, Walesu s Norskem a Dánska s Portugalskem, kterému chybí útočník Cristiano Ronaldo. Ten den před zápasem portugalský národní tým opustil. Bez dalších podrobností o tom informoval na Instagramu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno a postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích města teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte hned u sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Je tu odstavené osobní auto a o kus dál na 16. kilometru se dojíždí do pomalu jedoucí fronty aut.

0: Ta pak pokračuje až do omezení na Šmejkalce. Ještě jednou je to D1 z Prahy do Brna. Pojďme se podívat ještě, jak to vypadá na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 k letišti. Je hustý provoz od sjezdu z dálnice v omezení před Jesenicí na 79. kilometru. Blokovalo jeden pruh porouchané auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Inline brusle už možná pomalu míří do skříně a jejich místo začnou zabírat ty zimní. Než je ale definitivně zazimujete, tak si připomeneme s létající redaktorkou Monikou pár základů už za pár minut. A z muziky Kateřina Marie Tichá. Nico Santos. Bude tu i kapela Činasky. Nebo teď Shakira a Burna Boy.

0: Falko, stále posloucháte Rádio Praha a teď už máme minutu po čtvrt na devět. Ještě pár teplých dnů a pak už inline brusle vyměníme za ty zimní brusle. Než ale kolečka na několik měsíců odložíme, pojďme si projet základy, kdy je ideální začít s bruslením.
1: Nejdůležitější věc je postoj, to je takový základ úplně všeho. Aby člověk měl správně pokrčená kolena, mírně těžiště posunutý dopředu. Je to dost podobný postoj jako na lyžích, akorát, že ty brusle nemají takovou oporu, jo, že se do toho člověk fakt nemůže zapřít celou holení, ani jako technicky nejde se do toho zapřít nějak.
2: O bruslení jsem se bavila s lektorem z inline školy Petrem Štefanem a tak jsem zjišťovala, kdy je bruslařská sezóna.
1: Teď už bude pomalu končit, ale v podstatě se dá jezdit celoročně, když je někdo fakt srdcař a je suchá zima, teplá, tak se dá. Nesmí být mokro, no. Klouže to, znečišťuje to ložiska a tak, no.
3: Od kolika vlastně let se dá učit bruslet?
1: Doporučujeme od 5 let, když už ty děti jsou jako takový samostatnější a hlavně vydrží třeba tu hodinovou lekci.
3: Přijde mi, že většinou děti se učí na ledě nejdřív a pak až přichází na ty kolečkové brusle. Dá se z toho vycházet? Je to vlastně podobný princip, že když umím teda na ledě bruslet, zvládnu i kolečkové brusle?
1: Jo, určitě se to takhle dá říct. Řekl bych, že ty lední brusle jsou těžší. V tom smyslu, že nejsou tak stabilní dopředu a dozadu, protože ten nůž má takzvanou kolíbku, takže ty děti jako častěji spadají třeba na zadek. Mm-hmm. Takový ten princip samotného bruslení, to je stejný.
3: A co se týče ještě povinné výbavy na brusle, co by člověk měl mít?
1: Nic takového jako povinná výbava neexistuje, jako je to třeba u cyklistů nebo u lyžařů. Ale samozřejmě doporučujeme všem dětem helmu určitě i všechny chrániče, to znamená kolena, lokty a zápěstí.
2: Důležité je správně brusle obout, tak aby netlačily a zároveň nebyly moc volné. Základem je i správné utáhnutí tkaniček.
1: To utahování se nesmí přehánět, takže když někdo vybírá brusle, tak je fajn to dopředu vyzkoušet, aby ta bota prostě seděla na tu nohu tak, jak má. Když by lidi měli utahovat kaničky a ta vrchní přeska je jenom taková jako finální opora, ale neměli by se spoléhat jenom na ten vršek.
3: Tak jo, tak si jdeme vyzkoušet teda nějaké triky.
1: Dobře. Tak takový základní, úplně první způsob brždění, který učíme, tak je takzvaný buřtík a je to vlastně úplně stejný jako pluh na lyžích. Člověk roztahne nohy, špičky dá k sobě a vlastně odtlačuje brusle od sebe. Potom takový to brždění brzdou, ono to působí jednoduše, ale úplně to tak není. Musí tomu předcházet takzvaný nůžkový postoj, kdy jsou ty nohy za sebou. Potom se dá váha trošku na tu zadní nohu a pak teprve se jakoby předsouvá celá ta noha s tou brzdou dopředu.
2: A pokud bruslíte technicky správně, můžete u toho spálit i nějaké kalorie. Monika Doleželová, Rádio Praha.
4: Praha žije sportem.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
6: V pondělí si dáme rock. Čerství z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

Kapela Činasky, slyším tvoje kroky. 45 let právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny ale na tuhle možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to opakovaně upozorňují a podrobnosti na tohle téma uslyšíte na Rádiu Praha už za chvíli. Večer a v noci bude v Praze a okolí oblačno až polojasno, postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo a teploty kolem 20 stupňů.

0: teď máme 8:45. Začíná růžový říjen, že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57-letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje její radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 ze předu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezitím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně 1/3 pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
4: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Hudební festival Metronom Praha, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Ceny pohonných hmot zítra klesnou. Vláda ode dneška zavedla cenovou regulaci. Zemřela školačka, kterou v úterý na Slovensku pobodal 13-letý spolužák. Má tak na svědomí už druhou oběť. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s teplotami kolem 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Po 10 letech končí festival Metronom Prague. Podle organizátorů ho nenavštěvovalo dost lidí. Pořádání hudební akce také komplikovaly stížnosti narušení nočního klidu.
2: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
3: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
2: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Maximální ceny pohonných hmot v Česku zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 48 korun a 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň než dnes. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléře, cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto částečně redukuje počet směn. Automobilka neupřesnila, o kterého dodavatele a komponenty jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už dvě oběti. Dnes zemřela školačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
4: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
5: Nikdo z nás jako rodiče asi nevíme ani len představit, žiaľ, ktorý musí aj rodičia prežívať.
4: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Hokejová Tip Sport Extraliga měla dnes na programu předehrávku 7. kola, ve které se utkala Sparta s Českými Budějovicemi. Pražané usilovali o první domácí výhru v novém ročníku naší nejvyšší hokejové soutěže a podařilo se jim to. Před malou chvílí Sparta zvítězila nad Jihočechy 4-2. Večera a v noci bude v Praze oblačno až polojasno a postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích metropole teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.

Dobrý čtvrteční večer na Rádiu Praha. Každý večer vám hrajeme jiný hudební speciál a čtvrtek patří muzice naživo. Jdeme na koncert jedné z nejúspěšnějších skupin všech dob. Dnes večer budou na Praze U2. Z turné k desce,

0: která z nich udělala největší hvězdy své doby a nesmrtelnou legendu The Joshua Tree. Ta vyšla 9. března 1987 a hned 2. dubna vyjeli U2 na turné. Celkem 109 koncertů po celém světě. Přes 3 miliony lidí je tehdy viděli v akci jako vycházející senzaci. Díky úspěchu alba už byli schopni naplnit arény a stadiony, což bylo pro kapelu docela nové. Co zůstalo, bylo minimalistické pojetí koncertu. To ještě nepotřebovali obří kulisy, gigantické obrazovky, laserovou show a opulentní produkci. 4. července 1987 vystoupili na slavném pařížském hypodromu ve Vincennes pro 40 000 diváků. Zahráli samozřejmě songy ze všech 4 předchozích desek a přidali ty tehdy nové z LP The Joshua Tree. Nálada byla od prvního okamžiku strhující a Bono mohl naplno ukázat, jaký je showman. Jeho charisma tenkrát strhlo davy a tomu zůstalo, což z něj činí jednu z nejvýznamnějších osobností rockové muziky. Tady jsou U2 Live from Paris z roku 1987.
1: Rádio Praha žije.

Bonsoir Paris. Je vous aime. Merci à tous.

0: Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night.
1: Rádio Praha žije.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.
4: Je 22 hodin. Hezký večer. Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Turecká aerolinka Pegasus dokončila převzetí ČSA a skupiny Smartwings. Rodina Američanky René Goodové zastřelené imigračními agenty žaluje Trumpovu vládu. A zítra bude oblačno až polojasno s teplotami kolem 20 stupňů, přechodně až zataženo.
1: Rádio Praha. Zprávy.
4: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak dál vládne s důvěrou dolní komory parlamentu. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 83 opozičních poslanců. Proti bylo 94 zákonodárců ze všech tří koaličních stran. K pádu vlády by přitom bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Opozice zdůvodnila svolání schůze především výší plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, podle ní nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše a také útoky vlády na některé instituce. Kabinet zároveň obvinila z hazardování s národní bezpečností. Poslanci o vyslovení nedůvěry vládě debatovali 3 jednací dny, celkem zhruba 27,5 hodiny čistého času. Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevřelo ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
4: Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rodina Američanky René Goodové zažalovala administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa a několik imigračních představitelů. Uvedla to agentura AP. René Goodová je jednou ze dvou lidí, které v lednu v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti. Žaloby podali její bratr a její manželka. Trumpovu vládu viní z nedbalosti a porušení občanských práv. Požadují soudní řízení před porotou a náhradu škody. 37-letou René Goodovou 7. ledna zastřelil imigrační agent za volantem jejího vozu. Další dva agenti ICE pak 24. ledna usmrtili stejně starého zdravotníka Alexe Prettyho. Incidenty vyvolaly protesty v Minnesotě i po celých Spojených státech. Olympijský vítěz v rychlobruslení Metoděj Jílek se stal sportovcem roku ministerstva vnitra. Druhá skončila v anketě rezortního centra Olymp wimbledonská vítězka Linda Nosková a třetí příčka patří bronzové medailistce ze zimních her v Itálii, biatlonistce Tereze Voborníkové. Do své síně slávy Olymp uvedl rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která letos ukončila kariéru. Slavnostní vyhlášení se dnes konalo ve španělském sále Pražského hradu. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, nejméně od roku 1993. Podle bývalé

0: Dostihové jezdkyně Barbory Málkové současná doba velkým překážkovým závodům nepřeje. Ve vysílání radiožurnálu Sport popsala proč.
1: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou. A ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
0: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno a postupně se ochladí na 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích města teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Praze odpočívají největší osobnosti české historie na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá?
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes dorazila zpěvačka Olga Lounová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já se hned z čerstva zeptám na vlastně největší novinku, kterou teď připravujete, a to je druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
2: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou, prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije. Takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co já jak funguji jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no, je to tak.
1: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
2: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechového času, kterýho je málo, a já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budeme, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu. No. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, dva. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
1: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
2: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako vánoční set, to tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale takového toho oddechového, bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem, budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy, prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaní jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak, takže to bude určitě nový, no.
1: A všechno to bude tady 5. listopadu.
2: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl.

0: musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci, tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jak jsem se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem se úplně říkala, Ježíš Maria, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím miminem. A to byly takový jakože první moment, a pak už se to rozjelo a člověk, jako jsem to měl všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné.
1: Nastane ta nejzábavnější v úvozovkách rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
0: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupajdí. Ten nádherný.
1: Říká Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku: od té doby, co jsem optimistkou, a jak se to jako stane, to si člověk řekne tak. A teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala. A vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo jako dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak tačka je takový srandičkář, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jakoby opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte, a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak do sebe začala tohle všímat, jo? Že člověk jako jede, teď prostě začne hroutit do sebe, něco se mu stane, ztratíte klíče nebo peněženku zapomenete někde, tak prostě začnete se hroutit, teď začnou ty negativní myšlenky a už se utápíte a už se vám chce brečet, protože si vzpomenete, že před 4 měsícema jste, já nevím, přišla o práci svých snů, protože zrovna to nevyšlo. Jo, a teď si najednou uvědomíte, sakra, co děláš, jako když jedeš na skvělý koncert nebo jedete někam a teď vlastně to je dobrý. Jenom ta myšlenka, ta blbá peněženka a už se hroutíte, jo, už se prostě to tělo hroutí a je vám zle a začnou se vám dít i špatné věci, podle mě. Já se to tak jako nějak z toho všímám.
1: Že se člověk jakoby přivolá tím, že se drží tu negaci.
2: Vlastně i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkali Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
1: Pak to hned naskočí.
2: A pak to naskočí, ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně, takže naskočí to a aspoň během té písně se to člověk přeladí.
1: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
2: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě za sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá. Že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si je jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak to pomáhá hrozně.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. News nebo Fade No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: až na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě jsem mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem si připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se mnou může jako stotožnit a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu v šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinují, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládá v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že si myslím, že hodně zpíval o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic. Jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu. Jo? Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All The Barrels, jo? Škoda lásky prostě. Nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven. A mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuju nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takový ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodý. A prostě když už někdo od vás má rád takový pop rock, a tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu.
2: No, já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo. Takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles. A vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím, jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat. Takže jako jo, vydáte to a lidi se to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka, umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no. Já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě. Takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat. A teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu. A Memento Mori. A teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličku to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec. No, je to tak. A jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu. Jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no, nechci to být jenom jako jo, mně se to líbí, tak teď se trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a dvě ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no. Mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud budu potřeba nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu a přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že jsem musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám. Jako rozhodně asi tak samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti. Že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby si prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí je, jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomují, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou, ty tam překřikujou, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak ji dostane prostě, když ji potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.

0: až na dřeň.
1: Před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc a jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s vaším vlastně prvním vlastním filmovým počinem?
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví. Protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární. A tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační. To znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl. Jo? Představ si třeba snowboardiáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: Chodící inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou. A natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýřsky správně provedený a zároveň jsem tam měla vlastně jako by mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. A studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání, byly různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lajnu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem i režírovala, některý ne. A vlastně tohle to je jako pro mě větší formát. Hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte. A teď si zatím jako jdete, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost, jako, no. Co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála. Já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy, já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundíl z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamelený Viltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě. Takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý. No.
1: To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: Já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadním tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr pověste, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha?
2: Je to hezký, to je hezký. Vlastně scénář je kniha, takže
1: bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo? K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Emma
1: Jogger.
2: No, já
1: jsem se skoro bála jsem ptát, co je ve vašem šuplíku.
2: Ale to je vlastně pořád stejný. Jo, ono jako psát text je krátký příběh, scénář je vlastně krátký příběh, kniha je vlastně jakoby rozepsaný příběh. Je to pořád předávání těch emocí, ale není to jako, že bych najednou šla dělat, já nevím, kvantovou fyziku, jo? Nebo že bych šla dělat jako fakt jako kuchaře nějakého úplně masterchefa. Já se pořád pohybuju v nějaké té škatulce, takže nebojte se, když to vypadá, že dělám jako 100 profesí, tak je to vlastně jako jedna profese, která má víc odnoží. Mě baví malovat a baví mě obraz filmovej. A je to prostě podobný, to je pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
0: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
2: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí.
3: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a
4: velký bratra, který je závislý na alkoholu.
5: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
1: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
0: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října. Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
6: Děkuji moc za pozvání.
0: Časosběrný dokument Pepy Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
6: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časosběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
0: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojovalo tu nominaci?
6: Je to paradoxně po druhé dokumentární film, ano, 2 roky za sebou, ano, což se nikdy nestalo v novodobých porevolučních dějinách České filmové a televizní akademie.
0: A ten důvod je teda jaký? Čím oslovili holuby, kteří kdyby se proměnili ve zlato?
6: Jednak je to silný osobní film na zásadní téma, nejenom české, nejenom evropské, současné. A potom je to taky film, který úspěšně odstartoval svoji mezinárodní kariéru v Berlíně na festivalu. To znamená, že o něm už zahraniční publikum slyšelo, navíc tam dostal

0: cenu pro nejlepší dokumentární film, vycházejí zahraniční recenze. Tohle všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují Holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
1: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici, já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato. Co ten název vůbec znamená?
0: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant Holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici a k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat?
1: Takže to je metaforický příměr.
0: Tak.
1: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
2: Co, káva je dobrá? Chce čuka trochu?
1: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časozběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
2: Já jsem koštěl.
1: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí?
3: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracenej.
0: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí nejenom ve smyslu závislosti. Tohle všechno v tom filmu je.
1: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
0: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou toho
1: bratr,
0: příběhu.
1: Ne.
0: Ne její bratr, protože všechno vidíme z její perspektivy.
1: Ona si to všechno natáčí na ten mobilní telefon.
0: Ona je autorkou řady záběrů. Ona
1: ne všech
0: ještě, teda. Ne všech, není jako výhradní kameramankou svého filmu, ale je střihačkou svého filmu, to znamená, že i sestavila ten výsledný tvar toho snímku. Ten film to mimo jiné dává do souvislosti s jinými českými nejenom dokumentárními filmy z poslední doby, které se právě zaobíraly buď členy rodiny nebo nějakými pomáhajícími lidmi, kteří se starají o někoho s handicapem, o někoho se závislostí nebo s nějakou jinou životní potíží. Mám na mysli filmy jako Ta druhá, Co s Péťou nebo i Hraný karavan, které vlastně byly o rodinných příslušnících v téhle situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
1: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
0: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně zpětně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
1: No tak naopak ona chce ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
0: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná, pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
1: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
0: A to jsou jako hluboce etické otázky a právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědomněji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
1: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. Tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
0: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme, že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
1: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
0: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima
1: taky.
0: A s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila. Například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně si jako ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
1: No ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
4: Tak člověk je nějakým způsobem pro ně přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
1: proto taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství. A zároveň ale chtěla prý neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
4: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů. Že vlastně
1: je v tom něčím inovátorská? Kromě teda toho filmu o Johnu Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité?
0: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál. A tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zas nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit pět dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil, tady to funguje funguje proto, že to je na míru hlubům.
1: Mělo smysl i celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou, a pak ty esejistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
0: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně poměrně komplikovanou dramaturgii právě v tom, jak spojuje různý materiál, vlastně docela heterogenní, takže z toho možná vzniká taková kolážovitost holubů a že to není nutně jako snaha přidat na tempu a udržet pozornost diváka tím, že střih bude intenzivnější, ale možná se to v nějakém momentě potkává, to, že nějaká spirála, kterou v tom filmu pozorujeme, má tuhle podobu snímku, ve kterém je skutečně hodně střihů. No.
1: Pepa vložila do velké části toho filmu ta vysvětlení. Ta neurobiologická až adiktologická vysvětlení. Já vím, že když dělala rozhovor s Honzou Pokorným na Radiožurnálu, tak přitakala, když se jí ptal na to, jestli se profilmovala až k adiktoložce.
4: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
1: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
4: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v Bráchovi děje, a ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
1: Patří to do toho vlastně dokumentu touhletou měrou?
0: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce, takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a tenhle film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
1: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu. Paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, a když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
0: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně 2. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární, i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové, nebo animované, nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak 50-kové, nebo potom 70-kové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
1: i v české kinematografii. Hrané filmy ze současnosti. Však loni nebo předloni byla premiéra zápisníku Alkoholičky například.
0: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace dánského Chlastu, úspěšného Oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný zápisník Alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně po úsměvech smutných mužů přišel zápisník alkoholičky. V dokumentárních vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková ano. ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když ano. tam jde asi i o trochu jiné.
1: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často ano, jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
0: Ale vlastně dějí časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili, vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
1: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
0: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně, nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrice za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
1: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubojacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty? Ano. Představovat ho, ukazovat ho?
0: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální
1: kinematografii. Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
0: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlenný u dokumentárních filmů a Best International, čili té mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou ano. těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
1: Pan Nikdo taky ne. Který byl částečně...
0: A pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za česko-minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
1: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta... Česká ano. filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
0: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFTA film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
1: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
0: Ještě nejsem, kým chci být.
1: Tak, viděl jsem, to vlastně film složený ze statických snímků celý, taky poměrně novátorským způsobem.
0: Formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži, režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní přesah.
1: Včetně třeba
0: vlny rok 1968, zátopek a podobně.
1: Tak teď dokumenty dva.
0: Teď dva dokumentární filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv ještě nejsem, kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
1: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
0: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké. v tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
1: Z Berlinálu už má ocenění, že?
0: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se Americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok, ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
1: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapení. A. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
0: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se ho ptal na novinku Pepi Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme a jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu i rozhlas.cz, všude tam jsme a to každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: Americký prezident Donald Trump zcela opanoval pozornost globální ekonomiky. Jeho vystoupení v OSN, kde pohrozil Iránu, kde zopakoval, že ukončí válku na Ukrajině, jeho komentář ke zbližování Evropy s Kanadou a především jeho schůzka s čínským prezidentem Xi Jinpingem jsou událostmi, které bedlivě sledují globální trhy. Jak Trumpa ovlivňují blížící se volby a jak Trump ovlivňuje globální obchod? Téma pro mého dnešního hosta, kterým je prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Pavel Hnát. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, díky moc za pozvání.
0: Řeč bude také o dopadech na rozkolísané energetické trhy a také o tom, že americká ekonomika si vede výborně, když roste o více než 2%. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Americký prezident Donald Trump potvrzuje, že je zásadním hybatelem globální ekonomiky.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
0: Sérii těch zásadních geopolitických projevů odstartoval prezident Trump v OSN, když otevřeně hrozil Iránu zničením. Irán má podle Trumpa před sebou zářivou budoucnost, pokud se bude chtít dohodnout. Když ale nabídku k dohodě Teherán odmítne, pak ho chce americký prezident zničit a doslova poslat do pekla. Trump ale věří, že po amerických listopadových volbách uzavře s Teheránem dohodu. Ta by měla především obnovit volnou plavbu Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu. Irán ale zatím nejeví, byť sebemenší ochotu ustoupit a dokonce mluví o tom, že by chtěl plavbu Hormuzským průlivem do budoucna spoplatnit. Trump také neustále mluví o snaze ukončit ruskou válku na Ukrajině, ale zatím se nepodařilo domluvit ani to energetické příměří, tedy že Ukrajina a Rusko přestanou útočit na svou energetickou infrastrukturu. I kvůli tomu, že drahé energie dopadají už i na Spojené státy. Ty přitom vedou ostrou obchodní válku s Kanadou, energetickou velmocí. Prezident Trump označuje Kanadu za jednu z nejhorších zemí na celém světě a předpovídá, že se v řádu týdnu Kanada omluví za obchodní válku a dohodu uzavřou. Lépe prý vychází i s Čínou, s tou prodloužil v obchodní válce příměří a to na ostře sledované návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jak moc je Trumpova aktuální politika a jeho projevy ovlivněny blížícími se volbami, což tvrdí analytici i amerikanisté, jak jeho kroky ovlivňují americkou a globální ekonomiku, tak to bude naším dnešním tématem. Pavle Hnáte, jak moc jsou ta Trumpova vyjádření zásadní pro ty globální trhy, když jsou podle většiny analytiků určena a ovlivněna tím, že se v Spojených státech blíží takzvané midterms, tedy volby v polovině prezidentského mandátu?
1: Takhle relativně zásadní jsou, protože si musíme uvědomit, že žijeme ve světě, který je plný nejistoty a trhy vlastně formují očekávání. Protože čím větší nejistota, tím důležitější je, jak se připravíme na budoucnost, na jak dlouho dopředu třeba nakupujeme, na jak dlouho máme uzavřené dohody. A v tomhletom světě přece jenom vyjádření nejmocnějšího politika světa a od té jeho relativní nebo absolutní moci samozřejmě můžeme spekulovat, ale prostě je to člověk, který může nějakým způsobem něco ovlivnit, tak v tomhletom ta jeho vyjádření, prostě ta očekávání formují a ovlivňují. Ne absolutně, protože trhy nejsou hloupé, tak oni samozřejmě část toho balastu úplně jakoby odfiltrují, ten na ně nepůsobí, ale třeba nějaké to racionální jádro, anebo spíš tu pravděpodobnost, že část té věci může mít nějaké rácio, oni prostě musí do sebe zakomponovat a to se právě projeví v tom, jak se třeba obchodují věci, které se obchodují na několik měsíců dopředu, nebo jak se očekává, že se budou vyvíjet dluhopisy, změní to portfolio těch investorů. A to všechno už jsou potom jako věci, které se skutečně v reálné ekonomice projeví. Projeví se v očekávání manažerů, v očekávání investorů, bank, takže takhle z toho slova, o kterém si skutečně můžeme myslet, co chceme, se skutečně stane reálná ekonomická veličina.
0: Vy trhy sledujete, takže Můžeme zkusit se zeptat, co si trhy tedy myslí a vybírají si to rácio z těch posledních projevů Donalda Trumpa, které směřovaly prakticky na všechny strany světa, ať je to přijetí Xi Jinpinga velmi vřelé s tím, že se dohodnou, ať je to tlak na Ukrajinu, aby přestala útočit na energetickou infrastrukturu Ruska, ať je to ta hrozba Iránu, o které jsme mluvili.
1: Já si jako případovou studii vezmu tu cenu ropy, protože jako přednášející světové ekonomiky samozřejmě vím, že ropa už byla i mnohem dražší. A to v době, která třeba politicky byla stabilnější. To znamená tehdy, když jsme skutečně ropu obchodovali ještě dráž, ty trhy byly ještě víc nervózní z toho, co se může stát. Já jsem dokonce slyšel docela hezký vyjádření někoho z mých kolegů, skutečných analytiků. Jo, já jsem opravdu jenom prachsprostej ekonom, takže to není pro mě denní chleba řešit, o kolik se zrovna dneska nebo v tuhle minutu hnula ropa. A oni přesně řekli, že ty trhy prokazují tu svoji chytrost tím, že ta cena ropy se nezvyšuje tolik, což by odpovídalo panice, ale ani neklesá tolik, což by odpovídalo tomu, že už všechno bude v pořádku. Prostě drží se to tak nějak uprostřed, protože všichni asi tušíme, že reálná moc pana Trumpa lusknutím prstů ukončit ať už konflikt v Hormuzu nebo na Ukrajině, ta prostě neexistuje. To zná, všechno je to jenom o určitých pravděpodobnostech, kdo bude jak ochoten reagovat a kam kdo bude ochoten zajít.
0: Pojďme popsat, v jakém stavu vlastně ten americký trh je. Ono to vypadá, že se mu vede poměrně dost dobře, třeba index nákupních manažerů, což je ukazatel aktivity, kdy nad 50 to označuje, že ekonomika je aktivní a že se mění a že je živá, je vysoko nad 50 body.
1: Řekl bych, že mě to těší, jo, ono dneska někdy v Evropě prostě ta, nechci říct zášť, jo, ale ta móda, že pan Trump je prostě nemuž na svém místě, je taková, že nikdy se to jako přelije až v to, že vlastně bychom té Americe nepřáli úspěch. Já Americe úspěch přeju, považuji pořád ještě za jeden z nejliberálnějších trhů a myslím, že to je základ dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti. Takže mě těší, že některé indikátory, jako třeba ty předstihové, nebo jako třeba indikátory trhu práce, prostě pořád mluví o tom, že Amerika je momentálně v docela dobré kondici. Na druhou stranu jsou tam některé strukturální problémy. Já myslím, že jsme jednou spolu o tom mluvili, že taková ta dvojí Amerika, jo, jedna ta průmyslová a druhá ta AI, to jsou prostě dva světy, který se nepotkají už nikdy. Jo? Prostě vývoj moderní technologie způsobuje, že nikdo přijde o práci a to není ten, který ji pak najde v té AI továrně. No a pak jsou tam i určité indikátory aktuální a to je zrovna to, co ty midterms asi hodně ovlivní a to je to, že inflaci se prostě v Americe nedaří krotit.
0: Ona není utržená dlouhodobě.
1: Ona není utržená ze řetězu. Na druhou stranu 3-3,5% inflace ve vyspělé ekonomice není něco, na co bychom v horizontu uplynulých 20-30 let byli zvyklí a dneska už se to pomalu považuje za takový nějaký nový normál, abych použil nějaký buzzword.
0: Tady je asi docela nutné připomenout, že americká centrální banka Fed na svém posledním zasedání zvýšila základní úrokové sazby ke 4% a ani tak po nástupu Kevina Warshe, což měl být Trumpův muž v čele Fedu, tak nevyslyšela přání amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po Warshovi chtěl, aby naopak Fed se sazbami klesal a tím pomohl řešit například i zadlužení americké, protože americké dluhopisy desetileté opět poskočily nad 5%, což může Donaldu Trumpovi a jeho administrativě dělat zásadní vrásky. Znamená to tedy, že Donald Trump nemá tu moc, aby tu ekonomiku opravdu, jak jste řekl, lusknutím prstů takto otočil.
1: No tohle je ten věčný souboj prostě vlády a centrální banky. Prostě prezidenti jsou tady od toho, aby prosazovali lepší přístup k úvěrům, což znamená nižší úrokové sazby. Na druhou stranu centrální bankéři, a i když v Americe je to trošku jiný, tam ten mandát centrální banky je širší, než tady jsme zvyklí v Evropě.
0: U nás máme pouze cílování stabilitu, inflace, ale oni cílují také růst.
1: I růst. A růst zase v Americe velmi často je zaměstnanost. Jo? My Evropani víc řešíme nezaměstnanost, Američani víc zaměstnanost a ta prostě s tím růstem souvisí.
0: A ta se poměřuje u prezidentů většinou tím, kolik dokáží vytvořit
1: nových pracovních míst, přesně tak. Takže tenhle ten souboj, že prostě vláda chce tohle a centrální banka chce tohle, ten je dlouhodobý, asi jen tak neskončí. Našli bychom ho i v současné, i minulé české politice, takže na tom asi není nic zvláštního. To, že se jako nakonec ten guvernér centrální banky nemůže podvolit tomu tlaku prezidenta, i když si asi všichni dovedeme představit, že to není závidění hodná pozice, to je taky prostě realita, protože zase my z historie známe ty situace, říká se tomu někdy akomodativní nebo přizpůsobující se měnová politika, kdy prostě ta centrální banka jde na ruku té vládě a vždycky to skončí vysokou inflací. Vždycky, jo, to je popsané v učebnicích, takže tohle jako nemohlo dopadnout jinak. Prostě ta zpráva, že americká inflace je prostě rizikovým faktorem a i za cenu toho, že hold financovat dluh bude dražší a že přístup k úvěru bude horší, tak centrální banka musela reagovat tak, jak reagovala.
0: No a když se vrátím k tomu americkému dluhopisu desetiletému, který je nad 5%, jak moc velký je to problém pro Trumpovu administrativu a pro fiskální stabilitu Spojených států, že se jim takto prodražuje financování státního dluhu?
1: Pochopitelně to problém je, jednak z hlediska toho, že se z toho teda platí ten úrok, řeší se to i v našem rozpočtu, že bychom si mohli možná dvě nový ministerstva dovolit jenom za tu sumu, kterou platíme jako splátku dluhu, ale ono je to taky informace z hlediska držitelů toho dluhu. Jo? Ta americká ekonomika je samozřejmě ve zcela jakoby exkluzivní situaci, dlouhodobě se tomu říká anglicky exorbitant privilege, jako takový jako nadpozemský privilegium, který ve zkratce řeč spočívá v tom, že Amerika je vždycky schopná přilákat dostatek levných peněz ze světa, za který ona díky své produktivitě vydělá víc. Takže ona vlastně si půjčuje levněji, než kolik s těma půjčenýma penězma vydělá, což je krásný a částečně se to dotýká samozřejmě i toho státního dluhu, i když daleko víc to platí pro ty produktivní firmy. No a ve chvíli, kdyby z nějakého důvodu ten americký dluhopis přestal být chtěný, tak to může být velký problém, protože samozřejmě ta americká vláda v tu chvíli nenaplní ten svůj hlad. Jo? Dneska ministr financí z velké části zkoumá, kdy mu končí splatnost dluhopisu, aby honem rychle vydal další. Jo? Jestli si někdo myslí, že se trápí tím, jak něco splatit, tak to doopravdy není. Oni v podstatě vyhánějí jeden dluh druhým. No a ve chvíli, kdy třeba, a neříkám, že to Americe aktuálně hrozí, ale kdy třeba tu tranši těch dluhopisů neprodáte celou, no tak najednou je tam ten zářez a to není dobrý. Jo? Takže třeba nedávno se v českých médiích říkalo, že Amerika pomohla Japonsku s klesající měnou. Amerika pomohla hlavně Americe, jo? Protože při zhoršující se situaci v Japonsku, ta obava, že by Japonci pustili na trh tu obrovskou haldu amerických
0: dluhopisů. Oni jsou největším držitelem amerických dluhopisů na světě, myslím, společně s Čínou.
1: S Čínou tam to bude docela na stejno, ale je to prostě obrovská halda. A tady by se prostě vypustila na trh, byl by to veliký problém.
0: Analytici vidí v Trumpově politice jasný motiv a tím je úspěch v blížících se listopadových midterms. My můžeme připomenout, že pro obyčejné Američany je klíčová cena pohonných hmot, tedy benzínu a nafty, ty jsou stále vysoko. Jak moc je Trump vlastně reálně snížit cenu pohonných hmot? On totiž mluví například o omezení vývozu. Jak by vlastně taková rozhodnutí byla pro tu liberální ekonomiku, o které jste mluvil? Jak by to bylo vhodné přicházet s takovýmito regulacemi?
1: Musíme to rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé efekty. To, že ta vláda, včetně té naší krátkodobě, dokáže tu cenu na tom stojanu nějak ovlivnit, je asi pravda. A zase je na místě, že ekonomové říkají, dělejte to opravdu jenom, když bude fakt špatně. Jo? Já vím, že se těžko
0: určuje. Oni také často říkají, pak si to vezmou ty rafinérníci i ty prodejci pohonných hmot zpátky v tom, že déle budou držet vyšší cenu, aby zase
1: tak
0: získali zpátky
1: ty zisky. Jo? Takže vždycky jsou tam rizika, ale nějaký krátkodobý vliv, nějaký opravdu silného zásahu státu.
0: Záchranná brzda, aby nekrachovaly firmy.
1: Tak to určitě existuje, ale co to s tou ekonomikou dělá dlouhodobě, jak to bude ovlivňovat předzásobení se, nebo držení zásob, nebo naopak odklánění trhu, to prostě ani ten americký prezident ovlivnit nedokáže. To jediný, kde já jsem maličko spozornil a ani ne tak, že by mě tolik trápili Američani, to by byl ten zákaz toho vývozu. Jo? Protože to je něco, co by už takhle rozkolísané globální trhy, protože Hormuz, nebo stačí prostě dneska hodit relativně malej dron na ropovod, který vede v Saudské Arábii směr západ a prostě trhy jsou rozkolísané a tohle by byl další zásek. Jo. Já si nemyslím, že by to Amerika mohla dělat dlouhodobě, ale přesně v tom kontextu, tak já vám ukážu, čeho všeho jsem jakoby schopen, teď myslím samozřejmě v dobrým slova smyslu, by to mohlo být, ale že by vláda dokázala tohle to nějak strukturálně dlouhodobě ovlivnit, když je celý svět na tom s energetikou špatně, tomu já nevěřím.
0: No to, na co upozorňujete, tak se může stát, a nemusí to být Irán, může to být Husiové, může to být kdokoliv jiný. Znamená to, že energetické trhy už se na ty klidné časy, kdy vše bylo bezpečné, nemohou jen tak spolehnout minimálně v dohledné době?
1: Nemohou, na druhou stranu z analýz, který já čas od času studuju, mám pocit, že ty energetické trhy jsou jako až překvapivě odolné. Jo? Že když by tohle všechno, co se dneska děje ve světě, na ty energetické trhy dopadlo třeba před 10-15 lety, tak jsme byli opravdu v průšvihu. To znamená zase klobouk dolů k tomu, jak globalizace a globální hodnotové řetězce a vůbec celý ten energetický sektor, jak dokázal ten jako šok vstřebat. Ten problém začíná ve chvíli, kdy se to pak začne propisovat do cen a to jsme zpátky u té inflace.
0: Říká prorektor Vysoké školy ekonomické Pavel Hna, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Asi je nutno v této chvíli připomenout, že Trumpova administrativa vede ostrou obchodní válku s Kanadou. Kanada je přitom druhý největší obchodní partner Spojených států. Objem obchodu přesahuje zhruba 850 miliard ročně. Předmětem obchodu jsou především automobily, autodíly, ropa, stroje a plasty. Obchodní válka, kterou teď vidíme, se zatím svému konci určitě neblíží. Naopak, od tohoto týdne čelí novým omezením na americkém trhu další kanadské výrobky. Trump zakázal dovoz vybraných mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů. Obchodní spor mezi oběma zeměmi tedy spíše eskaluje. Yeah.
4: The problem is that they've treated the United States very unfairly. They have been one of the worst countries in the entire world. You know, we get along with China, we get along with...
0: Podle Donalda Trumpa se Kanaďané ke Spojeným státům chovají nespravedlivě a doslova řekl, že jsou jednou z nejhorších zemí na celém světě. Americký prezident pak také prohlásil, že Kanada usiluje o obchodní dohodu s USA. Podle něj v příštích týdnech přijdou s nabídkou a zruší všechna cla na dovoz. Když se, Pavle Hnáte, podíváme na to, že Kanada je opravdu energetická velmoc, tak jak důležité je pro Spojené státy a pro amerického voliče, když opět zmíníme blížící se midterms, to, aby Donald Trump dokázal tuto obchodní válku s Kanadou, dejme tomu, ukončit, zažehnat tak, aby to bylo ke spokojenosti obou stran, protože ty ekonomiky jsou zásadně provázané. Asi se nedá počítat s tím, že by dlouhodobě vydrželi v takovéto ostré obchodní válce.
1: Právě ta provázanost je opravdu jako nepředstavitelná. Jo? To zboží, který nakonec se doveze do Ameriky z Ameriky, to tu hranici předtím už překročilo možná 10x. Prostě ty hodnotové řetězce jsou tak provázané, možná trošku i směrem do Mexika, jo? Protože zase, když si to tak člověk představí, kde jsou jaký mzdový náklady, kde jsou jaký regulace, tak i to Mexiko v tom bude namočený. To znamená, že by ty ekonomiky mohly dlouhodobě žít bez sebe, to je vyloučený. Vyloučený je i to, že by výpadek amerického trhu Kanadě nahradil evropský, prostě je to moc daleko. A co se týče konkrétně té energetiky, ono to taky jako není zase tak jednoduchý, protože, jak zase už víme od 90. let, svět není plochý, svět má prostě i geografii a ono zase tu ropu přes tu Kanadu dopravovat velmi často chybějícími ropovody, které tam nejsou proto, že je tam nechtějí povolit prostě původní obyvatele. Ono to taky není všechno tak strašně jednoduchý. Jo. Takže já si myslím, tohleto, říkám, když už se přejmenovává jezero Ontario, tak je to pro mě opravdu hodně nepochopitelný. Na druhou stranu asi nejsem ta cílová skupina, na kterou je to. Na
0: to může být ta předvolební, dejme tomu, vějíčka pro amerického voliče, protože to ekonomiku asi nezlepší.
1: Asi jo, ale možná je to spíš asi na psychologa nebo psychiatra. Já nevím, jo, já opravdu jako dovedu si představit, že s velkou chutí někde u piva si řeknu, tak jsme to té Kanadě natřeli, ale to jsou přesně takový ty vyjádření, které se prostě špatně berou zpátky, jo, když o nějakém národu řeknu, že je nejhorší na světě, no, tak těžko se pak věci zažehnávají. Na druhou stranu už to známe, jo, ty cla za den nemusí platit a zároveň to, co já taky teďka čtu čím dál tím častěji, to, že nějaký politik ohlásí nějaký clo, ještě neznamená, že v realitě ty firmy ho opravdu zaplatí, protože přece jenom to celní řízení, jestli už je loď na cestě, kudy to nakonec poteče, takže jako ta situace se tam bude muset sklidnit. Ona škodí oběma těm stranám. Jo? Každá celní válka vždycky škodí oběma a u takhle provázaných ekonomik, jo, jasně, že ta Kanada tahá za kratší konec, protože je menší, ale poškozuje to rozhodně i ty Američany.
0: Na druhou stranu kanadský premiér Mark Carney naznačil ochotu se více zbližovat s Evropou. Vy tomu velkou šanci nedáváte. My jsme to probírali s ekonomkou Janou Matysovou v předminulém díle Řečí peněz. Je to spojenectví Kanada-Evropa pro vás tedy něčím, co by bylo reálným a zajímavým?
1: Reálné i zajímavé to určitě je. My máme CETU, že jo? To znamená, už dneska existuje poměrně, řekl bych, jako velkorysá obchodní dohoda. Patří rozhodně k tomu lepšímu, co Evropská unie vyjednala. Na druhou stranu ten největší potenciál mezi těma trhama, když teda pominu ten skapalněný plyn nebo prostě energetiku, tak je to právě o vědecký spolupráci, je to o patentech, je to o investicích a to zase nejsou věci, které by tak nějak jako zajímali běžnou pracovní sílu. Jo? To je ta smetana na tom trhu. Jo? A na všechno to ostatní musíme prostě vždycky vzít tu vzdálenost. Ona sice hraje daleko menší roli v tom dnešním propojeném světě než dřív, ale prostě nejsou to jako přirození obchodní partneři. Jo? Jsme si blízky nějak kulturně, můžeme se společně posmívat prostě americkému prezidentovi, ale že by Evropanům vynahradit ten americký výpadek a Kanaďanům, ne, to ne.
0: Trump zmínil i v souvislosti s Kanadou Čínu a v tomto týdnu také zmírnil obchodní válku s Čínou. To zmírnění obchodní války je výsledkem třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga. Obě země se dohodly, že sníží cla na vzájemný dovoz zboží v hodnotě 60 milionů dolarů. Opatření se má ale týkat tisíců běžných výrobků, ty strategické důležité sektory to nijak nepostihuje. Na dva měsíce se také pozastavilo případné další kroky v obchodní válce. Zásadní průlom se tedy podle většinu analytiků nekoná. Jak vy hodnotíte ten výsledek jednání mezi Trumpem a Xi Jinpingem?
1: Já bych možná předsunul před závorku, že tohle už je jiný kafe. Tady se vlastně setkali dvě supervelmoci. Jo. My ne vždycky z té Evropy to tak vnímáme, vždycky máme pocit, že my jsme ten pupek světa, ale opravdu já si myslím, pokud nikdo bude určovat tempo globální ekonomiky v budoucnu, tak to bude tandem Spojené státy Čína. Přestože to budou dva zcela jako odlišné světy, budou to nesmiřitelní rivalové, tak oni se částečně i prostě potřebují, viz třeba ta držba těch amerických státních dluhopisů. A obecně, když se já třeba někdy zamyslím nad tím, kdo po Americe bude tím hegemonem globalizace, tak za mě je to tandem právě Amerika-Čína. Takže když se tyhle ti dva sejdou, doprovází to ta pompa.
5: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations. President Xi, Madam Peng, thank you once again for making this historic visit and welcome.
1: Zase tohle se z Evropy těžce hodnotí, přece jenom Američani si na ty symboly potrpějí víc.
0: Jakou roli v tom bude hrát ten ostře sledovaný sektor umělé inteligence? Protože o něm se mluví, že to je game changer příští dekády. A my víme, že to klíčové se děje ve Spojených státech. Čína, tam o tom toho nevíme mnoho, Evropa je zatím pozadu. Může to, o čem mluvíte, ten tandem narušit právě ta zásadní role umělé inteligence?
1: Já bych řekl, že naopak. Já bych totiž řekl, že ono v té Číně se toho možná děje skoro stejně jako v Americe. My samozřejmě tím, že často si to rovnou zakážeme, víme, že třeba v českých úřadech se DeepSeek nesmí používat a takhle, ale oni jsou vlastně schopní dosahovat relativně podobné kvality těch modelů za úplně jiných nákladových podmínek. Jo? Takže já si skoro myslím, že právě ta AI je to definitivní jako stvrzení toho, že to jsou tyhle ty dvě země. A v tomhle tomhle tom ta Evropa pokulhává. Takže já si myslím, že ta jakoby dohoda, nedohoda o AI, oni vlastně neřekli, že budou nějak významně spolupracovat. Oni řekli, že se budou informovat o těch jako největších rizicích a to si myslím, že potvrzuje to jejich jako zpříseženstvo, že i kvůli AI tyhle ty dvě země prostě musí být v souladu. I když jsou to tvrdí konkurenti.
0: Říká prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuji.
1: Taky děkuji.
0: A slibuji, že umělé inteligenci se budeme věnovat už brzo v dalším dílu Řečí peněz. Pro tuto chvíli obohacící poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
6: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
7: Zóna 90.
8: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
7: Zóna 90.
8: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

0: české fotbalové reprezentace.
1: Necítil jsem úplně tlak.
2: Tohle už je Jan Klimen, já jsem to pouštěl na desíce živě a musím říct, že vždycky to mělo teda parádní grády.
3: No já přemýšlím, takhle já si myslím, že takhle ty chlapi všichni řvou i v tom hledišti, že jo? Protože my jsme v podstatě jako v tomhle případě, když hraje nároďák, tak můžeme být jako regulérní fanoušci podle mě. Takže jako sice se snažím být objektivní, ale když dostane někdo červenou kartu, tak samozřejmě jsem naštvaný, protože to vidím trošku jako jinak, ale když v nároďák skóruje nebo se jim daří, no tak logicky se projeví to fanouškovství a podle mě křičíme stejně jako chlapi o pět řad pod náma, no.
4: Se prostě utrhnete, no. To se stává a třeba ta baráž, tam i dvakrát došel hlas, protože i člověk do toho prostě vletí a jak je v tom emotivním zápalu, teď má pocit, že musí přehlušit celé ty tribuny a tím pádem ještě přidáváte víc a víc a ono na konci zápasu už se mi občas stalo, že jsem i klepal do Pavla, ať chvilku mluví, protože jsem potřeboval polknout nebo se napít, protože to prostě mizelo, to nešlo.
2: Ale jako je z toho slyšet, že to je přirozené a to je ideální, protože asi si myslím, že někdy do toho komentátoři dávají trošku jako něco navíc, ale krásně jste to kluci tehdy komentovali, byl to březen 2026, Česi tehdy postoupili pod Miroslavem Koupkem na mistrovství světa, na ten mundial už zase nějakým způsobem jsme spíš asi raději zapomněli, nezdařil se, to je fakt, ale teď je před sebou, máme zase další dva těžké zápasy v rámci Ligy národů, my Češi, český národňák a právě proto máme dneska speciální desítku, do které můžete volat, je to vlastně obdoba té pondělní, ale je to takový reprezentační speciál, číslo znáte 221 552 222.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tématem týdne může být i ten zápas, který komentoval Mirko Vasič, to byl zápas s Chorvatskem, ale přece jenom blíž nám je ten zápas s Anglií, který jsme ještě neměli šanci v desítce rozebrat. S Angličany to bylo tedy 0-2. Byl tam Pavel Horvát, Lukáš Michalík komentoval s tebou.
3: Ano.
2: Bohužel český gol jste komentovat nemohli, ale přece jenom si myslím, že mohl přijít dřív, než bychom čekali. Bohužel nepřišel, ale Pavel Šulc tam měl dvě zajímavé pozice, co myslíš?
3: No, já jsem, musím říct, ještě teďka dneska koukal na nějaký highlighty a hodně mi naštvalo, že vlastně v těch highlightech, které jsou na oficiálních stránkách UEFA, nejsou ty naše šance, je tam jenom ta červená karta a vlastně šance a góly Anglie. Trošku mi to nadzvedlo, protože si myslím, že byť jsme samozřejmě byli outsideri, ten zápas jsme prohráli a jako nezvládli, tak tohle to je trošku zkreslující a myslím si, že Pavel Šulc měl obrovskou šanci. Trošku si myslím, že kdyby byl před 4-5 rokama, že by spadnul a byla by možná červená karta tam při tom prvním úniku, protože tam ho evidentně anglický stoper minimálně přibrzdil a pak ta druhá šance, kdy mohl se rozhodnout, jestli nahraje Adamu Hloškovi nebo zakončí sám, tak to trvalo tak dlouho, že vlastně z toho pak nic nebylo, ale byly to velké šance, takže samozřejmě nějaký náznak těch útočných akcí tam byl, ale logicky i vzhledem k té červené kartě prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
4: No, ukázal se tam trošku takový rozdíl, nechci říct ve štěstí, ale když potom Harry Kane dal gól na 2-0, tak to prostě dostal skrz hranáče, skrz jeho nohy a vedle nohy Kováře. A když jsem si pak pouštěl ještě zpětně ten průnik Pavla Šulce, který byl nakonec zablokovaný, tak on zkoušel něco podobného. On chtěl počkat na pohyb toho obránce. Golman taky čekal, že to bude obstřelovat tak nějak, když to připodobním k české lize po Haraslínovsku. A on to chtěl dát do protipohybu mezi nohama a netrefil, no, prostě Kane to není.
3: No, je to, myslím si, tohle je velký téma, i dneska to bude pro mě velký téma, kvalita hráčů, prostě samozřejmě my v tuhle chvíli máme nějaký, teď bez urážky ke klukům našim, nějaký materiál, nějaký stupeň té kvality a teď se setkáváme prostě tady v těch zápasech vlastně s nejlepší světovou kvalitou.
2: My zůstaneme ještě u Pavla Šulce, to může být teď téma na úvod, protože i to vyloučení komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel, že bylo klíčové pro celý ten zápas, ostatně tak to asi řekne každý. Měli bychom být ve spojení s bývalým kapitánem české fotbalové reprezentace, účastníkem mistrovství světa i Eura v roce 1996, tudíž držitelem stříbrné medaile, Václavem Němečkem. Dobrý den, Václave, slyšíme se?
6: Ano, dobré, ano, ahoj.
2: Tak Pavel Šulc, já jsem to psal Pavlu Horvátovi, že mi to připomnělo, že odehrál takový zápas blbec, jako když tehdy na Spartě nedal za Plzeň 3 tutov.

0: v závěru v ligovém klání v únoru 22. Jak jste viděl jeho výkon, co ho ovlivnilo podle vás?
1: Tak je to pravda, já jsem teda neslyšel až teďka rozhovor naposledy s tou poslední šancí a úplně to tomu odpovídá. Já myslím, že jsme vstoupili dobře docela do toho zápasu. Překvapivě i Angličani dělali velké chyby vzadu a ty chyby dělali už proti Španělsku, jak jsem viděl v sestřihu. Dalo se toho využít, bohužel jsme to nedotáhli do konce a to, že jsme to nedotáhli, si myslím, to ovlivnilo docela dost. A pak mě přišlo, že Pavel Šulc byl trošku frustrovaný, no, že šel do těch soubojů obranejch trošku zbytečně. Mně to teda přišlo nejdřív, že to byla taková ta klasická žlutá, já jsem byl nahoře zrovna na tribuně, takže jsem to neviděl podrobně v těch záběrech a pak doma na opakovačce, prostě dneska se za to ta červená může dát. No.
2: Václav, ahoj, my jsme spolu už mluvili, tak tě zdravím ještě jednou. Slyšíme se?
1: Ano.
2: Dobrý. Já jenom mám takovou jako konkrétnější otázku. Samozřejmě chápu, že jak jsem zmiňoval, že ten level našich hráčů je malinko jiný. Ty jsi hrál středního záložníka, já jsem se o to taky pokoušel, tak jenom tě poprosím o názor. Jo? Já srovnání Modrič, Kovačič a teďka Anderson a
0: Luis Kelly,
2: který tam hráli veprostřed. Samozřejmě jdeme nějakou španělskou cestou, ale i ty španělský středáci, teď řeknu příklad, z 10 míčů 8krát vlastně jsou schopní hrát dopředu. A my máme na téhle pozici Lukáše Červa a
0: Michala Sadílka.
2: A vlastně je ten poměr v podstatě obrácený. Co si myslíš, že rozhoduje o tom, že to takhle je?
1: No, říkáš to asi dobře. Já si myslím, že nám přesně chybí. Takhle o kvalitě se nebudeme diskutovat. Je to prostě daný tím, jaký máme hráče, kde hrajou, za jaký kluby. To je jasný. Ale za mě dobře, že se o to pokoušíme teda, ale ano, nemůžeme za každou cenu podle mě hrát, nebo chtít hrát, jako hrajou Španěle, když nemáme úplně tu kvalitu španělskou. Ale přesně jak říkáš, mohli bychom tam třeba dát aspoň jednoho kluka doprostřed, který umí tu průnikovku, který se nebojí zkazit. Mně to přijde, že hodně ty kluci se bojí jako pokazit přihrávku, aby se neřeklo, aha, tak ten to zkazil, aby to prostě nebylo na něm. A to teda takhle, musím říct, ty se směptal na to srovnání španělských, středových a, nebo pardon, chorvatských, a anglických, mně třeba fotbalově se ty Chorvati líbí víc, musím říct. Jako ty Angličani mě trošku zklamali, jasně ten zápas se zkazil tou červenou kartou, ale pak to bylo takový obehrávání úplně bez ničeho. Právě ta průnikovka třeba i z té Anglie mě tam chyběla. Jediný, kdo se o něco snažil za mě, byl Gordon. Jinak jsem byl docela zklamaný.
2: Jasný, tak ta kreativita, si myslím, že Modrič, Kovačič prostě to je top světového fotbalu. Na druhou stranu, právě protože vlastně se to učíme, tak já bych čekal, když se podíváme, já vím, že to je i o těch spoluhráčích samozřejmě, ale je vlastně to, že ty středáci opravdu si chodí až k těm stoperům a přestože třeba Guardiol a druhý stoper
3: Paruškovič.
2: Jo, ten vlastně taky to jsou fantastický hráči. Přesto, když ten Kovačič nebo ten Modrič si pro ten balon přijde, tak ho okamžitě dostává a tyhle ty hráči mu dělají vlastně servis, jo. Tak jestli my tady máme vůbec takovýho hráče, já teďka mě napadá prostě Macek, který ve Spartě tohleto plní, ale samozřejmě je otázka, jestli Sadílek s Červem jsou ty praví hráči na to, aby jsme tenhle fotbal hráli, no.
1: Já si myslím, že prostě nemůžeme hrát jako Španěle, jako Chorvati, musíme hrát svoji cestu. Ano, je to dobrý tam zapojit tyhle ty prvky, aby jsme se jenom nezbavovali balonu, protože proč? Protože pak jsme utahaný, protože pořád běháme bez balonu, takže je potřeba se na ten balon dostat, vzhledem k tomuhle tomu, ale potřebujeme do toho dát právě i tu českou chytrost, trošku myšlenku a já si myslím, že je nutný dát přesně nějakou tu průnikovku třeba na Adama Hoška, který mě se teda velmi líbil. Jsem rád, že po zranění je zpátky v té formě, jakou vždycky ukazoval, takže stavit na tomhle, nebát se, průnikovka a zakončení. Mně se nelíbí, teda musím říct, když se to do nekonečna obehrává. Takže zkusit to.
3: Dobrý den, pane Němečku, ještě ode mě, Mirko Vasič. Ta španělská hra je hodně postavená i na, řekněme, defenzivním záložníkovi, který ale umí hrát dopředu. Já vím, že to je trošku dokola, ale přece jenom Sadílek a Červ, to není typ hráče, jako je Rodri a Busquets, a když se bavíme o tom, že tady třeba nemáme tak úplně kreativního toho středního záložníka, tak jak je možné, že si někdo najde takovéhle borce i na defenzivního?
1: No jako prostě, protože to je o té kvalitě, no, my ho nemáme. My ho musíme vychovat, my musíme zkusit ho najít v mládeži. Prostě já jsem to říkal už před lety, já bych dokonce klidně obětoval jednu kvalifikaci, aby jsme tam zařadili mladý, talentovaný hráče, který mají tyhle ty předpoklady, ale myslím si, že by to bylo asi moc odvážný tah, nikomu se do tohohle nechce, protože pořád to jakoby lepíme, když to řeknu. A takovýho hráče to opravdu je těžký jako najít a vychovat si ho.
2: No, já si myslím, teď to řekl jako takhle možná natvrdo, ale ono vlastně možná to k tomu stejně směřuje, protože ta podpora teďka, ať už vlastně jako hráčů nebo lidí kolem fotbalu, je veliká, přestože výsledky se nám nepovedly, tak samozřejmě všichni tam vidíme nějaký takový ty maličkosti, který jsou dobrý, a jestli právě teďka není ten pravý čas do toho opravdu, já nechci říznout, ale vím, že 21 samozřejmě má svoji kvalifikaci. Hugo Sochůrek prostě si myslím, že je ten hráč, který třeba by se mohl na téhle pozici trošku pohybovat, takže já si myslím, že k tomu určitě dojde, že tyhle ty kluci budou, pozor, teďka implementovaný do toho háčka, a já si myslím, že ta doba prostě by se měla přiblížit, no.
0: Já bych se jenom zeptal Václava, jak na ně působí to zařazení, právě ta implementace některých těch hráčů, o kterých bychom to třeba nečekali, nebo u kterých bychom to nečekali, jako je Sláma nebo Radosta, co z vašeho pohledu předvedli. Samozřejmě bavíme se stále o tom, že jsou neoskoušeni, na druhou stranu prostě už reprezentují.
1: Ne, tak tohle bylo fakt, jako to bylo fajn, ty kluci hráli dobře. I Ambroš, je to Ambroš, že jo? Právě.
0: Vy to říkáte maďarsky, on je to Ambros.
1: Pardon, tak se mu omlouvám. Ten taky hrál velmi dobře, sebevědomě na míči, to jako bylo fajn, a podle mě je právě nutný využít tyhle ty zápasy, protože za mě teda, já jsem velký odpůrce tyhle ty Ligy národů, nebo jak se to jmenuje, protože to uměle přidává klukům. Zápasy jsou pak strašně prostě vyčerpaný, unavený, na konci sezóny praskají svaly, kolena. Za mě je to zbytečný, je to jenom, aby UEFA prostě sebrala víc peněz. Za mě je to prostě přátelák. Ale dobrý přátelák, je potřeba toho využít právě, proto tam tyhle kluky dát.
2: Já se ještě zeptám na výkony některých hráčů. Samozřejmě vím, že Jirka Sláma, který šel z Olomouce do Jablonce, tak prostě už je to 27letý hráč, který samozřejmě má za sebou nějaký, řekl bych, minimální zkušenosti s evropským fotbalem, a teďka vlítne do takovýchhle zápasů. Samozřejmě my jsme taky nějak začínali. Jestli si vzpomeneš na to, jak se cítil, když jsi nastupoval do těchto zápasů prvně, jak jsi to vnímal a jak jsi se cítil při zápase a po zápase a jak jsi byl schopný sám sebe ohodnotit?
1: No, tak to je tak dávno, že se už těžko vzpomíná, ale jo, to bylo vždycky náročný psychicky, jako protože kolem mě byli jako velký borci a člověk přesně nechtěl udělat, nechtěl jim to zkazit, jako jo. Takže jsem se snažil hrát co nejjednodušeji, plnit si svoje úkoly, a tím to postupně prostě přišlo i taková ta jistota, protože jinak kdyby na to člověk myslel jako pořád, tak to hrát nemůže, že jo. Takže jo, nervozita na začátku určitě, ale pomáhalo mě udělat pár prvních dobrých balonů, a pak měl jsem to štěstí na ty kluky, že mě i pomohli jako vždycky.
0: Václav Němeček, bývalý kapitán národního týmu, stříbrný medailista z Eura 1996, s námi ve speciální reprezentační desítce Pavla Horváta. Ještě věc, která se týká nového trenéra Santiho Denie, protože on do angažmá vstoupil 2 soutěžními prohrami. Je to věc, která se už stala trenérům dříve, že 2x na úvod angažmá prohráli, dokonce třeba Michal Bílek s Pavlem Vrbou čekali až do 5. zápasu na lavice reprezentace na úvodní vítězství. Nicméně ta atmosféra právě kolem nového španělského kouče nároďáku je taková jako pozitivní, což je hezké, protože dříve kolem nároďáku panovala negativní atmosféra, ale otázka zní, jak to vidíte v té lize národů, přece jenom 6 těžkých zápasů, kdyby se prohrálo všech 6 zápasů, má se nějak měnit kurz, nebo opravdu jste zastáncem toho nechat ho tam na déle a prostě vidět, co dokáže?
1: Pojďme se podívat na ty soupeře a pojďme si říct, že každý urvaný bod bude zlatý, jako jo, i když říkám, pro mě jsou to spíš přátelské zápasy. Takže nechal bych to být, využil bych toho, aby se právě ten tým tvořil a podle mě od základu právě, a využil bych přesně tyhle ty zápasy k tomu, aby jsme pak naskočili na ty kvalifikace, protože kvalifikace je to, co rozhoduje. Teď myslím Euro, mistrovství světa.
2: Venco, děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky a slyšíme se, vidíme se.
1: Ano, nashle.
0: Krásně přejeme.
1: Díky, ahoj.
0: Tak, Pavle, máme tady téma, které souvisí právě se Santim Deniou, chci se na to zeptat, protože on říkal po tom zápase, slyšel jsem vlastně to vyjádření hned pro Českou televizi, protože musíme říct, k tomu se dostaneme, ty tiskovky jsou až příliš dlouhé. Budu citovat, výsledek nás mrzí a jsme zklamaní, ale i tak jsme na tým a na výkon, který jsme podali, velmi hrdí. Ještě jenom řeknu svoji zkušenost ze zahraničí z houslí. Profi taky obrovská úroveň, vysoká úroveň těch zahraničních profesorů. Často jsem se setkal s tím, že jsem sám viděl, že na to nestačím, dobrý. Že to nebylo dobrý a stále tě ale oni plácali po zádech. Byla to jako taková schovývavost. Jo, že pak vystoupíš a saře tě motivují, ale jako není to dobré. Jo, a sám to cítíš. Jako k čemu tohle je?
2: Myslím si, že je to normální, že i v dnešní době ty trenéři prostě jednak veřejně nebudou kritizovat, nebo už to fakt je minimálně, že někdo to neunese a řekne otevřeně, tadyhle Pepik nám to prohrál, prostě Láďa hrál hrozně a to je to spíš obecně, dneska nám to nevyšlo, ale snažili jsme se, jsme hrdí. On i ten překlad, že jo, z té cizí řeči, já teda si můžu přeskočit těm tiskovkám. Já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdyby trenér mluvil španělsky prostě a byl tam regulérní nějaký španělský překladatel, který je minimálně sportovní, spíš fotbalovej, aby to bylo jako dobře překládaný, protože vím, že to přeskakování v té řeči je normální, ale spíš si myslím, že to patří do té šatny. A teď to není kritika, myslím si, že i pro fanoušky by to bylo lepší. Jsem přesvědčený, že v té hráčské šatně to přeskakování ze španělštiny do angličtiny vůbec nevadí, protože ty hráči prostě ty výrazy znají a naopak si myslím, že si z toho dělají srandu i mezi sebou, jako že já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem v Plzni počítal japonsky v bagu a německy jsme počítali v bagu, prostě jo, děláš si v Teplicích, když tam byl Franta Straka, takže to prostě k tomu patří, ale myslím si, že na těch oficiálních tiskovkách by tam mělo být prostě jako ta kvalita té řeči, teď ode mě to zní prostě blbě, protože já taky anglicky mluvím jako špatně a bylo by to hodně podobný, ale jako já bych to asi chtěl takhle, no.
3: No, no, hlavně tam je problém v tom, že Santi Denia nad tím přemýšlí, to je vidět, a teď loví tam to slovo, jasně, no. Zároveň loví nějak tu gramatiku, aby to dávalo smysl. Teď samozřejmě on potom používá stále stejná slova, víceméně na každou otázku on to převede do stejného směru. Je to pro něj hrozně těžké a jeden takový poznatek, tisková konference po Chorvatsku, Santi Denia na mě působil trošku jako nervózně, teď samozřejmě i v tom, s tím jazykem a podobně. A na konci, no to bylo vlastně takové kouzelné, teď se řeklo, že je konec tiskové konference, Santi Denia se tak podíval, teď si klepnul rukama do stolu a s takovou jako úlevou vstal, jo. Že už to má vlastně za sebou. Ani jemu to podle mě vnitřně není osobně moc příjemné to, že vlastně mluví anglicky, byť on s tím musí počítat, když jde samozřejmě dělat někam. A angličtina je rozšířenější než španělština, to si řekněme, ale ani pro něj osobně to nebude zrovna chvilka, kterou bych chtěl zažívat znova a znova.
2: Já samozřejmě už je to taky delší dobu, když jsem byl v Japonsku a bylo tam spoustu zahraničních trenérů a ty prostě měli překladatele, logicky, protože japonština, jo, ale byli to taky, byli to Brazilci, byli to Španělové a ten překlad prostě byl z té jejich rodné řeči, nebylo to, že by mluvili prostě anglicky a Japonec to překládal jako do japonštiny, no.
0: Teď se hodně objevují i v rámci té kauze Manchester City videa s Pepem Guardiolou, pár let stará, ale on neměl, řekněme, z hlediska výslovnosti a toho projevu třeba úplně ideální angličtinu, ale dokázal velmi rychle mluvit a všechno to vlastně vyjádřit, protože tam žil leta, předtím trénoval v Německu, takže ten vlastně na tom nestrácel nic, třeba na tom respektu, který k němu chovali novináři, nebo já to takhle...
3: Tohle není žádná jako ztráta respektu, ne, to, že někdo neumí úplně dokonale anglicky. Jasně, no. Já toho člověka jako chápu, celý život se pohybuje ve španělském prostředí a pak dostal takovouhle nabídku. Ano, chvíli byl předtím v arabském světě, no. Ale maličkou chvilku a potom přijdete sem a teď samozřejmě dostáváte dotazy takové, a jdete do hloubky a tak a teď se v tom jazyce necítíte.
2: Jo,
3: to není ztráta respektu.
0: Já jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem přesně pak tohle, že do té hloubky nemůže žít, ale samozřejmě jako víme, jak to je.
2: On tu kvalitu na to, aby to rozebral do hloubky má,
0: no jasně.
2: Ale prostě ta slovní zásoba v té angličtině ti logicky
0: musí chybět. No teď se ptali na svazových stránkách, je vlastně rozhovor, jak se těší na Španělsko proti De La Fuente, mu říká 12 let jsme spolu vlastně skoro žili, že jo, jsme spolu kamarádi a to je trenér mistrů světa, takže on je taky jako velká kapacita a jenom prostě na druhou stranu ono občas známe to před tou veřejností, každé malé zaváhání trošku může třeba jasně, ubrat. Jasně. Já jsem to nemyslel na nás novináři, že by asi ztrácel před námi respekt, ale...
2: Tohle uzavřel, to nebyla vůbec kritika trenéra, prostě jenom jako si myslím, že by to bylo lepší pro všechny vlastně, aby on i mohl se vyjadřovat v té španělštině, kde tu slovní zásobu i v těch fotbalových věcech bude mít daleko větší.
0: Tak. Ano, tak to jsme probrali vlastně jako je téma, možná pro někoho okrajové, ale třeba to pomůže i samotnému novému trenérovi, který se snaží vtisknout české represi svůj herní styl. No za pár let třeba jo. To bych mu přál, aby se naučil tak těžký jazyk, jako je čeština.
3: A on teď říkal, že je vlastně Čech, že není Španěl. Teď před tiskovkou, když se ho ptali na to, jak se těší právě
0: on
3: na
0: to
3: Španělsko
0: nějaké,
3: a
0: Mirko,
3: De La Fuente.
0: Ono je to teď nějaké propojené, ono se i ve fanzónách před Edenem řve zase Vámos Česko, takže nevím přesně, jako úplně kam směřujeme jazykově, ale jak se ten svět spojuje, aby z toho za chvilku nebylo to Esperanto, že jo? Tak to Pavlovi pak třeba vysvětlím, kdyby se chtěl zeptat, ale
2: nebo
0: my teď si
2: nějaký moderní z vážné hudby, já to vím, neboj.
0: Ale my jsme, Pavel, oslovil Tomáše Janotku, trenéra, ano. Který aktuálně nemá angažmá, ale který taky sleduje českou repre a on právě mluvil o tom, jak se dá zařadit právě ty myšlenky do toho ideálního herního stylu, nebo do toho požadovaného herního stylu.
4: Myslím si, že doba na vtisknutí herního stylu je hodně odlišná a dá se říct hodně individuální tým o týmu, tím, že se v klubu dá pracovat na dennodenní bázi a systematicky se tam dá trénovat vlastně týden od týdne je vlastně vtisknutí toho vlastně principu hry a stylu hry určitě jednodušší a mělo by být rychlejší. Samozřejmě platí, že se nejdříve učí základní principy, ať hráči mají správné návyky a poté přichází se postupně více k detailům, které se ladí. Myslím si, že ideální doba je třeba měsíc mít přípravné období a postupně herní styl dostávat do konkrétních utkání. Co se týče reprezentace, tak tam ten tréninkový proces ohledem na zápasy, který se střídají vlastně v krátkém sledu, je složitější a myslím si, že se tam hodně dá využívat toho času na tom reprezentačním srazu v rámci videí, ať už týmových nebo individuálních a máte tam prostor více než na nějaké zátěžové tréninky, právě na taktické tréninky. No a myslím si, že v reprezentaci zvládnete za dva represrazy hráčům dostatečně ten svůj způsob hry a herní styl vysvětlit tak, aby ten přenos do těch utkání se vlastně postupně dostával a byl vidět.
0: To je vlastně zajímavé, Václav, tedy Tomáš, že Janotka říkal, že dva reprezentační srazy. A teď je otázka, jestli myslel ještě ty klasické, no. Anebo jestli myslel tenhle, zářivo-říjnový plus listopadový.
2: No, tak to je, je pravda, že to, co tam říkal, že vlastně fakt jako v tom klubu taky máš tu přípravu, nebo ne, taky, ale máš tu přípravu dlouhou. Samozřejmě to zimní období, teď už se ten čas stenčuje, protože už se hraje v podstatě v prosinci a začíná se opravdu brzo, takže toho času tam tolik není, ale je pravda, tenhle ten represras je vlastně unikátní nebo první v tom, že je takhle dlouhej, ale zase opravdu musíš koukat na to, co ty kluci mají odehraný, jo. Teď jsme se vlastně teďka, když dostal Pavel Šus tu červenou kartu, tak ty čtyři obránci to odehráli celý, samozřejmě Láďa Krejčí hrál první zápas, ale zase předtím tolik netrénoval, ale Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek vlastně i Jirka Sláma vlastně to odehráli celý a hráli i ten zápas předtím, takže ty toho musí mít opravdu plný zuby a s těma toho, jako myslím si, možná dneska už můžeš začít jako něco trénovat, ale ještě včera si myslím, že toho měli plný brejle a samozřejmě je důležitá i ta regenerace, protože už nás čeká za chvíli zase další zápas a nejen tak ledajakej, no.
3: No a taky Ladislav Krejčí třeba v úvozovkách doplatil na ten neodpočinek s mistrovstvím světa, protože ve Wolverhamptonu ho taky nejdřív nestavili. Štěpán Chaloupek se taky ze začátku vlastně po tom šampionátu trochu hledal. Ti hráči dostali tedy delší dovolenou, ale je vidět, že pokud je to kontinuální sezóna, ano, je to jejich práce, tomu jako každý rozumí, nic jiného nedělají, ale prostě na každého tohle dolehne.
2: Ne, i ty, my jsme tady měli Tomáše Holeše a ten to vlastně potvrdil, že prostě sám bojoval ze sebou, že ty kluci samozřejmě už nějaký zkušenosti s přípravama mají, některý víc, některý míň, ale troufnu si říct, že každý už cítí, že jako seš nadupanej, anebo že se prostě necítíš, no.
0: A teď je jenom ten fakt, bavíme se o tom vtisknutí nějaké tváře tomu týmu. Od Santiho Denny pochopitelně hodně se vyzdvihovala ta snaha hrát míč, vážit si ho. A teď ale přijde souboj a vlastně už Chorvati naznačili, že jsou daleko silnější na míči ostatní Angličané. A ty přijde souboj se Španěli, které máme teď nasledované z těch předchozích dvou zápasů, tak Angličané ve Wembley porazili. Poté, co Angličané taky zkoušeli hrát odzadu, tak jim třikrát pak vzali balon a mohli jim dát víc gólu. A Chorvati se šněrovali doma. 4-1, to ještě byl, myslím, milosrdný výsledek. Jenom mě jde o to, že se snažíš hrát teda s balonem, ale co když pak ti to povede prostě jako 6-7 inkasovaným gólům, no, aby si z toho nezalek.
2: Tak je lepší ho nemít ten balon, no. Ale
0: já nevím.
2: Tak ten styl španělský je známý, ten tlak je obrovský prostě na ten balon. Já bych to fakt popsal po několikátý. Vlastně ty máš balon a přijdeš o něj a pak ho 2 minuty nemáš a já nevím, každý, kdo chodí běhat třeba, abych to popsal, tak prostě když běžíš na 70% nebo na 80%, tak po 2 minutách už jsi prostě zadejchanej. Jo? A do toho, když absolvuješ nějaký jako zrychlení, který je 100% prostě, to, což může být 3-metrovej, 5-metrovej start nějakej, tak se dostaneš do situace, že pak ti ten balon přiletí a ty ho vlastně jako opravdu nechceš. Ale je otázka té kvality a té dovednosti toho hráče, jak si s tím poradí v této těžké situaci. Není to vůbec jednoduchý, protože vidíme, jak Španělé válcují v podstatě celý svět a bylo to na mistrovství světa prostě evidentní, jak v tomhle dominovali. A pak samozřejmě v té únavě přicházejí chyby i v postavení, i v tom, že chceš za každou cenu třeba ty hráči, který to úplně nemají, ale chtějí to dělat, protože trenér to chce nebo vyžaduje to po nich to okolí, tak chceš hrát fotbal, no a samozřejmě přijde ztráta, chyba a je z toho gol vys třeba první gol Anglie.
0: No a vlastně i Karabec, když ano, tam tehdy taky ztratil proti Chorvatsku. Mimochodem 47. minuta, jo. Oba ty zápasy inkasovaný gol Česka.
2: To si myslím, že úplně s tou únavou ještě nesouvisí, protože jsou to 3 minuty po půli, ale samozřejmě může to být jako souběh těchto těch věcí. No.
0: A ještě bacha na Španěli, Jamal, oba góly, na tom srazu ty úvodní Španělů, jak ve Wembley, tak doma ve Španělsku ve 2. minutě. Takže pak v sobotu pozor. Volali nám sem nějací posluchači 221-552-222. Nebojte se, my vám to vezmeme. Dneska máme speciální desítku, ve které rozebíráme právě českou fotbalovou reprezentaci v rámci toho dlouhého srazu. Když teď nikdo nevolá, tak já bych pustil, dáme si takovou malou minutku angličtiny. Bude to výpověď Tomase Tuchla z tiskovky po Česku po zápase s Českem a týká se to vlastně i otázky novinářů, jak přistupuje k takovému vítězství, které se vlastně očekávalo a nakonec ho opravdu mají.
5: I love sometimes these unglamorous results. Sometimes you need just leave the stadium, win 2-0, have a relaxed evening and go on to the next one. You cannot be always glamorous. You have to sometimes do the hard work with not a lot of praise. Then you go up with one man, of course, you're suddenly the heavy favorites, and that's why we didn't panic, but we needed to play with a bit more urgency. Like I said, dynamic movements on the side. That's what also builds character and shows character. If you go to Czechia play in away stadium, they have never lost back-to-back matches at home.
0: Tomáš Tuchel tady na konci říkal možná trošku mýlku, že Česko nikdy na svém vlastním stadionu neprohrálo dvakrát za sebou, což samozřejmě se dříve stalo v historii před 10 lety Skotsko, Jižní Korea a 2014 v Olomouci s Rakouskem a pak v září v Praze s Američany. To je jedno, ale on říkal, že i tahle nenablízkaná vítězství, tam zaznělo to slovo glamours, někdy potřebujete i v klidu prostě 2-0 a že vlastně nejtěžší bylo pro ně v těch 11-10 potvrdit tu roli superfavoritu a sám nějak trošku tak kritizoval výkon Angličanů v té první půli, že možná nebyl tak agresivní, energický, že potřebovali to zrychlit po křídlech a i ostatně Václav Němeček vyzdvihnul výkon Gordona, který teda byl nejlepším hráčem zápasu. Určitě. A rozhodnul to v podstatě.
2: Určitě, já k té přesilovce samozřejmě ono to není jednoduchý, jo. Vlastně i Lukáš Michalík se mě po zápase ptal, jestli tam nebylo nějaké podcenění. Já samozřejmě nemůžu mluvit za ty hráče, ale ze zkušenosti vím, že jakmile to dva hráči jako přestanou brát vážně a začnou vnímat to, že jako máš převahu a že to nějak jako uděláme, tak určitě to mužstvo prostě od těch 10 hráčích je aktivní, bojuje, dře. A pokud nepůjdeš naplno, tak ty šance nepřijdou. A u Angličanů to tak vypadalo. Bavili jsme se i o tom, jak hráli konstruktivně anglický středáci, jak hráli chorvatský středáci, ale ono to do těch 10 prostě na těch 30 metrech není vůbec jednoduchý a myslím si, že mi to potvrdí každý trenér i hráč, který se s tímhletím setkává nebo setkal, že tohle už je jako nejvyšší kvalita toho fotbalu, když se prosadíš do těch 10 bránících hráčů a musíš na to mít jednak dobrý hráče a samozřejmě hráče, který jsou nastavený, že jdou naplno.
0: Můžeme přivítat ve vysílání dalšího z tvých kolegů, expertů, kamarádů, kterého jsme oslovili?
2: No, tak je, doufám, že je na drátě Luděk Zelenka.
6: Jsem na drátě, zdravím všechny.
2: Jsi na drátě. Hele, já jsem se chtěl zeptat, protože zase jsi byl útočník, je tady chvála na Adama Hloška, myslím si, že oprávněná. A teď teda takový trošku jako pro mě diskutabilní téma. Zabíral mu Patrik Šik místo?
6: No, já musím říct, že jsem na tohle ve svých myšlenkách narazil taky, že jsme vlastně měli Patrika Šika a máme asi za nejlepšího českého útočníka. Vlastně ten měl tu pozici úplně jistou toho hroťáka, tu devítky. A vlastně, když byl Adam Hložek k dispozici ve sezóně fyzicky připravený, tak jsme mu jako hledali pozici někde jinde, většinou na křídle nebo nějakého jako podhrotového hráče, s tím, že jsme se bavili o tom, že je to pro něj ideální pozice. A já vlastně z těch prvních dvou zápasů, který vlastně ještě jsme víceméně odehráli, že jsme byli pod tlakem v defenzivě, tak mám pocit, že jemu to na té hrušce sedí a že je prostě tam, že se cítí dobře, že umí hrát i zády k bráně a že je dostatečně silný na to, aby ty balóny uhrával. A vlastně mám pocit, že my máme hodně útočníků, včetně Tomáše Chorýho, který má tu dispozice, který ty balóny tolik neuhrávají jako zády k bráně, že prostě to je fakt těžká disciplína a my tak silový hráče nemáme a ten Adam, nevím, jestli se tak vypracoval, ale v těch dvou zápasech opravdu působil, že ty míče uhrát schopný je.
2: No a jenom to doplním zase otázkou, ty jsi zmínil Tomáše Chorýho, nastoupil Dan Vašulín, samozřejmě logicky i pro něj to byla velmi těžká pozice, ale máme někoho podobného, jako je Hložek?
6: No tak já tam trošku vidím Sejka, kterýho jsem jako poměrně dost sledoval, byl samozřejmě v 21. byl stěžejní hráč Honzy Suchopárka a ten jako se tomu přibližuje, ale ono hrát prostě tuhle tu pozici v Olomouci a prostě nebo někde ve světovém klubu, v evropském klubu je prostě strašný rozdíl a tady nám něco stačí na hráče ligový, ale to, jaká je mezinárodní úroveň, tak je o něco dál a tam prostě ty hráči podle mě potřebujou získat ty zahraniční ostruhy a hrát ty nejlepší soutěže nebo minimálně evropský poháry.
0: No, když jsem viděl vlastně výkon Lukáše Maška, ten jeho gol proti Bulharsku v 21, tak si říkám, že snad doroste do té role, že bude takový ten český tvrdák vepředu, to kladivo, a neříkám to, protože Luděk má samozřejmě spojitost i s Libereckým krajem, ale chci se zeptat ještě Luďka Zelenky, posléze Pavla Mirka, co říkají na zařazování Pavla Šulce, který evidentně už na mistrovství světa nebyl v klidu, už vlastně i přiznal veřejně, že má prostě pořád nějaký zdravotní problém, který se týká třeba nějakého otoku na kosti, nemůže hrát naplno a možná i tohle se projevilo při tom nezdařeném necelém půlhodinovém vystoupení proti Anglii. Denia říkal po zápase, že na něj zase chce sázet, že ho doufá, že ho využije zase ve Wembley, tak Luďku, neměl by dostat pauzu?
6: No, nevím, já, jestli prostě hráče tohohle kalibru, jestli vlastně máme na to ho nahradit. Ano, asi není ve fazóně, myslel si, že tam bych hodil za hlavu, protože tam to nebylo jeho vina, tam prostě ta dyka byla na celém manšaftu, ale co se týče toho třeba zápasu s Anglií, tak sami jste rozebírali v úvodu dvě jeho šance, který nemůžu říct, že by řešil úplně špatně, jo, takže a kdyby z toho dal gól, tak začnem říkat, jo, Pavel Šulc je zpátky a je to ten starý Pavel Šulc, který ho známe, takže já tyhle ty drobný výkyvy, něco vyjde, něco nevyjde, nechci úplně házet jako do nějakého nemá hrát, rozhodně v tom nároďáku má svoji pozici a asi se i počítalo s tím, že ne všichni hráči budou, nebo takhle, skoro nikdo nebude hrát všechny čtyři zápasy, takže proto je ten kádr tak široký, aby dostal šanci jiný, on samozřejmě bude stát i za červenou kartu, takže já si myslím, že máme hráče, který by třeba mohli hrát v tom daném zápase líp a něco by udělali líp, ale Pavel Šulc je pro nás furt ještě megastar.
0: Říká Luděk Zelenka, který se s námi spojil do desítky Pavla Horváta, bývalý elitní ligový útočník. Luďku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
6: Já děkuju, užívejte, krásný den. Desítka Pavla Horváta,
0: téma týdne. Ještě se dostanu k tomu, že Češi opravdu nemají problém na brankářském postu, což ukázal i Matěj Kovář, který se dostal jako třetí varianta do brány, protože jsem tak nějak chytil od různých lidí, že čekali, že tam bude někdo z dvojice z Premier League, ale třeba zákrok proti Kejnově střele, Mirko.
3: A jako proti Ezemu.
0: Proti Ezemu. Fantastický. Jenom mě zaujalo to, že Santi Denia po zápase, a teď jako to je zase trošku spíš zlehčení té situace a toho vyjádření, říkal, že máme tři výtečné brankáře a že to, co předvádí na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nedokáže dát gól, tak to kdyby řekl nějaký náš trenér na Hanspalce, tak spíš si budeš myslet, že jsme neschopní to číst. No.
2: Já musím říct, že nejdřív teda řeknu ten příběh, že já jsem byl na tom mistrovství Evropy v Holandsku, Belgii a vždycky takový ty pozápasový tréninky, kdy jsme hráli a ježišmarja, teď abych to nesplet, kdo tam byl, Láďa Majer určitě, Pavel Srdníček byl jednička a ještě tam byl další golman a my jsme hráli ty pozápasový hry, kdy nás bylo třeba prostě 5-5, 4-4 a my jsme taky nemohli dát gól.
0: Láďa Majer tam byl ještě.
2: Láďa Majer a... No.
3: A Jaromír Blažek.
2: A Bláže. Jo, a my jsme vlastně nemohli jim dát gól a bylo to neskutečný, že i z těch pozic, kdy prostě normálně si skóroval, tak jsme fakt nemohli dávat góly a úplně souhlasím s tím, že ty gólmani, pokud jsou to prostě top gólmani, já se teďka jenom v rychlosti odkloním Zdeněk Jánoš, když já jsem začínal v lize, tak jsem přišel do Jablonce a on přišel ze Slávy jako hvězda, že jo, a já jsem byl zvyklý takový ty jako obalovačky nebo taková ta jednoduchá střelba, která je na tréninkách někde z 16, tak jsem prostě plácnu z 5 dal 3 góly a Zdeněk Jánoš tou zkušeností a tím, jak prostě to navnímal během chvilky, jak byl dobrý, tak vlastně z 5 mi minimálně 4 střely chytil, ale chytili tak, že už tam byl když já jsem kopal do míče, tak on už tam jako skákal, prostě čet to a přesně to chápu, jako že tohle se může stát na tom tréninku a vůbec nezávidím jako trenérům, který musí rozhodnout, kdo půjde do té brány v našem nároďáku, protože to je asi jako nejtěžší otázka vůbec, která v tom našem týmu je.
3: Hmm. Tomuhle se říkalo, že tě přečetlo jak včerejší noviny.
2: Jako večerku, kdo bude vědět vydání večerník Praha, no. Že jo, tak se říkalo, že jsem tě přečet jako večerku. No.
0: Dobře, my jsme tady v jiném médiu, audio médiu, tak voláte, to jsme rádi, protože se vás rádi poslechneme, další z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, telefonu Robert, Řezník, zdraví Řezníka, jak já s oblibou říkám. A musím vám zaprvé poděkovat, že se věnujete reprezentaci, protože myslím si, že dneska je to strašně ožehavé téma. Já se jenom bojím, a je to můj názor, že aby jsme nezabředli do takového toho češství, nedaří se, hned vyměníme trenéra, nedaří se měsíc, dva, zase vyměníme trenéra, jo? Vždycky se najde nějaký důvod. Je spousta kritiky na trenéra, na repre trenéra, že jak je to s tou španělštinou, angličtinou, souhlasím s tím, ať mluví ve svém rodném jazyce, zbourá se tím spousta nějakých nedorozumění. Nicméně navážu na téma, které se týká gólmanů. Ono to jsou šílené starosti, ale tak příjemné, že máme, a sám jsem něco odchytal, bohužel zranění, které jsem měl, tak mi zastavilo nějakou kariéru. A teď sám mám syna, kterému je 17, čape, daří se mu, 17, bude chytat krajský přebor. Jenom chci říct, že gólmani mají tady takovou péči, jako nikde na světě. Čerpáme, máme gólmany po světě, čerpáme ze zkušeností ze světa a vracíme to. Jo, ať už nám Tondu Kinskýho, pana Lukáše Hornička a Kováře, myslím si, že tito kluci by měli každý z nich dostat šanci, co se týká reprezentačního zápasu a účinkování, ať si je trenér vyzkouší a popřát jim hodně štěstí, protože ho budeme potřebovat. Jak říkal pan Němeček v předchozím hovoru, ano, jsou to svým způsobem přáteláky, ale je to nejtěžší prověrka, která může být pro ty gólmany, pro ten tým a já podporuju ten systém, který pan Denia, který prostě toho nastavil. Ti kluci jsou najednou živější, vidíme fotbal, nevidíme nakopávání míčů a baví nás to. Nás fanoušky to baví, možná, že mluvím za většinu, co tak mám nějaké recenze z těch zápasů, že konečně to není nuda a jak říkal pan Zelenka, zapomeňme na mistrovství světa, nepovedlo se to, jedeme dál, nebudeme se přece užírat minulosti, která stala za špatné chvíle.
0: Rozumíme. Dobře, Roberte, moc vám děkujeme za zavolání a samozřejmě doufáme, že nám udělají radost ty další pozice než jenom brankářské. Mějte se hezky.
7: Přesně. Mějte se hezky, ať se daří chlapi a děkuju za vás.
0: Děkujeme vám.
2: No ne, já jenom samozřejmě, já to taky vím, že je to lepší vybírat ze tří dobrých gólmanů, ale prostě někdo bude zklamaný, jako jo. Vem si, že jako chytáš Premier League nebo prostě chytáš ho v Holandsku za jeden z nejlepších týmů a jedeš na nároďák a budeš trojka třeba. To je prostě jako, když jsi dvojka, tak je to lepší, ale ta trojka už je, jo, oni samozřejmě dneska už můžou sedět všichni na lavičce, ale je to takový, je to prostě moc, no.
3: A dozví se to 2 hodiny před zápasem. To je nejlepší, je takhle pěkně udržet v tom napětí, to mi přijde, že to je zajímavá věc.
2: Jo, je to zvláštní, já jako, nevíc, já se tady vůbec nebudu srovnat s trenérem reprezentace, ale někdy taky tu sestavu jako tajíš trošku, aby ty kluci prostě byli jako nabuzený, aby věděli, že to úplně jistý není, že jako některý ty kluci prostě bojují o tu svoji pozici. Nemyslím si, že úplně tohle je ten hlavní důvod trenéra, ale samozřejmě ty hráči prostě drží v nějakém napětí, v nějaký koncentraci. No.
0: Děláme ten pořad pro vás, tak jsme rádi, že voláte do dnešní čtvrteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, Pavel Ústí. Já bych chtěl navázat na toho předešlého volajícího ohledně našich brankářů. Máme samozřejmě 3 naprosto fantastický brankáře. Momentálně Kovář přesvědčil o tom, že je teda ve výborné formě. což jsem po mistrovství světa vůbec nečekal. Já jsem chtěl jenom spíš poznámku, že tady vidím jasný progres v přístupu trenéra, že prostě nemá i na takovémhle postu ještě jasnou jedničku a já doufám, že to bude vlastně i do budoucna, protože to evidentně všechny tři brankáře drží v mnohem, ať už tomu říkáme napětí nebo konkurenci, a o to oni jsou pak lepší. A před mistrovstvím světa vlastně ten Kovář nepředváděl zdaleka takový výborný výkony, jako třeba teďkon s tou Anglií, a bylo na místě ho vyměnit. A nikdo to neudělal, protože si to ani netrouf jedničku zasadit. A já doufám, že ta pozice zůstane takhle i nadále. Že i když možná pro toho golmana je důležitý, že vědět, že je jednička a mít své jistý, ale když tam je takováhle konkurence a přetlak, že je jedině dobře, když prostě se občas objeví na tom, na té lajně v tom zápase někdo jiný, který momentálně prostě má lepší formu.
0: Děkuji. Děkujeme za zavolání, mějte se prýma. Tak připomenu jenom, že Česko bude cestovat do Španělska, kde ho 3. října čeká v Ovědu tým mistrů světa, tak a pak až si odechnou, tak je bude čekat ve Wembley Anglie.
2: Na odfrknutí.
0: Hodně štěstí na odfrknutí.
3: Vyběhání.
0: A já vám připomínám.
2: Tak já ještě tohle uzavřu. Myslím si, že vždycky ten barák se staví prostě od základu. Jo? Vím, že důležitá je střecha, ale musíš mít základ a základem je prostě defenziva. Vím, že jsme dostali prostě góly, ale musíš to postavit prostě od těch brankařů a od té defenzivy a na tom jako lze stavět, myslím si, že tam už to máme ty základy položený. Tak. Desítka Pavla Horváta. Téma
0: týdne. Žádný hráč, a znám to z vlastní zkušenosti, není šťastný poté, co se 20 až 30 minut rozcvičuje a pak si nezahraje. Řídím se svým názorem a nikdo ani Cristiano mi nebude mluvit do mých trenérských ideí. Jestli ho budu potřebovat, nasadím ho, když ne, tak ne. A dokonce řekl jsem mu, že bude hrát, ale je to na mě, jestli nebude hrát, takže samozřejmě to je úplně jedno, co mu řeknu. I tohle zaznělo na tiskovce Jorge Jesuse, trenéra Portugalska, před zápasem Ligy národů v Dánsku. A po téhle tiskovce Cristiano Ronaldo napsal na svůj velmi sledovaný Instagram: tak milí fanoušci, přátelé, balím to, jedu pryč, a opustil kemp národního týmu. Pavle, tak na čí straně je míč a kdo bude na listopadovém srazu portugalské repre?
2: Tak já nemám tak sledovaný Instagram, ale už když jsem si dovolil říct, že na mistrovství světa by Ronaldo neměl bejt, tak jsem jako většinou lidi to jako nebrali jako dobře. Já to chápu, že Ronaldo prostě má spousty fanoušků, který ho bezmezně obdivujou. Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná, nezaměnitelná, jedinečná. Já jsem zvědavý, jak na ten jeho samozřejmě projev, až teda to celý odhalí, proč to všechno, nebo jak to bylo. Ale bohužel trenér
0: Ježíš, no řekni.
2: No, je trenér Ježíš, jako do toho šáhnul. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký. A je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš. Samozřejmě to dusno kolem toho hráče, který možná se chová jako nebo snaží se chovat jako normálně, ale prostě já si myslím, že vedle něj seděl Dalot na lavičce. A
0: při tom zápase v Norsku.
2: Že tam nějaká konverzace byla při tom zápase, Dalot se snažil vtipkovat, co jsem viděl já třeba, Ronaldo vlastně jako jenom tak jako se vždycky podíval a koukal zase na hřiště. Je to nepříjemný pro všechny, ale to ty konce prostě jsou, no.
3: Tady mi to přijde, že to jsou dvě věci. Podle mě Ronaldo propásl okamžik, kdy se měl rozloučit to, o čem si mluvil. Je to takové to neumění odejít. Už se to stalo několika hráčům.
0: A jemu se to stalo třeba i v Manchester United. Už,
3: ano, a když už tam chcete být, tak musíte respektovat pravidla toho týmu. Ať jste hvězda, jaká jste, a on prostě tohle nepřekousl. No a myslím si, že se tím trochu jako v uvozovkách stírá taková ta jeho aura, nebo nevím, jak to mám teďka správně říct, prostě ano, Ronaldo byl jeden z nejlepších fotbalistů svojí éry, jsme si úplně neoddiskutovatelně, ale tady ten závěr, už mi to přijde, že to nějak se nedaří.
2: Jo, je to tak, no. já jsem někde ještě slyšel nějaký jako portugalský rozhovor, tak jsem si to pustil asi třikrát, abych jako tomu víceméně rozuměl, a tam bylo i to, že vlastně mluví o tom, že ty cítíš, že tě potřebuje, a pak cítíš, že tě někdo nepotřebuje, no. A to asi teďka začal cítit von a proto to takhle zapíchl.
0: No. Ale mně přijde na tom nejvíc nepochopitelné to, že před týdnem jsme tady seděli, to bylo v ten čtvrtek ještě 23. září, nebo 23. září, čtvrtého, že byli před Ligou národů a Ronaldo říkal, stále věřím, že jsem schopný podpořit národní tým nejen góly, ale i mimo hřiště, v reprezentaci jsem, no a to je možná ono, v reprezentaci jsem vždycky cítil největší uznání fanoušku i komfortní zónu. Protože jsem si říkal, OK, je připraven být tím mentorem, na druhou stranu říkal, cítil se na komfortní zónu a tady pan Ježíš mu to nedopřává.
2: To je to, co říkal Miro, jo, tam je hrozně důležitý, samozřejmě, já zase musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem to taky špatně kousal, přišel trenér Koubek a já jsem byl vlastně jako postavený do pozice nějakého jako hrajícího, víceméně nehrajícího asistenta a jsi zvyklý, já jsem byl v Plzni jako hráč podle mě 7 let, jako a jsi zvyklý 5 let hrát a najednou prostě jako tě odstavějí v úvozovkách. Samozřejmě já jsem si taky nepřiznával, že už je tam Patrik Hrošovský, který je fantastický a další hráči, který prostě mě jako v úvozovkách vytlačili, jo, protože jsi zvyklý hrát a vidí, že to jde a na tréninku jako seš takový jako normální, nic ti nepřijde výjimečného, no ale ta doba prostě nejde zastavit a čím dřív si to jako přiznáš nebo uvědomíš, no tak tím je to lepší vlastně pro všechny, protože ty hráči opravdu to cítěj kolem, jo, myslím si, že každý, kdo končil, tak mi to potvrdí, že jako máš v sobě tu myšlenku, že bys mohl hrát, ale vlastně už je to pryč. Ne?
3: V rozhlasovém prostředí autorská slepota nebo spíš hluchota. Spojily se mi tam pěkně ty dvě slova.
0: Ještě bychom potřebovali vysoutěžit dva lístky, protože to je poslední desítka takhle vlastně ještě nějaký čas před tou naší živou v Šeříkovce v Plzni. Budeme tam 5. října, máme ještě dvě vstupenky a vlastně můžeme to stáhnout k Ronaldovi. Který rok se váže k tomu největšímu úspěchu Ronalda s portugalskou reprezentací, kdy vyhráli mistrovství Evropy? Kdy vyhrál Ronaldo s portugalskou reprezentací mistrovství Evropy? 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2, zavolejte nám, ještě nějaký čas bývá, soutěžíme o dva lístky do plzeňské Šeříkovky na desítku Pavla Horváta, kde nás poctí návštěvu opět Antonín Panenka a taky bývalý sudí Pavel Královec. Pochopitelně budeme se bavit taky o nároďáku, protože myslím, že i ty zkušenosti rozhodčího z té mezinárodní úrovně můžou být zajímavé. Ostatně osobnost toho rozhodčího, který pískal v Edenu Umut Meller, je docela známá, protože to je ten pán, který v prosinci 23 dostal od tehdejšího prezidenta Ankaragiči pěstí po zápase a mimochodem byl čtvrtým sudím při tom utkání, které vy dva jste komentovali a připomínal jsem ho tady na začátku, Česko-Dánsko. Tak, volá nám tady posluchač, doufám, do soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
9: Ahoj, tady Tomáš.
0: Tomáši, povídejte.
9: 2024?
0: To nevyhráli, tak nikdo nevolá, zkuste to ještě jednou. Bylo to před 10 lety, tak co to bylo za rok?
9: takže to bylo 2016.
0: No, výborně. Ne, tak já jsem si říkal, z jakého roku voláte, ale výborně. Gratuluju, moc se těším v Šeříkovce.
9: Super, děkuju moc.
0: Dobře, mějte se prýma, zavoláme. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Je to kousek a myslím, že Tomáš i tak zněl, že by chtěl přijít, jo. Tak jsem ho tam chtěl dostat.
2: Já jsem jenom v rychlosti, teda já jsem včera byl na křtu knížky Pavla Královce a samozřejmě jsem pár jich ulovil a už včera večer jsem si lehnul a přečetl jsem půlku té knížky a myslím si, že se máme na co těšit.
0: Jo, a bude otevřený?
2: Jako ta kniha.
0: Tak to jsem zvědavý. No já myslím, že tam hlavní roli taky můžou sehrát diváci, kteří se ptají, kteří budou určitě, mít mikrofon a můžou se zeptat na něco, co by třeba si ani redaktor Radiožurnálu Sport nedovolil.
3: No utázat. Na rozhodčí speciálně.
0: Ano, na ty rozhodčí speciálně, tak se těžme. Myslím, že to bude velmi zajímavá živá desítka. A věřím, že i ten další zápas, který přijde, bude přece jenom zajímavý i z českého pohledu, že tam bude co rozebírat, i co se týče nějakých těch pozitivních stránek, protože připomínám, že v pondělí, až tady budeme zase sedět, během té další desítky, tak už budeme mít po zápase se Španělskem ve Španělsku.
2: Tak já doufám, že budeme rozebírat všech 11 hráčů.
0: Dobře, no, tak kolik jich protočí Santideny, já nevím, prý Tuchl už protočil všechny, které má na srazu, ale no, Uvidíme, jak to bude. Mirko Vasič tady byl dneska tedy výjimečně, ale myslím, že se tady možná v pondělí uvidíme, nevím, jak to budeš mít, ale ve Španělsku, ty jsi tam komentoval někdy?
3: Fotbal. Nad tím jsem šel jenom poháry, třeba Slavia ve Villarrealu.
0: Třeba Slavia ve Villarrealu, tam to bylo jak?
3: Tam to bylo 2-2.
0: No, tak 2-2 to je hezký výsledek, ne?
2: To je bod.
0: To je bod. Dobře. Pavle, děkujeme, hezký den přejeme.
3: Naslyšenou.
10: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.